přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodily v roce 1951, 4. dubna a 25. července. Obě poměrně dlouho bodovaly v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovaly se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vissarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyzpytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová psáno se dvěma B je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách. A v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku. Chutí

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho strudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Pohodu si udělejte v této hodině. Udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru. Já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
5: šťavnatý.
6: Voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtěl, že jo? Takže, no. Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky to potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky má připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že? Tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak, tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, zakřakle, jak se dorozumíte se světem? Říkám, no to my si, pane, vybublu jen takhle. A stáme toho kopce, zase oni vybudnou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybudnujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, že jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říkaj? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak tam do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma břízkama a potká bábu z nuší, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě dnuša zkazat, kde jsi z vokzál? A on, no, saka adin. Já tobě skážu, že ty netrus. Říkám, já že netrus, no babička, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. Říkám, no ty sprášíváš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, že ty netrus. Říkám, já že netrus, nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnou a teďka tam pytli první bába, která mě potkala, hned věděla, že nesem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a kopíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak, tak si nalistuješ posed nebo zapase se mi, bum, a je po něm, víte. No ale teďka, jak se loví tygři? A jsi
5: prdavý.
4: Hele, když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš přibalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, víte. Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, vol. Těžiš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A už říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojde.
0: Milan Pitkin a jeho směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam měla zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: Už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřeba jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále, a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Fenku Českého Fouska, připomínám.
1: Českého Fouska,
0: ano.
1: Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jejího baráku. Oni zazvonili, kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam si někde nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Líne kleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, a tak kde máte tu knížku? No, není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa. Víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila to.
1: Přežil to, takovýhle hezký fóriček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Určitě. Měla radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala. Ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě. A ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jako všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou. A já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře, tak...
2: A zkazil paní Jitce, že voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s humoriádou?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku, vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte. Já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, a teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housy. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty Hudečka, který byl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do Vinardy dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa pípíchnu.

0: MBčko. To není žádná legrace. No a nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No ne, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu koko. No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo k ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a zabetonom mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné toto továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou vomdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
2: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedá vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
2: No, hodit nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
2: Já myslím, že víc než v tou prací, je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomuto najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba má se to tak nepovede. No?
2: Jo, ale to nevadí. Tak si najde něco vedle, aby ho to motivovalo k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
2: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
2: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
2: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, teď to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraje šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
2: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
2: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
2: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk už vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
2: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano, ano.
2: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možný, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce. Taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, proti lidskosti trošku.
3: Ne. Ten můžete potom vypadnit, Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělaj, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna pojídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů. A ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale krásně, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a taky jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
5: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví. Mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko. No a teďka přijde, seděj a ona pak říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe. A zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit, druhý kafe, nebudu to uvařit, třetí kafe. No a oni odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomá, ani kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
6: Krásný.
3: Takže dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech. To bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech? Napadá vás něco, když už jsme u toho? Když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
7: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
7: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje, tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
7: No, že vás vidějí, jak tam jdete.
3: Ano.
7: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plat. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivnej, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvykl jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme. No, tak to mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži.
2: No to... určitě.
1: No určitě, no, samozřejmě. A s nima.
2: Ne, s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, to jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak mu říkáš, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A pak to ve škole pořád vidíš takhle,
2: pak
1: situaci.
2: Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase je to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezky, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutný, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne, zaprvé já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se.
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když
1: že by se tě mohli splést prvníky.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
1: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spora na ten krk.
2: To je strašný.
1: No, to
2: jo,
1: tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No, já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstiček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna ji stáhla do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Mila Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřeboval byste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeje Stanislava, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru. Druhý souboj a o pár hlasů navrch. Změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rvouti. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu, Robča líbá Julii, a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyčný ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesně řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivý?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak prosím. Příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně.
10: Nikdo.
9: No, to babilci, čekáte mě domů.
8: Prosím, já se hlásím. Ano, já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh. Pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: No, tak to snad ne, to
9: jo, jste jo, ne, to už se vám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No, vy jste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak, pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Vidíte si, tam je vymlácen.
9: To je ale jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte? O klasiku?
8: No tak tedy, pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Jste zatížen klasikou.
9: Tíha vás táhne ke klasice.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
8: No, to je, je
9: zajímavý
8: úkol.
9: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina z idiota. Tak dal byste si myškina z idiota?
4: Volte. No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
10: No tak to je pravda.
11: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisérů.
10: No mám dojem, že ještě řekne.
11: No já jdu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala jsi někdy divadlo, Jitko?
12: Já jsem nechtěl nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
1: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
12: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
1: Tobě se líbí pobíhat
12: po place. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
1: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
12: Ne, ty máš divadelní hru,
1: no.
12: A ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všecko je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
1: Byla by si šťastná v němém filmu?
12: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se v obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
1: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
12: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
1: Prosím tě, jak je mohli pustit ze školy?
12: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
1: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové podobě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor mezera a nebo

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko,
1: dobře, zapisuju, to bylo opravdu rychlé, stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl jeho pokračování.
1: Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožný.
4: Tedy pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připravené, protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza Zmahuleny. Zde, důj. Duj, vyše boží silný orle,
5: Radus,
4: jen
5: že?
4: Vlas... Ano, Radus, vy to znáte.
5: No tady je to napsaný, Radus. Radus je tam taky, samozřejmě, že to známe. Radus je hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
5: Jak jsem se jmenoval? Jo, to Mahulenu jsem hrál.
4: Mahulenu? Poslyšte, to muselo být ale těžké.
5: Ne, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa. Ale to nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste dovolili, protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
5: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adeptů. Komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně poradíme. Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
5: Samozřejmě, od toho jsme tady.
4: Ano, o toho jste zde.
5: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
5: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se boží silní orle, jen vlasy moje rvy a berly dechu, kež...
6: Zastav, čověče.
5: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Vždycky, když my uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
5: Jste domluvený.
4: Ano.
5: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
6: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím vysím na rtech,
6: Tak dolů. To si nedovolu. No. Podívej se, chlapče.
5: Kolega už takhle je zatížený.
6: Já tak. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulc se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
5: v dětství to nám se metá,
6: nějaký spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá. Uvolni, všecko odhoď.
5: Ano, správně.
6: To si sebereš potom.
5: Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
6: No něco si můžeš nechat. To něco mal, nějaký peníze.
5: Aby jsme měli rezervu nějakou. No. Tak jde.
4: Duj. Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž hlas mám síly toho větru a všechno...
6: Dost! On jak divej. Dívej se. Já to s tebou, chlapče, věř tomu, věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
6: Věř tomu.
4: Ano.
6: A jako tvoje máma ti říká, chlapče.
4: Ano.
6: Takhle ne.
4: Ano.
6: Takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuji moc za návštěvu.
7: Já vám taky děkuji, pane.
1: Zase příště.
7: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínské hejtmanství znovu podpoří prodejny na venkově téměř 7 miliony korun. V Kunovicích na Uherskohradišťsku začali myslivci redukovat populaci nutrií. Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Dnes očekávejte převážně oblačno až zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj finančně pomůže malým prodejnám na venkově. Celkem mezi 73 venkovských obchůdků rozdělí téměř 7 milionů korun. To je navýšení oproti loňskému roku asi o milion korun. Necelá polovina částky jde z rozpočtu kraje. Zbytek je dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové, kraj malé venkovské prodejny podporuje už pátým rokem.
2: O podporu mohli žádat provozovatelé maloobchodních prodejen v obcích do 1000 obyvatel, kde se nachází jen jeden obchod. Při hodnocení byly preferovány nejmenší obce do 350 obyvatel, obchůdky s větší vzdáleností od další nejbližší prodejny a ty s nejnižším počtem zaměstnanců.
0: Na řece Olšavě v Kunovicích na Uherskohradišťsku se přemnožily nutrie. Radnice získala povolení k regulaci hlodavců. Myslivci zatím odlovili 18 kusů. Celkově jejich počet odhadují na 70. Proč chce město nutrie zlikvidovat, vysvětluje Martin Rolenc z odboru správy majetku a životního prostředí v Kunovicích.
3: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky, dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory, dokáže ty hráze poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
0: Nutrie také představují zdravotní riziko, protože přenáší infekční onemocnění nebo parazity. Lidé by je rozhodně tak neměli krmit. Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není zatím ale jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. O tom se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude jednat v létě.
4: Já v tuto chvíli to považuji za jasnou věc, že to projde, že to bude účinné a bude to předmětem jednání o rozpočtu a ten rodičák bude účinný od 1. ledna 2027, takže bude to předmětem jednání o rozpočtu na rok 2027, což bude probíhat v létě.
0: Středoškolákům začínají ústní maturity. Potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitele jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu.
1: Počasí.
0: Dnešek bude ve Zlínském kraji převážně oblačný až zatažený, ve východní polovině kraje zpočátku ještě často s deštěm, který by měl během dne pozvolna od západu ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 5 stupni, nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 11 až 17 stupňů a vítr bude slabý severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se momentálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Nový týden a pro mnohé posluchače výzva k novým úkolům. Tak nám začíná pondělí, do kterého se probouzíte. U data 18. května ještě připomínám svátek Nataši. Kousek historie doplním v kalendáriu, tu hudební, přes písničku skupiny MIG 21. Teď máme 5 hodin 4,5 minuty, od mikrofonu přeje dobrý start a pohodové ráno Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.
6: Když ti vítr napne plachtu, Když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Začátek nového týdne vám chce, milí posluchači, zpříjemnit i vysílání Českého rozhlasu Zlín. Přeju dobré ráno do pondělí 18. května a vybírám z kalendária. Dnešek je Mezinárodním dnem muzeí. Připomíná se od roku 1978. Jeho cílem je upozornit na roli muzeí v rozvoji celé společnosti napříč celým světem. Před 154 lety se na svou první cestu do Jižní Afriky vydal český cestovatel Emil Holub. A to za podpory neméně slavného českého vlastence a mecenáše Vojtěcha Náprstka. V roce 1879 se narodil nejslavnější český zápasník Gustav Frištenský. Zápasit začal jako řeznický tovaryš. Za 5 let amatérské kariéry vybojoval tisíce zápasů a ani jeden neprohrál. V roce 1903 se stal amatérským mistrem Evropy. Profesionálním mistrem Evropy se pak stal v roce 29, tehdy mu bylo 50. 84 let má dnes slovenská herečka Emilia Vášáriová, její sestrou je herečka a politička Magda. Určitě si ji vybavíte třeba ve filmech Pelíšky, Nestyda nebo Šťastný nový rok. 73. narozeniny dnes oslaví režisér Zdeněk Troška, jeho filmy patří k divácky nejúspěšnějším. Troškovu trilogii Slunce seno zhlédlo v kinech skoro 8,5 milionu lidí. Oblíbené jsou i jeho pohádky Z pekla štěstí, Princezna zemlejná nebo Nejkrásnější hádanka. Oslavencům gratulace. 44 let dnes uplyne od úmrtí baletky, choreografky a spisovatelky Miry Holzbachové. Pocházela z Kroměříže, v době okupace působila v Anglii a ve Spojených státech amerických. Po návratu do vlasti pak pokračovala na ministerstvu kultury a po roce 48 se vrátila k taneční profesi.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tuto hudební příjemnost najdeme na albu, které se jmenuje stejně jako písnička a je z roku 80. ABBA tehdy vydala single Super Trooper a kdybyste chtěli vědět, co to znamená, tak se jedná o ten velký bodový reflektor, který hudebníkům a obecně lidem na pódiu pálí do obličeje.

0: 5 hodin 18 minut a před námi pondělí, nový týden začíná datem 18. května. Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno. Projdeme si úvod nového týdne přes aktuality meteorologů, nabízím krátkou pondělní předpověď.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě ranní teploty, já tady začnu hodnotou 7 stupňů. V Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové a dál ve Vizovicích, Bojkovicích, v Luhačovicích, ve Strání, ve Štítné nad Vláří, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radoštěm. Všude tady je 7. 6 stupňů vidím ve Starém Městě, ve Valašské Sednici, ve Zlíně, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. Holešov hlásí 8, Kateřinice Ojčná 5 a Maruška Hostýnské vrchy 4 stupně. Den bude dnes převážně oblačný až zatažený, ve východní polovině kraje ráno a dopoledne ještě často s deštěm, který by měl potom během dne pozvolna od západu ubývat. Jinak očekáváme jenom ojedinělé přehánky, večer a v noci ubývání oblačnosti, nejčastěji na polojasno nebo dokonce skoro jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14, na západě kraje to může být až 17 stupňů, povane slabý severovýchodní až severní vítr, rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, očekává se, že večera v noci potom budou mírně nepříznivé, ale upřesníme si. Biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víte, který sval je v našem těle nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli poví Martin Písařík, odpověď není tak úplně jednoduchá a jednoznačná.
2: Melanom nevzniká přes noc. Často začíná nenápadně změnou tvaru znaménka, jeho barvy nebo velikosti. Právě proto je prevence důležitá. Je to zvyk sledovat vlastní tělo, neignorovat změny a jednou ročně si dopřát kontrolu u dermatologa. Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat kožní lékařka z Uherskohradišťské nemocnice Nikola Macková. Už 20. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Mladiství stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snazší přístup. Na trati mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi nejezdí ode dneška až do pátku 22. května vlaky. Kvůli plánované výluce, která je vždy od 7.45 do 17 hodin, místo vlaků nasadila společnost Arriva náhradní autobusy. Ty pojedou podle pravidelného železničního jízdního řádu. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve čtvrt na 9 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu a šlo o koncert vážné hudby. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Dnes očekávejte ve Zlínském kraji převážně oblačno až zataženo, ve východní polovině kraje zpočátku ještě často s deštěm, který by měl během dne pozvolna od západu ubývat. Aktuálně jsou teploty mezi 8 a 5 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 11 až 17 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V Čakové na Bruntálsku končí prý čekání na telefonní signál. Začala tam totiž stavba nového vysílače. Česká republika má ale podobných míst se špatným signálem stále téměř 1800. Podrobnosti už za chvíli. Teď je 17:30.

0: půl šesté, 8 minut, pondělí na začátku, 18. květen a my teď s Českým rozhlasem Zlín zajdeme i mimo region. Stavba nového telefonního vysílače začala v Čakové na Bruntálsku. Anténu nad obcí vztyčí společnost Cetin. Malé nebo vůbec žádné pokrytí mobilním signálem tam omezuje běžný život i podnikání. Podobných míst jsou přitom v Česku stovky.
1: Tady to teda jako není vůbec, tady si nezavoláte. Tady musíte k zrcadlu, když chci odeslat třeba SMS-ku nebo něco.
2: Monika Baranová je majitelka místního obchodu. Já jsem teď vytáhl svůj telefon a v místě, kde je normálně napsaný operátor, teď stojí žádná služba.
1: Mám vlastně balíkovnu, to se vlastně musí zadat kód, na základě toho se vydávají vlastně ty balíky. No a někdy je taky problém. Když neprojde balík, musím si napsat ručně kód na papírek a až nějak zjistím, že mi to neprošlo, tak ten kód tam zadám ručně a tak dlouho tam dávám, až to prostě projde.
2: Nový vysílač by měl takové problémy odstranit. Nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý ve špatném pokrytí vidí i bezpečnostní rizika.
3: Telefonní signál není, takže záchranka, hasiči a pak už jako i ty běžné služby, to tady je problém a takže se nepřipojíte vůbec, tady to hluché místo jako je.
2: Vysílač bude hotový nejspíše do konce června, říká Ondřej Zetka ze společnosti Cetin. Ještě tento rok chce společnost postavit na Bruntálsku 8 nových vysílačů, tím ale práce nekončí.
4: Momentálně vidím asi 30 lokalit zadaných tady na Bruntálsku.
2: Ubyde tak dalších bílých míst. Co takové místo znamená, přibližuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá.
5: Místo je vlastně část obce, kde pokrytí sítěmi 4G a 5G aspoň jednoho operátora nedosahuje hranice 97% populace. Což vlastně znamená, že může jít o lokalitu, kde se normálně dovoláte, kde většina obyvatel má dobře dostupný mobilní internet, ale pokrytí aspoň jednoho z těch operátorů stále nedosahuje té přísné hranice.
2: Tereza Meravá dodává, že bílých míst v posledních letech přibývá, protože technici stále doměřují další oblasti v republice. V Česku je podle posledních dat zhruba 1800 takových míst. Český telekomunikační úřad ale stanovil operátorům povinnost oblasti pokrýt do roku 2030. Z Čakové Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
7: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Za minutu a půl bude 6:15, podíváme se na další průběh oblačnosti, vývoj teplot a krátkou předpověď otevřu ranními údaji měřících stanic.
1: Počasí.
0: Napřed 7 stupňů a tuto hodnotu vidím na spoustě míst, v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, ve Vizovicích, Bojkovicích, dál taky v Luhačovicích, ve Strání, ve Štítné nad Bláří, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. Všude tady je 7 stupňů, o jeden méně, tedy 6. To je případ Starého Města, Zlína, Valašské Senice, Velkých Karlovic a Horní Bečvy. 8 stupňů v Holešově. 5 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a 4 Maruška Hostýnské Vrchy. Den bude převážně oblačný až zatažený, ve východní polovině kraje ráno a dopoledne ještě často s deštěm, který by měl během dne pozvolna od západu ubývat. Jinak očekáváme jenom ojedinělé přehánky. Večera v noci ubývání oblačnosti nejčastěji na polojasno nebo dokonce i skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty 11 až 14 stupňů, na západě kraje to může být až 17, k tomu povane slabý severovýchodní až severní vítr rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou prozatím dobré a biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Zlín přeje dobré pondělní ráno a taky dnes po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvák skupiny Slza, Petr Lexa. Dozvíme se například i to, kdo stojí za vznikem skupiny Slza, čí to byl nápad.
1: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu a vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju, od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
0: Celý rozhovor s Petrem Lexou si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy s Lukášem už za chvíli, 6 hodin bude za 9 minut.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Dopravní společnost Zlín Otrokovice dnes odpoledne představí veřejnosti své nové bateriové trolejbusy. Obec Ratibor rozšiřuje sad starých ovocných odrůd. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard korun. Dnes očekávejte převážně oblačno až zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Nové bateriové trolejbusy dnes představí veřejnosti dopravní společnost Zlín Otrokovice. Zájemci si je budou moct prohlédnout od 14. do 18. hodiny na parkovišti na náměstí 3. května v Otrokovicích. Jde o první nové vozy z plánované rozsáhlé obnovy vozového parku, která je z 85% financovaná z fondů Evropské unie. Pokračuje mluvčí dopravní společnosti Zdeněk Dvořák.
4: Lidé se můžou těšit na slavnostní zahájení provozu nových vozidel, představení moderních technologií, které vozy využívají, na diskuzi s odborníky dopravní společnosti Zlín Otrokovice i na prohlídku historických vozidel společnosti.
3: Nové trolejbusy budou k vidění také tento čtvrtek od 14 do 18 hodin a v pátek od 10 do 16 hodin na náměstí Míru ve Zlíně. V Ratiboři na Vsetínsku pokračují v rozšiřování obecního sadu starých ovocných odrůd. Podle nezávislého starosty Martina Žabčíka loni obec vysadila 55 stromů, především švestek, špendlíků a ringlí. Letos se díky dalšímu příspěvku od nadace ČES podařilo podle starosty výsadbu rozšířit o dalších 50 stromů.
5: Jakmile sad začne rodit, tak při sklizni si uděláme brigádu, uděláme si nějakou akci společenskou při tom sběru a následně to ovoce zpracujeme v místní pálenici a povidlárně.
3: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinu lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona Ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby. Požadují jeho stažení.
6: Média nedáme! Média nedáme!
7: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
8: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
7: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
9: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
7: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnešek bude ve Zlínském kraji převážně oblačný až zatažený. Ve východní polovině kraje zpočátku ještě často s deštěm, který by měl během dne pozvolna od západu ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 5 stupni. Nejvyšší teploty pak dnes budou kolem 11 až 17 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně se podle dopravních serverů jede na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji bez nehod. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Mokrý máj, ve stodole ráj. Touto pranostikou vás, milí posluchači, vítám do nového týdne, ale chci naznačuju, že nám pondělí pravděpodobně přinese další vláhu. U vstávání přeju pohodu, u snídaně dobrou chuť a jenom doplním, že se bavíme o datu 18. května, kdy svátek oslaví ženy jménem Nataša. Za chvíli přidám i několik vět k zajímavé historii a už posílám písničku Petry Černocké, ať se příjemně hudebně odrazíme. Je 6 hodin 5 minut, za mikrofonem stabilně v tomto čase Petr Uhřík.
11: Český rozhlas Zlín.

0: Začátek nového týdne vám chce, milí posluchači, zpříjemnit i vysílání Českého rozhlasu Zlín. Přeju dobré ráno do pondělí 18. května. Vybírám z kalendária, dnešek je Mezinárodním dnem muzeí. Připomíná se od roku 1978. Jeho cílem je upozornit na roli muzeí v rozvoji celé společnosti napříč celým světem. Před 154 lety se na svou první cestu do jižní Afriky vydal český cestovatel Emil Holub, a to za podpory neméně slavného českého vlastence a mecenáše Vojtěcha Náprstka. V roce 1879 se narodil nejslavnější český zápasník Gustav Frištenský. Zápasit začal jako řeznický tovariš. Za 5 let amatérské kariéry vybojoval tisíce zápasů a ani jeden neprohrál. V roce 1903 se stal amatérským mistrem Evropy. Profesionálním mistrem Evropy potom v roce 1929, bylo mu tehdy 50. 84 let má dnes slovenská herečka Emília Vašáriová, její sestrou je herečka a politička Magda. Určitě si ji vybavíte třeba ve filmech Pelíšky, Nestyda nebo Šťastný nový rok. 73. narozeniny dnes oslaví režisér Zdeněk Troška. Jeho filmy patří k divácky nejúspěšnějším. Troškovu trilogii Slunce seno zhlédlo v kinech skoro 8,5 milionu lidí. Oblíbené jsou jeho pohádky Z pekla štěstí, Princezna zemlejna nebo Nejkrásnější hádanka. Oslavencům gratulace. A 44 let dnes uplyne od úmrtí baletky, choreografky a spisovatelky Miry Holzbachové. Pocházela z Kroměříže. V době okupace působila v Anglii a ve Spojených státech amerických, po návratu do vlasti pak pracovala na ministerstvu kultury a po roce 48 se vrátila k taneční profesi. Z kalendária je to všechno a pokračujeme v regionu. Na řece Olšavě v Kunovicích na Uherskohradišťsku se přemnožily nutrie, které poškozují hráze. Myslivci proto začali jejich populaci redukovat. Na řece by podle odhadů mělo žít asi 70 těchto hlodavců původem z Jižní Ameriky. Kolik se jich zatím podařilo odlovit, uslyšíme za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Michael Bublé je velkou hudební hvězdou, nejenom v Kanadě, odkud pochází, ale doslova světovou. Svého času spojil síly s půvabnou Nelly Furtado a my si poslechneme výsledek.

0: přesně 6:45, pondělí na začátku, v kalendáři vidíme 18. květen. Myslivci začali v Kunovicích na Uherskohradišťsku snižovat populaci nutrií. Město získalo povolení k jejich regulaci, protože přemnožení hlodavci poškozují hráze řeky Olšavy. Zároveň můžou být rizikem pro lidi, přenášejí totiž nebezpečná infekční onemocnění nebo parazity.
1: Střílíme to z malorážky.
2: Říká mi hospodář kunovických myslivců Luděk Hráček, se kterým stojíme na hrázi řeky Olšavy.
1: Loví se, když máme chvilku čas, tak to jdeme lovit. My to stříláme tady po vrchu od té cesty. A...
2: Je jich hodně těch nutrií?
1: Já počítám, že tak ze 70 jich tu bude.
2: Kolik se vám jich zatím podařilo?
1: 18. 18 kusů máme odlovených. My jsme střelili teďka 9,5 kg jedna měla.
2: Kde tak nejvíc se vlastně vyskytují ty nutrie?
1: Po celé Olšavě. Ale tady dědina je nejvíc, no. My to pozorujeme tak ze 3 roky určitě jsou tu. A bylo jich to pár a to se množí moc, rychle. Oni nám to povolili právě, že to můžeme střílet z té malorážky tady, no a tak musí být člověk opatrný na to, aby něco se nestalo.
2: A je to složité vlastně ulovit tu nutriu?
1: Řeknu vám to tak, musíte umět dobře střílet. Máme optiky, je na to maj, ale musíte dávat pozor, je to v dědině, takže opatrný musíte být. Velká bezpečnost musí být tady.
2: Tady u Olšavy je s námi i Martin Rolenc z odboru správy majetku a životního prostředí v Kunovicích. Jaké jsou ty důvody, proč se musí počty nutrií redukovat?
3: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky. Dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory, dokáže ty hrázy poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
2: Upozorňuje Martin Rolenc, který připomíná ještě jeden negativní vliv nutrií.
3: Roznáší nemoci, roznáší parazity, kteří se můžou přenášet jak na domácí mazlíčky, tak samozřejmě, že i na lidi. Takže opravdu tady ten druh je potřeba regulovat, už jenom díky tomu, že se opravdu teda dokáže velmi intenzivně množit, protože má 2-3 do roka mladé, ve vrhu je 4-7 zvířat.
2: Před více než 3 lety začali s nutriemi bojovat i v Uherském Hradišti, kde se tito hlodavci usadili na hrázích řeky Moravy.
4: Tady bylo kolem 30 kusů. My jsme za přísných bezpečnostních opatření celou tu skupinu eliminovali.
2: Podotýká lidovecký místostarosta města a myslivec Čestmír Bouda, podle kterého jde o neustálý boj, protože nutrie se čas od času znovu objeví. I proto je důležité, aby je lidé v žádném případě nekrmili. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Úraz, přehřátí anebo třeba bodnutí hmyzem. Věděli byste, jak v těchto situacích pomoct vašim mazlíčkům? S první pomoci zvířatům nám v pondělní chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí slušovický veterinář Dominik Gregořík. Své dotazy si připravte na 18. května. Na setkání se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
7: Na jihovýchodní Moravě je místo, ve kterém se píše příběh českých topolů a vrb. Výzkumná stanice v Kunovicích na Uherskohradišťsku ukrývá živý archiv stovek klonů, které formují krajinu. Do laboratoře, kde odborníci pečují o zachování genetického bohatství pro budoucí generace, se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Za 8 minut bude 6:30. Začátek nového týdne teď probereme podrobně a zajímat nás bude počasí. Předpověď na několik dalších dnů má pro nás připravenou meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravím do Brna. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Na úvod nám prosím udělejte komentář k současnému stavu, jak vypadá pondělní ráno ve Zlínském kraji.
1: A to ráno je většinou zatažené na úplném západě kraje, možná může být už i spíše oblačné nebo skoro zatažené a srážky už se nevyskytují. A teď ráno se ještě vyskytovaly na úplně krajním východě, ale už postupně odešly a teploty se teď pohybují většinou mezi 5 a 8 stupni Celsia.
0: Když se podíváme na pondělí v hodnocení maximálních teplot a průběhu oblačnosti, máme očekávat spíš zatažený, chladnější den?
1: Spíše

0: vychází předpověď na zítřek?
1: A poté, co noc bude spíše oblačná, zítra ráno se také mohou vyskytovat mlhy, tak zítřek bude polojasný až oblačný. Během dne se mohou opět ojediněle vyskytnout přehánky, jak večeru bude oblačnost postupně ubývat a zítřejší teploty ty budou vyšší než dnes mezi 18 a 21 stupni Celsia.
0: Další dny, pokud se podíváme na středu, čtvrtek, opravdu se dočkáme postupně jarních změn, které jste avizovali dřív? Naznačte prosím další průběh.
1: Ano, minimálně v teplotách by měla postupně nastat vzestup. Ve středu by ta maxima měla být mezi 18 a 22 stupni, ve čtvrtek pak 19 až 23 a ty dny budou podobné. Oblačnější počasí a přes den s možností přeháněk nebo s možností bouřky. Ty bouřky budou sice, nebo zatím je očekáváme výjimečně, ale mohou se vyskytnout v noci a ráno, například ve středu může být převážně malá oblačnost. Stejně tak ve čtvrtek, tam by to ráno mohlo být často i skoro jasné a výjimečně se potom ve čtvrtek ráno může tvořit i mlha a také ve středu dnes mlhy nejsou a zítra naopak místo mlh se mohou vyskytnout spíše přízemní mrazíky a to spíše ve východní polovině Zlínského kraje.
0: A ještě kousek historie. Rádi porovnáme rekordní teploty, když se podíváte, Báro, na 18. květen ve Zlínském kraji.
1: A toho maxima se dnes budeme držet daleko. Nastalo v roce 1921 v Napajedlích na Zlínsku a teploměr tam ukázal 32 stupňů a 2 desetiny. Naopak minimum pochází z relativně nedávné doby z roku 2012 se Štítne nad Vláří Popova, a kde teploměr tehdy ukázal minus 4 rovné stupně Celsia.
0: Na téma počasí už bylo řečeno všechno podstatné. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, přejeme úspěšný týden a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Bylo 6:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
4: Aktuální zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes zdarma zpřístupní všechny areály i výstavy. Připojí se tak k Mezinárodnímu dnu muzeí. Od 16 hodin pak pro návštěvníky zahájí výstavu fotografové Valašského muzea v přírodě. V Uherském Brodě dnes začíná seminář Učíme se lidové tance. Zájemci se během 4 podvečerů můžou naučit tance z okolních obcí nebo také Lipova na Hodonínsku a slovenské Mníchovy Lehoty. Jako první dnes budou lektoři vyučovat tance z moravských Kopanic. Lekce začíná v atriu muzea Jana Amose Komenského v 18 hodin. Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není ale zatím jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. Pro státní kasu by to znamenalo výdaje vyšší o 230 milionů korun. Režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let, informovala o tom nezávislá organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. 2159 lidí popravil iránský teokratický režim. 356 lidí popravili úřady v Saúdské Arábii, většinou za drogové delikty. Ve Zlínském kraji dnes bude převážně oblačno až zataženo s přeháňkami a místy s deštěm, který by měl být během dne pozvolna od západu ubývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 8 a 4 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 11 až 17 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na nehodu osobního auta se zvěří si dejte pozor na hlavní silnici v Křekově na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Rád bych se ještě vrátil do roku 1923. Tehdy se Československo stalo po Británii druhou evropskou zemí, ve které pravidelně vysílalo rádio. Počátky byly velice svízelné, první provizorní studio bylo zřízeno ve skautském stanu poblíž vysílací stanice v Kbelích u Prahy. Chyběly zkušenosti i finanční prostředky. První relace lidé chodili poslouchat do kina. Do konce roku mělo rádio 47 koncesionářů. Tak to jenom připomenutí dávné historie, která se značky Český rozhlas bytostně dotýká. A vítám vás, milí posluchači, do pondělí. Přeju dobré ráno k datu 18. května.

0: Za 5 minut 6:45, dnes je pondělí, na vlnách Českého rozhlasu Zlín se vítáme do 18. května. Dobré ráno. Ve Zlíně začíná modernizace další křižovatky. Tentokrát jde o křížení ulic Benešovo nábřeží a ulice Dlouhá. Podrobnosti uslyšíte už 20 minut po 7. hodině přímo od reportérky Michaely Kočendové. První pomoc domácím mazlíčkům, alergie i obsah domácí zvířecí lékárničky, to budou zase témata dnešní chovatelské poradny. Hostem Anny Randárové bude veterinární lékař Dominik Gregořík ze Slušovic. Zdravím. A odpoví i na vaše dotazy. Chovatelská poradna začne po 11. hodině. Já už za chvíli přidám dnešní počasí, krátkou pondělní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 6:45. Jak to máme s jarními posuny v oblasti meteorologie, probereme v další krátké předpovědi. A než ji otevřu, ještě ranní měření současné teploty.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybují mezi 4 a 8 stupni. Den bude převážně oblačný až zatažený, ve východní polovině kraje ráno a dopoledne ještě často s deštěm, který by potom měl během dne pozvolna od západu ubývat. Jinak očekáváme jenom ojedinělé přehánky, večer a v noci ubývání oblačnosti, nejčastěji na polojasno nebo dokonce i skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 11 a 14 stupni, na západě kraje to může být až 17 a povane jenom slabý severovýchodní až severní vítr rychlostí od 1 do 4 metrů za sekundu. Rozpilové podmínky máme dobré, až na večer by mohly být mírně nepříznivé, a to s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Atmosféru rychle se rozvíjejícího Zlína a každodenních povinností vyměnil továrník Tomáš Baťa čas od času za klid a odpočinek na jednom konkrétním místě v našem kraji. Víte, kam nejčastěji jezdil? Do Loučky u Valašského Meziříčí. Vlastnil tam zámeček a také lesy a další pozemky. Další reportáž z cyklu Tomáš Baťa Známý neznámý s Markétou Macháčkovou a s Deňkem Urbanovským poslouchejte v našem vysílání už za chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Každý týden vyrážejí na místa, která jsou různými způsoby spojená s životem a osobností legendárního ševce Tomáše Bati. Redaktorka Markéta Macháčková a náš rozhlasový spolupracovník Zdeněk Urbanovský tentokrát zamířili na Valašsko, k Valašskému Meziříčí. Kam přesně?
1: My jsme v podhůří Hostýnských vrchů, v Zámeckém parku, v Loučce na Vsetínsku. Tady je tak krásně všude kolem lesy, tady by se tak odpočívalo.
2: A to máš naprostou pravdu, je to místo pro odpočinek jako stvořené.
1: Přitom máme ale natáčet o podnikateli, továrníkovi Tomáši Baťovi.
2: Loučka je místo, kde Tomášův hektický a rychlý svět se naprosto změnil.
1: Takže sem Tomáš Baťa jezdil. Kam?
2: Jezdil jsem, bychom řekli dneska moderně, na chatu, ale nebyla to chata. On koupil již v roce 1919 celé panství Loučka a k tomu ještě náležící revír Lázy.
1: Ty jsi říkal na chatu, no ale tady vidím starou budovu zámečku.
2: No to je právě ta budova, do které Tomáš Baťa jezdil odpočívat. Jsem jezdil celou rodinou, trávíval tady volný čas, rád jsem chodil na zábavy, ale taky se tady rád projížděl po okolních lesích na koni, chodil pěšky a zažíval to, co nabízí les.
1: Les. Zdeňku, ale tady kousek od zámečku je logo Baťa.
2: Logo firmy, která také má v názvu Baťa, ale je to firma, která se jmenuje BFP, Lesy a statky Tomáše Bati, a založili po restituci majetku Tomáš Baťa junior, čili syn Tomáše Bati, v roce 1992.
1: Tady v Zámeckém parku v Loučce mají své ředitelství. Pojďme se tam podívat. Mě by zajímalo, co tady v Loučce vlastně po Tomáši Baťovi zůstalo.
3: To, co tu zanechal, tak je zodpovědnost vůči celé společnosti a les je největším dokladem toho, protože všechno, co děláte, tak v podstatě ty vaše produkty, vaše práce bude sklízet, až někdo, kdo přijde po vás. A v dnešní době se setkáváme s tím, že velká část společnosti přemýšlí velmi krátkodobě v tom lesnictví a myslím si, že tak to viděli Tomáš Baťa, je nutné přemýšlet na desítky let dopředu.
1: Říká nám jednatel firmy Lesy a statky Tomáše Bati Jakub Zapletal.
3: A i on sám osobně tady v Loučce zanechal dojem určitě velmi pozitivní. Protože dodnes, byť už nežijí ti, kteří se s ním potkali, tak dodnes tady jméno Baťa něco znamená a Loučka je tím specifická. A myslím si, že velká část obyvatel je hrdá na to, že Tomáš Baťa měl Loučku jako místo, kde byť určitě i částečně pracoval, tak zároveň jezdil z průmyslového Zlína se uvolnit a načerpat novou energii do práce.
2: On byl člověk, který počítal dny na vteřiny. A když se bavím o lese, tak než les vyroste do produkční kvality, tak to trvá desítky roků. A právě ten les je to místo, kde se ten rychlý, dynamický prostě pohyb Tomáše Bati musel zastavit. Takže to nebylo jenom takové samoučelné bydlení na zámečku o víkendu, ale bylo to spojeno s podnikáním a s rozvojem krajiny, péčí o ten les.
1: Proč vlastně Tomáš Baťa podnikatel vlastnil lesy?
2: Tomáš Baťa se snažil ve většině oborů svého podnikání být nezávislý a patřilo k tomu i zpracování dřeva, které bylo zdrojem surovin pro výrobu odpadků, pro výrobu kopyt, dřevo jako stavební materiál. Využití v tak rozsáhlém koncernu, jaký Tomáš Baťa vybudoval, bylo velké a platí to dodnes.
1: Z Loučky na Vsetínsku Markéta Macháčková
2: a Zdeněk Urbanovský.
1: Český rozhlas.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Na středních školách dnes začínají ústní části státní maturitní zkoušky. Ve Vsetíně se koná jarní hubení hlodavců. Zmocněnců má vláda už 18, podle vicepremiéra Havlíčka kvůli nadrezortní koordinaci. Dnes bude převážně oblačno až zataženo s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Studentům středních škol dnes začínají ústní části maturitních zkoušek. Na konci dubna psali slohové práce a na začátku května absolvovali didaktické testy. Někteří maturanti už mají za sebou také praktickou část zkoušky, jako například ti ze střední průmyslové školy ve Zlíně. Právě tam dnes stejně jako na dalších středních školách zahájili také ústní maturity. Pokračuje ředitel školy Radomír Nedbal.
5: Všichni mají v té povinné části český jazyk a volí si mezi matematikou a jazykem a potom mají podle jednotlivých oborů dva odborné předměty. Například třeba obor strojírenství má strojírenskou technologii a stavbu a provoz strojů.
3: Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá až do listopadu. Deratizátoři hazují otrávené návnady do kanalizačních šachet na sídlištích a rozmisťují je také do sklepů. Mluvčí města Jana Rašková připomíná, aby lidé dohlédli na své psy.
6: Na místech, kde nejsou viditelné nory, jsou návnady v boxech, které mají zabránit pozření jedu psy. Pokud by k tomu došlo, látka v návnadě by způsobila zvracení, aby se předešlo otravě. I tak si dejte na psy pozor a nepouštějte je z vodítek.
3: Do akce se mohou zapojit i obyvatelé města. Výskyt hlodavců mají nahlásit správci městské zeleně nebo deratizační firmě. Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci, říká vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO.
7: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí.
3: Podle Havlíčka navíc místa zmocněnců můžou být časově omezená. Na silnicích se s příchodem teplejších dnů objevuje stále více motorkářů. Policisté proto upozorňují na možný nárůst dopravních nehod, které pro motocyklisty často končí vážnými zraněními. Na rozdíl od řidičů automobilů je chrání pouze ochranné vybavení. Mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala žádá řidiče, aby byli obzvláště obezřetní.
8: Motocykly jsou v hustém provozu snadno přehlednutelné. Řidiči automobilu by proto měli být při odbočování, předjíždění či přejíždění mezi pruhy maximálně obezřetný. Důsledně kontrolovat mrtvé úhly a aktivně s motocykly počítat. Stačí okamžik nepozornosti a může dojít k tragickým následkům.
4: Počasí.
3: V našem regionu dnes bude převážně oblačno až zataženo s přeháňkami a místy také s deštěm, který by měl během dne pozvolna od západu ubývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 8 a 4 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 11 až 17 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V této chvíli nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Po víkendu vás, milí posluchači, znovu zdravím. Rád bych ještě poděkoval všem, kteří se byli v sobotu podívat do vily Jana Antonína Bati a využili možnosti navštívit den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín. Bylo to fajn a příjemné, ale už jsme dál. To znamená, u pondělí datum 18. května vnímají jako svůj svátek ženy jménem Nataša. Máme taky Mezinárodní den muzeí. Za chvíli si prozradíme otázku do naší slovní soutěže a hned po písničce Věry Špinarové se můžete pokusit vyhrát knihu vydavatelství Kazda s názvem Moje cesta k sobě. Obsahuje jednoduchá cvičení, zamyšlení, jak se brát odvahu ke změnám, lépe porozumět vlastním potřebám. Teď je 7 hodin a 5 minut. Dobrý start a klidné ráno přeje Petr Uhřík.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Energická Věra Špinarová dospívala 9 minut po 7 hodině. I na začátku týdne pro vás máme, milí posluchači, další slovo z nářečí našeho regionu. Soutěž, jak se u nás mluví, právě začíná. Odměnou pro výherce je tentokrát kniha vydavatelství Kazda s názvem Moje cesta k sobě. Přeju hodně štěstí na známé telefonní lince.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: V soutěži, jak se u nás mluví, se pravidelně vydáváme do světa nářečních výrazů. Marie Pospíšilová z Bystřice pod Hostýnem si pro nás připravila slůvko, které se dodnes používá v některých domácnostech. A já jsem přesvědčený o tom, že vám mnoha posluchačům bude znít přinejmenším povědomně. Naznačuju, že se mi to dneska zdá lehké, to zadání. Takže pojďme na věc, zvedám telefon a ptám se, kdo je na druhé straně linky, kdo bude soutěžit. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Haló, dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo se hlásí?
2: Tady je Alena.
0: Paní Aleno, zdravím vás srdečně, vás děkuju. Čekají v pondělí nějaké důležité úkoly, máte bohatý program?
2: Ne,
0: nic.
2: Je po dešti, půjdeme do kavárny na kafíčko.
0: No to je program, tak to je bezva,
2: ano. Ne,
0: bezva. Tak doufám, že budete úspěšná ještě i v naší soutěži, ať máte lepší náladu před kafíčkem a já už tu otázku pouštím.
3: Víte, děkuju. Co to je, brutvan?
0: Co to je brutvan? Víme, co je brutvan?
2: Ano, je to plech, takový pekáč na maso do trouby.
0: No, teď je to úplně přesně, ne? Tak jak to říkáte. Teď si jenom poslechneme potvrzenku, jak ano. Význam slova vysvětlí Marie Pospíšilová. Takže vynechám další nápovědy a rovnou si poslechneme, že máte pravdu.
3: Brutvan je pekáč nebo rendlík, co se dává do trouby.
0: No. Tak a teď ještě, paní Aleno, co dáváte do brutvanu nejraději?
2: No, pečené maso, maso, kačenu, husu, něco takového většího. To bývá obyčejně takový vysoký plech, takový vysoký randlík, no.
0: Tak
2: jak to říkala paní.
0: A mě napadá jelítko s jitrnicemi, že jo, pěkně no, anebo...
2: To bývalo.
0: Tak a bůček a zapečené brambory, ta kačenka, jak jste říkala, to je ona.
2: Přesně tak. No.
0: To máme ale hezkou pečenou hitparádu. Všechno dietní, bezva. Tak, paní Aleno, vy jste odpověděla správně na otázku, pošleme vám knížku, chvilinku vydržte na telefonu a mějte se krásně.
2: Děkuju.
0: Naschledanou.
2: Naschle.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: René Baumann je velkou švýcarskou hvězdou, ale svět ho zná spíš pod jménem DJ Bobo. Půjdeme do léta 94, původně vyučený pekař a cukrář se teď připomene. Mimochodem teď v roce 2026 se vrací s velkolepou, nablízkanou show, která už si prý získala srdce fanoušků v Německu. Tady je DJ Bobo, 7 hodin 13 minut. Music is what I'm living for.

0: Před minutou bylo 14:08. Projdeme si úvod nového týdne přes aktuality meteorologů a nabízím krátkou pondělní předpověď.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě ranní teploty, teď se ve Zlínském kraji pohybujeme v rozmezí 5 až 8 stupňů. Den bude převážně oblačný až zatažený, ve východní polovině kraje ráno a dopoledne ještě často s deštěm, který by měl potom během dne pozvolna od západu ubývat. Jinak očekáváme jenom ojedinělé přehánky. Večer a v noci ubývání oblačnosti, nejčastěji na polojasno nebo dokonce i skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 11 a 14 stupni, na západě kraje to může být až 17, k tomu povane slabý severovýchodní až severní vítr rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré, až na večer by mohly být mírně nepříznivé, v biozátěži žádná změna, takže stále platí jednička, zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ve Zlíně začíná modernizace další křižovatky, jde o křížení ulic Benešovo nábřeží a Dlouhá. Podrobnosti už za chvíli přidá naše reportérka Michaela Kočendová přímo z místa.
2: Jízda králů Vlčnov zná svého krále. Desetiletý Marek Dacík převezme vládu od svého bratra Františka. Jaké to je být králem? O tom si budu s bratry Dacíkovými povídat už 19. května. Na setkání v Českém rozhlase Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Za 8:09 máme pondělí 18. května. Na křížení ulice Benešovo nábřeží a Dlouhá ve Zlíně dnes začíná modernizace křižovatky. Jde o další z 45 zlínských křižovatek, které specializovaná firma od loňského roku ve městě rekonstruuje. Podrobnosti má připravené reportérka Michaela Kočendová, kterou zdravím. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Na úvod si řekněme, jakým omezením na křižovatce dojde.
1: Menší změny se dotknou hlavně přechodů pro chodce, které pracovníci posunou dál od křižovatky. Výraznější omezení se ale týká světelné signalizace. Tu nahradí provizorní semafory, které budou fungovat jen pro 3 ze 4 současných směrů, říká vedoucí realizace firmy Cross Zlín Ivo Gajdošík.
2: Jeden směr do křižovatky, a to trasa po Benešově nábřeží, bude celá uzavřena už od Čepkova pro jak osobní, tak nákladní vozidla.
1: S uzavřením tohoto směru souvisí také objízdná trasa, kterou budou muset řidiči využívat.
0: O tom si povězme, kudy objízdná trasa povede.
1: Osobní auta budou moct využít trasu pod železničním podjezdem v ulici Dlouhá. Vozidla vyšší než 3,1 metru tam ale kvůli omezené výšce neprojedou. Právě pro ně bude připravena objízdná trasa, říká Ivo Gajdošík.
2: Vozidla nad 3,1 metru, kteří tuto trasu využívají jako náhradní kvůli podjezdu na Dlouhé, tak ti budou muset tu trasu objet vlastně až kolem jižních svahů.
0: Míšo, připomeň ještě, čeho se celá rekonstrukce zlínských křižovatek vlastně týká.
1: Cílem projektu je zrychlení a zefektivnění dopravy ve městě a také upřednostnění vozidel integrovaného záchranného systému a vozidel MHD. Z celkových 45 křižovatek jich firmě zbývá dokončit posledních 8 a stihnout to kvůli čerpání dotací musí do podzimu letošního roku. V posledních týdnech tak začaly práce například na přechodech pro chodce před bývalou krajskou knihovnou u zastávky náměstí Míru v centru Zlína. Pokračují také úpravy křižovatky u městského divadla a v nejbližší době se práce přesunou také na křížení ulic Štefánikova a Osvoboditelů nebo na třídu Tomáše Bati v místě křížení s ulicí Gahurova.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová o dnešním začátku modernizace křižovatky ulic Benešovo nábřeží a Dlouhá ve Zlíně. Za tvé informací

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nezbývá je snad zbraní hráz, jsou snad

Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
4: U zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj pokračuje v programu Obec v nouzi. Ten se dosud zaměřoval jen na obce s nízkým počtem obyvatel. Nově na rozvojové projekty mohou získat půjčku také větší sídla do 2000 obyvatel a rovněž samosprávy zapojené do memoranda k vodnímu dílu Vlachovice. Do programu, který je určený na mimořádně významné regionální nebo nadregionální projekty, hejtmanství vyčlenilo 40 milionů korun. V Ratiboři na Vsetínsku pokračují v rozšiřování obecního sadu starých ovocných odrůd. Podle nezávislého starosty Martina Žabčíka loni obec vysadila 55 stromů, především švestek, špendlíků a ringlí. Letos se díky dalšímu příspěvku od nadace ČES podařilo podle starosty výsadbu rozšířit o dalších 50 stromů. Čeští vědci zachraňují ohrožené druhy stromu jeřábů. Vyvinuli způsob, jak z malého kousku stromu vypěstovat stovky jedinců v laboratoři ve skleněných baňkách. Po zakořenění je pak přesazují do skleníků nebo vrací zpět do přírody. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Zjistil to Český rozhlas z policejních dokumentů. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální hráčské smlouvě. Ve Zlínském kraji dnes bude převážně oblačno až zataženo s přeháňkami a místy také s deštěm, který by měl během dne pozvolna od západu ubývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 8 a 5 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 11 až 17 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na nehodu dodávky a osobního auta si dejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku u dálničního nájezdu u Bezměrova na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Za chvíli si doplníme regionální servis taky o kulturní pozvánky. Mám připravených několik zajímavých tipů pro volný čas. Teď je 7:30. Přání dobrého pondělního rána posílám s písničkou Ivety Bartošové.

0: Takto nás roztomile pozdravil Fleret. Máme 5 minut před 7:45 a s Českým rozhlasem Zlín jdeme do regionu přes kulturu. Ode dneška se můžete v Uherském Brodě učit lidové tance. V pondělí dnes se začíná tanci z moravských Kopanic. Akce proběhne v Uherském Brodě v atriu Muzea Jana Amose Komenského. Za nepříznivého počasí pak v tělocvičně základní a mateřské školy Uherský Brod Újezdec. Bude to večer od 18 do 20 hodin. V Rožnově pod Radhoštěm začíná vernisáž výstavy Jedinečné fotografie krajiny, lidí a okamžiků, jež utvářejí paměť regionu a muzea. Výstava představuje tvorbu profesionálních fotografů Valašského muzea v přírodě, kteří svým pohledem po desetiletí zachycují nejen podobu krajiny a proměny muzea. Akce se koná ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 16 hodin. A jaké zajímavé akce dál nabízí tento týden? V pátek například bude muzejní noc v Muzeu Kroměřížská nebo ve Zlíně v Čiperově vile. Noc v Muzeu Kroměřížská se uskuteční v pátek od 18 do 21 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program pro celou rodinu, hudbu i nevšední zážitky. A ve Zlíně od 19 hodin v Čiperově vile přiblíží expozice okolnosti vzniku této stavby, meziválečnou bytovou a vilovou výstavbu firmy Baťa a také veřejné působení a osobnost Dominika Čipery.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45, podíváme se na další průběh oblačnosti, vývoj teplot a krátkou předpověď otevřu ranními údaji měřících stanic.
1: Počasí.
0: 7 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, dál taky v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Strání, Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 8 stupňů to je stav Holešova, Vizovic, Bojkovic, Luhačovic a Štítné nad Bláří. 6 stupňů vidím ve Valašské Senici, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 5 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. Den bude převážně oblačný až zatažený, ve východní polovině kraje ráno a dopoledne ještě často s deštěm, který by měl potom během dne pozvolna od západu ubývat. Jinak očekáváme jenom ojedinělé přehánky. Večer a v noci ubývání oblačnosti, nejčastěji na polojasno anebo dokonce skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 11 a 14 stupni, na západě kraje až 17 stupňů Celsia, k tomu povane slabý severovýchodní až severní vítr, rychlost od 1 do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme v těchto chvílích dobré a takové by měly vydržet, až večer se předpokládá, že by mohly být mírně nepříznivé. Biozátěž stále mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: České hokejisty čeká na mistrovství světa duel se Švédskem. Je to už třetí zápas ve 4 dnech a večerních hodinách, a tak musí upravovat denní režim. Jak to uslyšíme za chvíli?
2: Poznejte, jak žila rodina Mlynáře před 100 lety. Jak stolovali, žili, pracovali. Ve Válcovém mlýně v Šumicích je tento zážitek ještě umocněný tím, že současní majitelé, manželé Pipalovi, tak dávají nahlédnout do vlastní rodinné historie. Život mlynářů i unikátně dochované interiéry s technologií vodního válcového mlýna představím v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: Je 18. května, po výhře nad Dánskem a prohře se Slovinskem nastoupí čeští hokejisté na mistrovství světa proti Švédsku. Znovu je čeká večerní duel od 20 hodin a 20 minut. No právě zvyknout si na pozdní návraty ze zápasů je prý pro národní tým hodně obtížné.
1: Nic moc upřímně, ale myslím si, že hodně z nás je na to zvyklý, tady na ten nějaký režim vždycky v té sezóně, ne i v ten playoff, prostě to, už se tak nějak s tím zžítí a už s tím umíme pracovat.
2: Říká Michal Kovařčík, hráči po zápasech večeřeli po každé až po půlnoci a do postele se dostali až kolem 2 hodiny ráno. Tomu museli uspůsobit i dosud jediný volný den bez utkání.
3: Trošku ponocovat, protože dobrým to myslím, protože tím, že se hraje 20-20, nejsme na to úplně zvyklí, tak se snažím chodit spát až kolem půlnoci, aby jsem ráno trošku spal díl a pro mě to bylo trošku příjemnější.
2: Vysvětluje Jiří Černoch. Hráči spolu tráví čas jak na trénincích, tak na taktických poradách a taky ve volných chvílích.
4: Jdeme se projít třeba s klukama prostě kolem hotelu aspoň, trošku na čerstvý vzduch a prostě snažíme se hlavně ty sociální sítě hodně limitovat, protože samozřejmě víme, co nás tam čeká na těch sociálních sítích, že to není nic hezkýho.
2: Uvědomuje si Jan Mandát, že po prohře se Slovinskem by si o sobě čeští hráči na sociálních sítích nepřečetli příliš pozitivních reakcí a tak je raději vůbec nečtou. A to ani na pokojích.
3: S Ondrou Beránkem rádi luštíme křížovky, takže většinou chvíli kouknu na telefon, pak zaluštíme křížovky, normálně klasický, myslím, švédský křížovky, je to tak? Že tam máte vždycky něco ve čtverečku, vyplníte vlastně a navazuje vám to různě. Je to taková dobrá činnost, že člověk nemusí třeba koukat jenom do telefonu nebo do tabletu a je to fajn, úplně nějak se nepředháníme, ale samozřejmě někdy si poradíme třeba.
2: Popisuje Jiří Černoch spolupráci s Ondřejem Beránkem při luštění křížovek. Jestli si karlovarští útočníci poradí i na ledě, se dozvíme z utkání proti Švédsku, které začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi nejezdí ode dneška vlaky. Dnes se v Uherském Brodě můžou zájemci naučit tance z Moravských Kopanic. Roste počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Dnes bude převážně oblačno až zataženo s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Na trati mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi nejezdí ode dneška až do pátku 22. května vlaky. Kvůli plánované výluce, která je vždy od 7.45 do 17 hodin, místo vlaků nasadila společnost Arriva náhradní autobusy. Ty pojedou podle pravidelného železničního jízdního řádu, upřesňuje mluvčí Arrivy Jan Holub.
5: Ve Vsetíně a ve Velkých Karlovicích budou autobusy náhradní dopravy odjíždět od nádražní budovy a v Ústí, Janové, Hovězí, Huslenkách, Halenkově, v Novém Hrozenkově a Karolince zastaví na autobusových zastávkách v obcích.
4: V Uherském Brodě dnes začíná seminář Učíme se lidové tance. Zájemci se během 4 podvečerů můžou naučit tance z okolních obcí nebo také Lipova na Hodonínsku a slovenské Mnichovy Lhoty. Jako první dnes budou lektoři vyučovat tance z Moravských Kopanic, říká hlavní organizátorka Jitka Bartošová.
6: Co se týká tanců z Kopanic, tak jsem dělala na Facebooku a Instagramu takový průzkum, o co by lidi měli zájem. Takže podíváme se jak na Hrozenskou, tak i na Čardáš z Kopanic a ke slovu přijde i Obtáčaná z Kopanic.
4: Lekce začíná v atriu muzea Jana Amose Komenského v 18 hodin. Mladiství stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snazší přístup. Vysvětluje pracovnice Blanenského centra Zuzana Guričová.
7: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
4: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb.
3: Počasí.
4: V našem regionu dnes bude převážně oblačno až zataženo s přeháňkami a místy také s deštěm, který by měl během dne pozvolna od západu ubývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 8 a 5 stupni. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 11 až 17 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Nehoda dodávky a osobního auta se stala na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku u Bezměrova na Kroměřížsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Na řece Olšavě v Kunovicích na Uherskohradišťsku se přemnožily nutrie, které poškozují hráze. Myslivci proto začali jejich populaci redukovat. Na řece by podle odhadů mělo žít asi 70 těchto hlodavců původem z Jižní Ameriky. Kolik se jich prozatím podařilo odlovit, uslyšíme už za chvíli. A pak trošku přeskočíme k datu 21. května. Ve čtvrtek totiž uplyne 83 let od narození českého rock'n'rollového krále Mickeyho Volka, rodáka z Uherského Hradiště. Podrobnosti nabídneme před 8:30. Teď je 8 hodin a bezmála 5 minut. Za mikrofonem stále Petr Uhřík, přející pohodové pondělní ráno. Dobrý start v novém týdnu.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut je 18. května. Myslivci začali v Kunovicích na Uherskohradišťsku snižovat populaci nutrií. Město získalo povolení k jejich regulaci, protože přemnožení hlodavci poškozují hráze řeky Olšavy. Zároveň můžou být rizikem pro lidi, přinášejí totiž nebezpečná infekční onemocnění nebo parazity.
1: Střílíme to z malorážky.
2: Říká mi hospodář kunovických myslivců Luděk Hráček, se kterým stojíme na hrázi řeky Olšavy.
1: Loví se, když máme chvilku čas, tak to jdeme lovit. My to stříháme tady po vrchu od té cesty. A...
3: Je jich hodně těch nutrií?
1: Já počítám, že tak ze 70 jich tu bude.
3: Kolik
1: tak
3: se vám jich zatím podařilo?
1: 18. 18 kusů máme odlovených. My jsme střelili teďka 9,5 kg jedna měla.
3: Kde tak nejvíc se vlastně vyskytují ty nutrie?
1: Po celé Olšavě. Ale tady dědina je nejvíc, no. My to pozorujeme tak ze 3 roky určitě jsou tu. A bylo jich to pár a to se množí moc, rychle. Oni nám to povolili právě, že to můžeme střílet z té malorážky tady, no a tak musí být člověk opatrný na to, aby něco se nestalo.
3: A je to složité vlastně ulovit tu nutriu?
1: Řeknu vám to tak, musíte umět dobře střílet. Máme optiky, je na to mají, ale musíte dávat pozor, je to v dědině, takže opatrný musíte být. Velká bezpečnost musí být tady.
2: Tady u Olšavy je s námi i Martin Rolenc z odboru správy majetku a životního prostředí v Kunovicích. Jaké jsou ty důvody, proč se musí počty nutrií redukovat?
4: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky. Dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory, dokáže ty hráze poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
2: Upozorňuje Martin Rolenc, který připomíná ještě jeden negativní vliv nutrií.
4: Roznáší nemoci, roznáší parazity, kteří se můžou přenášet jak na domácí mazlíčky, tak samozřejmě, že i na lidi. Takže opravdu tady ten druh je potřeba regulovat, už jenom díky tomu, že se opravdu teda dokáže velmi intenzivně množit, protože má 2-3 do roka mladé a ve vrhu je 4-7 zvířat.
2: Před více než 3 lety začali s nutriemi bojovat i v Uherském Hradišti, kde se tito hlodavci usadili na hrázích řeky Moravy.
5: Tady bylo kolem 30 kusů. My jsme za přísných bezpečnostních opatření celou tu skupinu eliminovali.
2: Podotýká lidovecký místostarosta města a myslivec Čestmír Bouda, podle kterého jde o neustálý boj, protože nutrie se čas od času znovu objeví. I proto je důležité, aby je lidé v žádném případě nekrmili. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas. Český rozhlas.

0: začátek nového týdne teď probereme podrobně a zajímat nás bude počasí. Předpověď na několik dalších dnů má pro nás připravenou meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravím do Brna. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Když se podíváme na pondělí v hodnocení maximálních teplot a průběhu oblačnosti, máme očekávat spíš zatažený, chladnější den?
1: Spíše zatažený, ano, ten den by konkrétně měl být i možná oblačný, ale převážně a to spíše v té východní polovině opravdu zůstane zatažený. A během dne pak očekáváme ojedinělé přehánky, večera v noci bude oblačnost postupně ubývat a to nejčastěji na polojasno nebo skoro jasno a teploty dnes se vyšplhají mezi 11 až 14 stupňů Celsia na západě kraje, kde té oblačnosti bude nejmíň nejdříve a až k 17 stupňům Celsia.
0: A to všechno s jakou biozátěží?
1: A biozátěž bude na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Posuneme se k úterý, jak vychází předpověď na zítřek?
1: A poté, co noc bude spíše oblačná, zítra ráno se také mohou vyskytovat mlhy, tak zítřek bude polojasný až oblačný. Během dne se mohou opět ojediněle vyskytnout přehánky, jak večeru bude oblačnost postupně ubývat a zítřejší teploty ty budou vyšší než dnes mezi 18 a 21 stupni Celsia.
0: Další dny, pokud se podíváme na středu, čtvrtek, opravdu se dočkáme postupně jarních změn, které jste avizovali dřív? Naznačte prosím další průběh.
1: Ano, minimálně v teplotách by mělo postupně nastat vzestup. Ve středu by ta maxima měla být mezi 18 a 22 stupni, ve čtvrtek pak 19 až 23 a ty dny budou podobné. Oblačnější počasí a přes den s možností přeháněk nebo s možností bouřky. Ty bouřky budou sice, nebo zatím je očekáváme výjimečně, ale mohou se vyskytnout v noci a ráno, například ve středu může být převážně malá oblačnost, stejně tak ve čtvrtek, tam by to ráno mohlo být často i skoro jasné a výjimečně se potom ve čtvrtek ráno může tvořit i mlha a také ve středu dnes mlhy nejsou a zítra naopak místo mlh se mohou vyskytnout spíše přízemní mrazíky a to spíše ve východní polovině Zlínského kraje.
0: A ještě kousek historie. Rádi porovnáme rekordní teploty, když se podíváte, Báro, na 18. květen ve Zlínském kraji.
1: A toho maxima se dnes budeme držet daleko. Nastalo v roce 1921 v Napajedlích na Zlínsku a teploměr tam ukázal 32 stupňů a 2 desetiny. Naopak minimum pochází z relativně nedávné doby z roku 2012 se Štítné nad Bláří Popova, a kde teploměr tehdy ukázal minus 4 rovné stupně Celsia.
0: Na téma počasí už bylo řečeno všechno podstatné. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, přejeme úspěšný týden a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Úraz, přehřátí anebo třeba bodnutí hmyzem. Věděli byste, jak v těchto situacích pomoct vašim mazlíčkům? S první pomoci zvířatům nám v pondělní chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí slušovický veterinář Dominik Gregořík. Své dotazy si připravte na 18. května. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Michal Vítězslav Volek, známý jako Mickey Volek byl, to asi naši posluchači vědí, rock'n'rollový zpěvák. Rudákovi z Uherského Hradiště se dokonce přezdívá král českého rock'n'rollu. Od jeho narození uplyne ve čtvrtek 21. května 83 let.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Rock and roll.
3: Mickey Volek se narodil 21. května 1943 v Uherském Hradišti. Když mu bylo 5, přestěhovala se rodina do Prahy. Od dětství hrál na klavír, později na kytaru a bicí. Na konzervatoř se ale nedostal. Svůj chraplavý hlas tak mohl uplatnit od roku 1961 v kapele Crazy Boys. A zanedlouho se stal s typickými černými brýlemi a na svou dobu velmi nespoutaným projevem idolem pražské mládeže. Hrál s kapelou Olympic, vystupoval v divadle Semafor. Tou dobou mu nastala zlatá éra. Srovnávaný byl s tehdejšími hvězdami, jako byli Valdemar Matuška, Eva Pilarová nebo Karel Gott. Ve svém pěveckém projevu byl však zásadový a nespíval nic jiného než rock'n'roll, což mu v jeho kariéře podle jeho kolegy, zpěváka Pavla Sedláčka, moc nepomáhalo.
4: Mickey Volek teda ten byl zapřísáhlý, ten nikdy nespíval nic jiného, všechno ostatní poctivě nenáviděl. Byl opravdu tak jako na ten rock'n'roll zaměřený, velmi, jo.

Přelom 70. a 80. let znamenal pro Mickeyho Wolka konec hudební kariéry. Celkově na něj doléhaly následky užívání drog a alkoholu. Počátkem 80. let se oženil a začal dálkově studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Manželství se však rozpadlo a studium také přerušil. V roce 1984 natočil své první a jediné solové album. Život českého rock'n'rollového krále Mickeyho Wolka vyhasl v srpnu roku 1996. Bylo mu 53 let. Třeba, že se vyrojila řada spekulací o příčinách jeho úmrtí, z pitvy vyplynulo, že příčinou bylo celkové vysílení organismu. Andrea Kratinová, Český rozhlas.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: Čerstvé zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Zlínský kraj finančně pomůže malým prodejnám na venkově. Celkem mezi 73 venkovských obchůdků rozdělí téměř 7 milionů korun. To je navýšení oproti loňskému roku o asi milion korun. Necelá polovina částky jde z rozpočtu kraje. Zbytek je dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Nové bateriové trolejbusy dnes představí veřejnosti dopravní společnost Zlín Otrokovice. Zájemci si je budou moct prohlédnout od 14 do 18 hodin na parkovišti na náměstí 3. května v Otrokovicích. Jde o první nové vozy z plánované rozsáhlé obnovy vozového parku. Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich je už 18. Ten poslední je proplnění závazku vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. Minulá vláda měla na konci volebního období 13 zmocněnců, tedy jen o 5 méně. Podle Havlíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci. Napříč všemi rezorty využívá například zmocněnce pro AI. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení. Ve Zlínském kraji dnes bude převážně oblačno až zataženo s přeháňkami a místy také s deštěm, který by měl během dne pozvolna od západu ubývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 10 a 5 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 11 až 17 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Pozor si dejte na nehodu osobního auta a dodávky, která se stala na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku u Bezměrova na Kroměřížsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na úvod nového týdne vyšla oslava svátku ženám, které nosí původně ruské jméno Nataša. Význam je shodný s Natálií, původně ho dostávaly dívky narozené na Vánoce. To už ale dávno neplatí, Nataša může být ve znamení radosti a pohody skutečně po celý rok. Současných oslavenkyň máme v republice přibližně 2,5 tisíce. Blahopřeju a přidávám písničku Ilony Čákové.

0: Když jsme u toho času 8:30. Teď to bude zase trochu Ameriky a zajímavé moderní country. Mezi nejúspěšnější tváře zmíněného stylu bezesporu patří Faith Hill, dáma, která od počátku 90. let prodala po celém světě přes 40 milionů alb a získala 5 cen Grammy. Ke svému příjmení přišla tím nejběžnějším způsobem, když se provdala za šéfa hudebního vydavatelství Daniela Hilla. Manželství dlouho nevydrželo, ale posuňme se do roku 98. Písnička This Kiss byla na vrcholu žebříčků, renomovaný časopis Billboard označil skladbu za skvěle produkovanou a mimo jiné dodal, že se může pochlubit chytrými texty a nakažlivou melodií, které jsou extrémně přátelské k rádiu. Vyzdvihl taky vokální výkon jako vášnivý, jásavý a naprosto přitažlivý. Takže samá chvála, písnička se dočkala i nominace na 2 ceny Grammy za nejlepší ženský country vokální výkon a nejlepší country song. Nevyšlo to, ještě o něco lepší tehdy byla Shania Twain, její kanadská konkurentka. U nás písničku This Kiss přespívala do češtiny Šárka Resková, musím říct, že velice vkusně a příjemně. Teď si ale pustíme originál od Faith Hill.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: 9:15 bude už za 2 minuty, stále se bavíme o začátku pondělí 18. květnu a přejeme si dobré ráno z Českého rozhlasu Zlín. Jak to máme s jarními posuny v oblasti meteorologie, probereme v další krátké předpovědi a než ji otevřu, ještě ranní měření současné teploty.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybují mezi 5 a 10 stupni. Den bude převážně oblačný až zatažený, ve východní polovině kraje teď ve zbytku rána a dopoledne ještě často s deštěm, který by měl během dne pozvolna od západu ubývat. Jinak očekáváme jenom ojedinělé přehánky. Večera v noci ubývání oblačnosti, nejčastěji na polojasno nebo dokonce i skoro jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14, na západě kraje až 17 stupňů, k tomu povane slabý severovýchodní až severní vítr rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, až večer se předpokládá, že by mohly být mírně nepříznivé. Biozátěž si udržuje jedničku, takže i dnes je zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Úraz, přehřátí, anebo třeba bodnutí hmyzem. Věděli byste, jak v takových situacích reagovat? První pomoc domácím mazlíčkům, alergie i obsah domácí zvířecí lékárničky, to jsou témata dnešní chovatelské poradny. Hostem bude veterinární lékař Dominik Gregořík ze Slušovic. Pokud máte na pana doktora otázku, pošlete ji třeba už teď na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. No samozřejmě si poslechněte i navazující srdcovky, taky u jejich sledování přeje Petr Uhřík pohodu na startu nového týdne. Hezký jarní den. 9 hodin bude za 9 minut.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně začíná rekonstrukce další křižovatky. Na řece Olšavě v Kunovicích na Uherskohradišťsku se přemnožily nutrie. Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Dnes bude převážně oblačno až zataženo s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Na zlínské křižovatce ulic Benešovo nábřeží a Dlouhá dnes začíná její modernizace. Pracovníci během týdne posunou dva stávající přechody pro chodce dál od křižovatky a uzavřou jeden ze čtyř stávajících směrů. Trasa po Benešově nábřeží už od Čepkova bude neprůjezdná pro osobní i nákladní dopravu. Vozidla vyšší než 3,1 metru budou muset jezdit po objízdné trase, říká vedoucí realizace firmy Cross Zlín Ivo Gajdošík.
2: Vozidla nad 3,1 metru, kteří tuto trasu využívají jako náhradní kvůli podjezdu na Dlouhé, tak ti budou muset tu trasu objet vlastně až kolem jižních svahů.
0: Rekonstrukce za 220 milionů korun se týká všech zlínských křižovatek a hotová má být do podzimu letošního roku. V Kunovicích na Uherskohradišťsku začali myslivci redukovat populaci nutrií. Radnice získala povolení k jejich odstřelu, protože přemnožení hlodavci poškozují hráze řeky Olšavy. To by do budoucna mohlo ohrozit protipovodňovou ochranu města. Hlodavci původem z Jižní Ameriky zároveň můžou být rizikem pro lidi. Přenáší nebezpečná infekční onemocnění nebo parazity. Pokračuje hospodář kunovických myslivců Luděk Hráček.
3: Střílíme to z malorážky, my to střílíme tady po vrchu od té cesty a 18 kusů máme odlovených. Já počítám, že tak ze 70 jich tu bude, po celé Olšavě, ale tady dědina je nejvíc, no. My to pozorujeme tak ze 3 roky určitě jsou tu a bylo jich tu pár a to se množí moc, rychle.
0: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvednout ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve čtvrt na 9 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Gbelích. První vysílání trvalo hodinu a šlo o koncert vážné hudby. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas doteď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes čekejte převážně oblačno až zataženo s deštěm, který by měl během dne pozvolna od západu ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 10 a 5 stupni, nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 11 až 17 stupni a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zvýšenou opatrností projíždějte na dálnici D1 v úseku u Bezměrova na Kroměřížsku. Ve směru na Brno se tam srazilo osobní auto s dodávkou. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začínají srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Za cizí či za vaše, kupte dárky Nataše. A pak během vteřiny slavte její jmeniny. Já nepsem už takový, nesu dárek zvukový. Je to teď můj koníček, skládat sady písniček. A ty potom v každém směru pošlu rychle do éteru. Bez ohledu na rytmus, užijte si každý kus. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. Pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 18. května roku 2026. V Brně máme hezky. Sluníčko svítí, no a po těch minulý týden, po těch deštích a potom chladnu, je to tak nádherné. Je to opravdu nádherné, když ta zoncna rumpluje do oken, to prostě ten brněnské kolík vyskočí z té postele a bafne to v oko a zalepí a fáruje, teda běží na šmirgl a jede na přehradu. Tím se vám jenom chtěl říct, jestli vezme nějakou tu kačku, zaplatí a tramvají, jede na naší přehradu. No jo, venku je nádherně. No a dneska mají svátek děvčata, křestního jména, tedy ženy, dámy, nositelky křestního jména Nataša. Takže všem Nastěnkám, Nataškám, nebo jak jim říkáte, Natašulinkám, tak jim vinšujeme všechno nejlepší ke svátku jejich. No a já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Každý rok 1. května odemykají starostové Hodonína a Skalice řeku Moravu. Tak to bylo i letos. Počasí se vydařilo a posezení v přístavišti v Hodoníně bylo velmi příjemné. Moc vás prosíme o zahrání písničky Morava nás nedělí od manželů Osičkových. Děkujeme Šmídovi. Moji milí Šmídovi, rád splním vaše přáníčko, ale ještě přidám jedno takové, to mi nepřišlo ani poštou, ani mailem, ani mi to nikdo nenamluvil na záznamník, ale já jsem se to dozvěděl od mého dobrého spolužáka, kamaráda Slávečka Náplavy. Že prostě jeho manželka Miluška Náplavová z Nedakonic mě poslouchá téměř každé ráno. A tak milá moje paní Miluško, jestli mě posloucháte i dnes, tak já vám moc a moc z celého srdce děkuji za vaši přízeň. A protože budu hrát písničku Morava nás nedělí o té naší krásné Moravě a vy z těch Nedakonic to máte k té řece Moravě opravdu, co by Honza kamenem dohodil, tak je i pro vás. Ať vás opravdu potěší. A tady je.

písnička dozněla, moji milí, a já mám pro vás zase jeden takový příběh tady z okolí našeho krásného města Brna. Když byl pan Potomský mladý, namluvil si nevěstu z Králova pole. Později zemřela, ještě svobodná, na souchotiny. Potomský ji měl tuze rád a několikrát za týden za ní chodil a pak v noci se vracíval kolem lesa domů na Mokrou horu. Jednou v zimě šel zase od ní v noci domů. Ležel pěkný čerstvý sníh a měsíc krásně svítil. Bylo to právě v neděli. Když došel k té boudě, kde se vždycky v létě prodávalo pivo, uviděl najednou stát uprostřed cesty nějakého chlapa. Co kdyby to byl zloděj? Napadlo Potomského. Radši si nachystal pro každý případ hůl. Ale nechtěl před cizím člověkem ukázat strach a jak k němu došel, řekl klidně, to je zima, viďte. Mužský neřekl ani slovo, ale přitočil se k Potomskému z levé strany. Měsíc svítil jako ve dne a Potomský si cizince dobře prohlédl. Měl prý na sobě pěkné šedé šaty a myslivecký klobouk. Za to obličej. Měl ho celý do šeda a po něm divné chlupy jako opice. Ruce mu visely volně podle těla, měl na nich roztažené křivé prsty a šinul se po zemi, jako by vůbec nezvedal nohy. Božínku, co to znamená? Nevěděl, co si má o tom myslet. Dostal strach. Chtěl přidat do kroku. Pak začal utíkat, ale neznámý pořád za ním jako stín. Když se zastavil, cizinec se zastavil taky. Nechtěl ho předejít ani o krok a nezůstával ani o krůček pozadu. Potomský už nevěděl, co si počít a oslovil ho ještě jednou. To se jde po tom sněhu. Udělá se krok dopředu a tři nazad, že? Ale neznámý nepohnul ani hlavou. Tak spolu došli až k čertovu mlýnu. Najednou Potomský udělal tři náhlé kroky a skočil na cestu, co se svažovala k mlýnu. Když se ve strachu ohlédl zpátky, chlap zmizel, jako by ho vítr odnesl. A široko daleko nebylo nikoho vidět. Přišel domů celý uřícený a když to vykládal, otec mu řekl, to jsi neviděl nic nového. Už za mých mladých let se říkalo, že od Zmoly až do lesa k čertovu mlýnu chodí nějaké strašidlo. Potomský tudy chodil za nevěstou dál. Ale co? Myslel si. Až zase jednou se mu opět přihodila taková divná věc. To se stalo v noci, když se vracel od milé. U toho velkého smrku za boudou najednou uslyšel rachot a hřmot přes cestu se přehonal velikanánský sud a zmizel. Hned ráno se tam zašel podívat, že ten sud najdou. Kdepak? Nebylo po něm ani zmínky. Povídali si, že tam možná straší ten krejčí, co se oběsil na habru za boudou. Tož tak.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hej, pane disk jockey, zpívala skupina Balet, písnička dozněla a já tady mám další přáníčko. Tentokrát je z webového formuláře. Zní takto. Prosím o zahrání písničky Tyrácká modlitba od Pavla Habeše pro manžela Jana Tesaře. Leonka posílá pusu. Jiřina Tesařová. Milá paní Jiřinko, musím vás zklamat. Pardon. Bohužel Tyráckou modlitbu v našem archivu nemáme. Nenašli jsme ji. Takže bohužel vám ji zahrát nemůžu. A tak, abych potěšil vašeho manžela, i vaši Leonku, i vás a všechny posluchače, tak doufám, že vás potěší písnička Heleny Vondráčkové Každá trampota má svou mes.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byla skupina Bee Gees a jejich horečka sobotní noci. No a já už tady pro vás mám první indicí pro tento týden do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicí. Vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Kapradiny. Tak, pondělní indicie tedy zní: zavítejte za mnou na trojmezí Valašska, Slovácka a Hané. Opakuj pondělní indicii. Zavítejte za mnou na trojmezí Valašska, Slovácka a Hané. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

Písnička dozněla a já mám ještě jedno přáníčko, no už bude minutka po 9:45 ke splnění. Dorazilo mi formou vyplněného webového formuláře. Zní takto. Kolega je dlouholetý posluchač vašeho rádia a moc by si přál, kdybyste mu zahráli písničku Cestářská od Jiřího Straky. Vždy si v práci vesele zpívá a poskakuje. Děkuji, pane junáku. Monika Čechová. Milá paní Moniko, rád splním vaše přáníčko, takže vybrala jste písničku. Doufám, že pana vašeho kolegu tedy potěší, teď jsem chtěl říct Jiřího Straku, ale to ne, Jiří Straka zpívá tu písničku, tak doufám, že ho potěší a že si u ní hezky poskáče, jak říkáte, a taky zaspívá. Takže Jiří Straka a Cestářská.

0: Toż, moi mili posłuchaci, dnešní srdcovky pomalilingu končí, ale jakým mým dobrým zvykem ještě vám zopakuji důležitou první indicí pro tento týden do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Pondělní indicie tedy zní: zavítejte za mnou na trojmezí Valašska, Slovácka a Hané. Tak to je pondělní indici a ještě než se úplně rozloučíme, tak vám jenom připomínám, moji milí, rád vám plním přáníčka, rád hraju pro vás oblíbené písničky, samozřejmě pokud je to možné a pokud to všechno v našem archivu hudebním najdeme, ale to všechno mě musíte dát vědět dopředu. Máte tyto možnosti, buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250-358, záznamník je vám non-stop k dispozici, nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete konkrétní písničku v konkrétní den, konkrétní datum, prosím pěkně, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat a zařadit do toho playlistu a scénáře. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 10 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Valašské muzeum v přírodě dnes nechá návštěvníky zdarma nahlédnout do svých areálů. Na středních školách začínají ústní části státní maturitní zkoušky. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard korun. Dnes bude převážně oblačno až zataženo s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes zdarma zpřístupní všechny areály i výstavy. Připojí se tak k Mezinárodnímu dnu muzeí. Od 16 hodin pak pro návštěvníky zahájí výstavu Fotografové Valašského muzea v přírodě, dodává mluvčí Pavlína Polášková.
3: Na snímcích sedmi autorů návštěvníci uvidí, jak se po desetiletí proměňovala podoba muzea i okolní krajiny. Jejich fotografie zachycují každodenní život v muzeu, tradiční řemesla i přírodu Valašska. Snímky přitom nejsou jen archivním dokumentem, připomínají hodnoty, které mají v dnešním, rychle se měnícím světě stále svůj smysl.
2: Studentům středních škol dnes začínají ústní části maturitních zkoušek. Na konci dubna psali slohové práce a na začátku května absolvovali didaktické testy. Někteří maturanti už mají za sebou také praktickou část zkoušky, jako například ti ze střední průmyslové školy ve Zlíně. Právě tam dnes, stejně jako na dalších středních školách, zahájili také ústní maturity. Pokračuje ředitel školy Radomír Nedbal.
4: Všichni mají v té povinné části český jazyk a volí si mezi matematikou a jazykem a potom mají podle jednotlivých oborů dva odborné předměty. Například třeba obor strojírenství má strojírenskou technologii a stavbu a provoz strojů.
2: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
5: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách vzrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%.
2: Na silnicích se s příchodem teplejších dnů objevuje stále více motorkářů. Policisté proto upozorňují na možný nárůst dopravních nehod, které pro motocyklisty často končí vážnými zraněními. Na rozdíl od řidičů automobilů je chrání pouze ochranné vybavení. Mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala žádá řidiče, aby byli obzvláště obezřetní.
6: Motocykly jsou v hustém provozu snadno přehlednutelné. Řidiči automobilu by proto měli být při odbočování, předjíždění či přejíždění mezi pruhy maximálně obezřetný. Důsledně kontrolovat mrtvé úhly a aktivně s motocykly počítat. Stačí okamžik nepozornosti a může dojít k tragickým následkům.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude převážně oblačno až zataženo s přeháňkami a místy s deštěm, který by měl během dne pozvolna od západu ubývat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 11 až 17 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná Dobré dopoledne s Annou Randárovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásné pondělí. Máme 18. května a začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Co jsme si pro vás dnes připravili? Exotický recept s kuřecím masem. V rubrice Co v učebnicích nebylo objevíme nejsilnější lidský sval a po 10:30 vás pozvu na zajímavou přednášku, která se uskuteční v Kroměříži. Ale pozvu vás i k poslechu naší chovatelské poradny. Na tu se můžete těšit po 11. hodině a probírat dnes budeme první pomoc domácím mazlíčkům. Teď už si společně poslechneme Karla Zicha a Lenku Filipovou. Jsem ráda, že se opět slyšíme. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Lenka Filipová a písnička Zamilovaná v Českém rozhlase Zlín, ve které vám teď nabídnu slíbený recept. Obecně se dá říct, že při nákupu kuřecího masa je nejlepší volbou chlazené kuře. Proč to tak je? Je totiž určeno k okamžité spotřebě a tím pádem je tady záruka čerstvosti. S posouzením kvality kuřecího masa se soustřeďte na to, jak maso vypadá a zda neutrálně voní. No a teď už hurá do kuchyně. Dnes si dáme trochu exotiky a připravíme si kuřecí kari s kokosovým mlékem. Potřebné ingredience jsou následující. 500 gramů kuřecích prsou, jedna plechovka kokosového mléka, jedna cibule, dvě lžičky kari pasty nebo kari koření, jedna mrkev, jedna paprika, olej a sůl. Pro jistotu ingredience ještě zopakuji. 500 gramů kuřecích prsou, jedna plechovka kokosového mléka, jedna cibule, dvě lžičky kari pasty nebo kari koření, jedna mrkev, jedna paprika, olej a sůl. Postup je následující. Cibuli nakrájejte nadrobno a na oleji ji osmahněte. Přidejte kari koření a to krátce rozvoňte. Přidejte na kostky nakrájené kuře a opečte ho. Přisypte mrkev a papriku nakrájenou na proužky. Zalijte kokosovým mlékem a nechte 10 až 15 minut vařit. Hotový pokrm podávejte s rýží a pro luxusnější variantu můžete přidat mango anebo ananas. Chuť bude sladší i výraznější. Tak, ať se vám dílo podaří.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Na jihovýchodní Moravě je místo, ve kterém se píše příběh českých topolů a vrb. Výzkumná stanice v Kunovicích na Uherskohradišťsku ukrývá živý archiv stovek klonů, které formují krajinu. Do laboratoře, kde odborníci pečují o zachování genetického bohatství pro budoucí generace, se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Poznejte, jak žila rodina mlynáře před 100 lety. Jak stolovali, žili, pracovali. Ve Válcovém mlýně v Šumicích je tento zážitek ještě umocněný tím, že současní majitelé, manželé Pipalovi, tak dávají nahlédnout do vlastní rodinné historie. Život mlynářů i unikátně dochované interiéry s technologií vodního válcového mlýna představím v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme to s vámi.

0: To byl Žlutý pes v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Máme 21 minut po 10. hodině. S Martinem Písaříkem teď v rubrice Co v učebnicích nebylo, objevíme nejsilnější lidský sval.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

0: Písnička Karla Kahovce dozněla v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Víte, kde byste našli v Kroměříži Maximiliánův vodovod? Zjistit to můžete už ve středu 20. května na přednášce Karla Soukeníka. Do Muzea Kroměřížska vás pozveme už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Už ve středu budete moct vyrazit do Muzea Kroměříska na přednášku Karla Soukeníka Maximiliánova vodárna v Kroměříži. Podrobnosti přidá Martina Malá z Muzea Kroměříska, se kterou jsem teď ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu Zlín.
0: Paní Malá, představte nám prosím Karla Soukeníka.
1: Pan Karel Soukeník a jeho firma byli u oprav Maximiliánova vodovodu v Kroměříži. Zajišťoval zde průzkum technického a statického stavu základů a při těchto pracích byly objeveny původní technologické konstrukce v podzemí vodárenské věže a podzemní chodby pro potrubí pitné vody.
0: Kde bychom vlastně v Kroměříži našli Maximiliánův vodovod, který je tedy znám i jako Maximiliánova vodárna?
1: Ano, je to tak, jak říkáte. Maximiliánův vodovod je v Kroměříži znám i pod označením Maximiliánova vodárna. Je to vodárenský objekt, který se nachází v Kroměříži v ulici Na Kopečku v sousedství městského koupaliště Bajda. Jedná se o památkově chráněnou stavbu v klasicistním stylu. Nechal ho zřídit olomoucký arcibiskup Maximilián Josef Somerau Beck v roce 1838, aby přiváděl vodu z prameniště, které se nacházelo na svahu kopce Barbořina. Dnes je tato technická památka v majetku města Kroměříže.
0: O čem konkrétně bude Karel Soukeník mluvit?
1: Návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavého nejen o samotné vodárenské věži, ale také o technologii čerpání a zásobování pitnou vodou města Kroměříže od konce 16. století.
0: Paní Malá, řekněte nám prosím, kdy a kam můžeme na přednášku dorazit?
1: Přednáška se koná ve středu 20. května v 16.30 hodin v konferenčním sále Muzea Kroměřížska.
0: Ale pozveme naše posluchače ještě na procházku, která bude následovat po skončení přednášky. Co bude cílem?
1: Určitě. Procházka návštěvníky zavede přímo na místo Maximiliánovy vodárny, tedy do ulice Na Kopečku u koupaliště Bajdy. Návštěvníci se budou moci podívat přímo do této zajímavé technické památky a pan Soukeník zodpoví všechny zvídavé dotazy.
0: Martina Malá z Muzea Kroměřížska nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozvala na středeční přednášku Karla Soukeníka o Maximiliánové vodárně. Já dodám, že vstup na akci je volný a vám, paní Malá, moc děkuji. Naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Naďa Urbánková s písní Co jen koukáš, taky zpívej v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pokračovat budeme babskými radami. Dnes připomeneme, že zdánlivě obyčejná syrovátka zvládne povzbudit tělo, pohladit žaludek i proměnit obyčejnou kaši v letní dobrotu.
1: Babské rady.
2: Syrovátka se dokáže zasloužit o stabilizaci hladiny cukru v krvi. Doporučeno je pití syrovátky před jídlem. Syrovátka totiž obsahuje kvalitní bílkoviny, vitamín skupiny B i minerály, jako jsou vápník, draslík a fosfor. Syrovátkový protein je jeden z nejrychleji vstřebatelných zdrojů bílkovin, ideální po silovém tréninku nebo náročné fyzické námaze pro regeneraci svalů. V historii byla syrovátka používána ke zkrášlovacím procedurám v lázních. Přidáním do koupele pomáhá s kožními problémy. Bývá rovněž součástí krémů, vlasových balzámů i šamponů. Doslova o ní naše babičky říkaly, že dokáže čistit krev i to, že je balzámem na žaludek. Když ji vychladíte, získáte ideální osvěžení v horkých dnech. Syrovátku lze též rozmixovat s ovocem. Například kombinace banánu a medu je perfektní. Přidává se do ovesných kaší i do domácího pečiva, kterému dodá lehce na kyslou chuť.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Máme 10 hodin 51 minut a tak vám představím téma dnešní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín. Po 11. hodině se budeme věnovat první pomoci, kterou můžeme našim mazlíčkům poskytnout. Mým hostem dnes bude veterinární lékař Dominik Gregořík ze Slušovic. Pokud vás už teď napadá nějaký dotaz, pošlete nám ho na e-mailovou adresu studio.zlín@rozhlas.cz.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V lokalitě Pěnev na Pajedlích na Zlínsku se nebude těžit štěrkopísek. Ve Vsetíně začíná jarní hubení hlodavců. Zmocněnců má vláda už 18, podle vicepremiéra Havlíčka kvůli nadrezortní koordinaci. Dnes bude převládat oblačno až zataženo s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Těžba štěrkopísku v lokalitě Pěnev na Pajedlích nebude. 32 hektarů pozemků totiž Zlínský kraj vyřadil ze seznamu lokalit, kde bude v budoucnu možné těžit. Český rozhlas to zjistil z nově zveřejněného stanoviska koncepce surovinové politiky Zlínského kraje.
2: Proti možné těžbě v Pěnném protestovali stovky lidí. Obávali se poškození pastvin, které byly v minulosti součástí napajedelského hřebčína. Nové odborné posudky vyhodnotily lokalitu jako nevhodnou pro těžbu kvůli možnému ohrožení životního prostředí i vodního režimu v okolí řeky Moravy. Z Napajedel Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá až do listopadu. Deratizátoři vhazují otrávené návnady do kanalizačních šachet na sídlištích a rozmístují je také do sklepů. Mluvčí města Jana Rašková připomíná, aby lidé dohlédli na své psy.
3: Na místech, kde nejsou viditelné nory, jsou návnady v boxech, které mají zabránit pozření jedu psy. Pokud by k tomu došlo, látka v návnadě by způsobila zvracení, aby se předešlo otravě. I tak si dejte na psy pozor a nepouštějte je z vodítek.
0: Do akce se mohou zapojit i obyvatelé města. Výskyt hlodavců mají nahlásit správci městské zeleně nebo deratizační firmě. Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci. Podle Karla Havlíčka z Hnutí ANO navíc místa zmocněnců můžou být časově omezená. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Zjistil to Český rozhlas z policejních dokumentů. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální hráčské smlouvě.
4: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
5: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
4: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů korun. Artur Janoušek, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude převážně oblačno až zataženo s přeháňkami a místy také s deštěm, který by měl během dne pozvolna od západu ubývat. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 11 až 17 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na Brněnské ulici ve Starém městě, kde havarovala dvě vozidla. Dále máme hlášenou nehodu dvou osobních aut na Štefánikově ulici ve Zlíně. Ze zpráv je to vše a nyní už pokračuje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po zprávách v 11 hodin pokračuje vysílání Českého rozhlasu Zlín chovatelskou poradnou. Od mikrofonu vás zdraví Anna Randárová. Úraz, přehřátí anebo třeba bodnutí hmyzem. Věděli byste, jak v takových situacích reagovat? První pomoc domácím mazlíčkům, alergie i obsah domácí zvířecí lékárničky. To jsou témata dnešní chovatelské poradny. Mým hostem je veterinární lékař Dominik Gregořík ze Slušovic. Dobré dopoledne, vítejte.
7: Dobrý den, vážení posluchači.
6: Pokud máte na pana doktora otázku, pošlete nám ji na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte na číslo 221 555 210.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín se dnes věnuje tomu, jak úspěšně poskytnout první pomoc našim domácím mazlíčkům. O zkušenosti se s námi podělí slušovický veterinární lékař Dominik Gregořík. Pane doktore, s jakými akutními problémy lidé nejčastěji volají veterináři?
1: Návštěva veteriny z pohledu nějaké urgentní medicíny, která vyplývá z úrazu na procházce, z přehřátí pejska, z tonutím pejska, je v podstatě stejná jak v oblasti lidské, to znamená vlastně setkáváme se v té praxi s jakýmkoliv úrazem, vyčerpáním, otravou. Prostě je tam nepřeberné množství věcí, které může toho chovatele překvapit a může ho uvést do velmi stresové situace a ohrozit život toho štěněte nebo pejska nebo kočičky.
0: Když mluvíme o těch stresových situacích, všímáte se nějaké chyby, kterou majitelé zvířat často dělají?
1: Je to pravděpodobně, ano, setkávám se s chybama, ale nemyslím si, že jsou to úmyslné věci, je to spíš takový stres, který vlastně toho člověka dezorientuje a nezachová se racionálně. To znamená třeba pro mě takový těžký autouraz, který je velmi častý u toho pejska, vede k tomu, že majitel se mu snaží poskytnout resuscitaci, to znamená masáž srdce, a přitom si neuvědomuje, že mu pravděpodobně spíš ubližuje a nepomáhá, a prostě je potřeba vyhodnotit zmírně chladnou hlavou, jak dál postupovat.
0: Pokud se tedy našemu mazlíčkovi něco stane, máme podezření na úraz, tak je to stresující situace, ale zároveň můžeme poznat, jestli je to zvíře v uvozovkách jenom v šoku, nebo jestli jde o nějaký vážný úraz, abychom mu právě třeba spíš neuškodili, než nepomohli.
1: Toto je celkem těžká otázka. Na druhou stranu, pokud to zvíře v klidu dýchá, reagují mu zorničky v případě třeba nějakého úrazu, tak je dobré prostě zachovat klid a doopravdy si telefonicky nejlépe objednat někde prostě možnost přijet na veterinu, protože ne všechny pracoviště jsou například večer 10 hodin otevřené a přitom spousta lidí je třeba na procházce s pejskem 10 hodin večer, tak aby ta možnost tam prostě byla někam přijet, kde ten veterinář bude. Jo, to je nejhorší varianta, když vy přijedete s pejskem třeba po úraze nebo po šokovém stavu a veterina má zavřeno. Jo, takže to potom pramení z toho nějaké časové prodlení, které je v mnoha případech může být i fatální.
0: Mluvíme teď o úrazech, které se často možná stávají spíše ve venkovním prostředí, ale k akutnímu stavu může dojít i doma, v domácích podmínkách. Je nějaký moment, kdy už bychom tu situaci měli přestat sledovat doma a neprodleně vyrazit k veterináři? Je něco, co bychom opravdu pro nás mělo být tím jasným signálem, že musíme vyjet?
1: Já sám za sebe říkám, že je samozřejmě rozdíl mezi tím, pokud mi spadne nůž ze stolu a pořeže pejskovi nohu, tak je potřeba nic neřešit a je potřeba zatáhnout kapesníkem, obvazem tu krvácející tepnu, která může během 2-3 minut způsobit vykrvácení a teprve řešit následný třeba převoz k veterináři. Ale pokud to jde, tak co nejdřív se aspoň telefonicky spojit s tím veterinářem a prokonzultovat, pane doktore, náš pejsek špatně dýchá, prostě zvrací, je nafouklý, co můžu dělat, co mám dělat, a po telefonické konzultaci bych se rozhodl, co dál.
0: Brzy nás čeká nárůst teplot a s tím riziko přehrání zvířat. Existují nějaké varovné příznaky, nebo na co bychom si v kostce měli dát pozor, aby se nám pes nebo kočka nepřehráli?
1: Tak samozřejmě takové to nejznámější přehrátí je v autě, kdy zapomenu pejska v autě, vrátím se po hodině a půl a můžu tam najít skolabovaného psa. Samozřejmě i dlouhá procházka, pokud mám brachycefalické plemeno, to znamená různé ty buldočky, buldoky, tak je rozumné se vyhnout nějakým těm vysokým nebo vycházkám třeba v těch vysokých teplotách. A já to otočím úplně nazpátek, ale u toho přehrátí v rámci té první pomoci je největší chybou, že spousta lidí třeba použije na obklad a nebo na chlazení toho pejska ledovou vodu, po případě ledovou tříšť, která ba naopak může tomu psovi způsobit až kolaps. Jo? Já vím, že jsem to teď otočil, ale toto je taková poučka, že spousta lidí okamžitě vytahuje z mražáku na přehrátého pejska nějaké ty chladicí desky ledovou tříšť. Je to naprosto nevhodné.
0: Ale souvisí to tedy s tou první pomocí, pokud teda se už to stane a pejsek se přehrál. Jak bychom měli postupovat, abychom mu spíše ještě více nepřitížili?
1: Tak určitě taková ta rozumná a rychlá pomoc je navlčit ručník, jakékoliv prostě nasáté nebo něco, co saje vodu a přikládat na končetiny, za krk, popřípadě i na břicho, tak, abychom pomaličku docílili snížení teploty těch periferií, které následně ochladí to tělo a následně se snažit potom dovolat zase na veterinární pracoviště, kde třeba tomu pejskovi zajistí hydratační program, to znamená, že dostane speciální infuze, které zabezpečí to, aby nám se krevní obraz třeba nezhoršil v tom, že se mi tam začnou rozpadat červené krvinky.
0: Říká v poradně s Českým rozhlasem Zlín Dominik Gregořík, veterinář ze Slušovic. Za malou chvíli probereme to, co by měl umět každý majitel psa nebo kočky. A pokud máte na pana doktora také otázku, napište nám ji na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte přímo do studia, a to na číslo 221 555 210.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: Dominik Gregořík, veterinář ze Slušovic, přijal pozvání Českého rozhlasu Zlín a dnes je hostem chovatelské poradny. A připomínám, že ptát se můžete i vy, posluchači. Pojďme teď tedy probrat, co by podle vás měl majitel psa anebo kočky znát, pokud mluvíme o první pomoci.
1: Tak za mě je doopravdy nutné, aby každý odpovědný chovatel měl ve svém telefonu telefonní číslo na svého veterináře a po případě další náhradní číslo na veterinární pohotovost v období, kdy třeba ten jeho veterinář neordinuje. To je základ úplně všeho, abyste byli v klidu jako chovatelé. Na druhou stranu řeknu to, je nepřeberné, jak jsme začali, nepřeberné množství těch věcí, které vás můžou na procházce, ale i doma překvapit. Samozřejmě není špatné mít v kapse kapesník, obvaz, když by se stane, že si pes rozřízne o plechovku někde packu, tak je potřeba to zatáhnout a mám prostor k tomu, abych to mohl někde nechat došetřit. Někdo sebou nosí třeba ditiaden, to znamená nebo antihistaminika, jako řeknu, tak těch přípravků je nepřeberné množství, které mu doporučí jeho veterinář a mít to v kapse pro případ třeba poštípání hmyzem. Na druhou stranu je tam potřeba taky mít jakousi ducha přítomnost, to znamená při třeba tom přehrátí toho pejska namočit v potůčku kapesník a dát to pejskovi za krk. Takže podle toho úrazu, řekněme kolapsu, je potřeba zachovat tu klidnou hlavu, ale určitě sebou nebudete nosit na vycházky celou lékárničku, tak jak to máme třeba v autě. To nedělám ani já.
0: Takže zachovat chladnou hlavu a případně se co nejdříve obrátit telefonicky na odbornou pomoc.
1: Aspoň s konzultací prostě a následně potom přijet.
0: Psi a kočky občas ochutnají pozoruhodné věci. Někdy možná stačí jen chvilka naší nepozornosti a tak by mě zajímalo, jak často řešíte případy, kdy právě pes nebo kočka sežerou něco, co by rozhodně neměli.
1: To je pravděpodobně úplně jeden z nejčastějších případů nějaké té urgentní veteriny, protože pozření čokolády, hroznů, jo, věcí, které jsou třeba pro pejsky jedovaté až smrtelně jedovaté, se může stát z průběhu celého roku, kdežto třeba přehrátí a úžeh pouze třeba v létě, když jsou někde prostě na dovolené. Takže tady u toho té možnosti, kdy ti pejsci něco pozřou, tak je možné mít třeba právě doma, určitě to nebudete nosit sebou na vycházku, naředěný 3% peroxid, který jako první pomoc se dá použít i laicky, to znamená, že vezmu polévkovou lžíci a na pejska, který má 15 kilo, mu dám do krku polévkovou lžíci peroxidu, který máte doma na výplach ran a mu to v žaludku napění a vyvolá zvracení. A následně zase volat veterináře a prostě jedna kapačku, protože ty toxické látky už můžou být i v krvi a dál zažívat lech. Ale první pomoc, někdo používá slanou vodu, někdo naředěnou hořčici, může to vyvolat taky zvracení, ale taky někdy ne. Jo?
0: Vy jste zmínil čokoládu, o té se tak mám pocit všeobecně ví, že pejskům škodí, že je pro ně zvlášť ta hořká opravdu jako škodlivá a jedovatá. Zmínil jste hrozny, které můžou být překvapením. Jsou ještě nějaké, nazvíme to domácí jedy pro zvířátka, které máme doma a třeba si ani neuvědomujeme, jak moc jim mohou škodit?
1: Velmi časté je pozření cibule, která je pro pejsky jedovatá. Bývají to některé pokojové rostliny, tchýnin, jazyk a tak dále. A málo kdy se třeba ví, že obyčejné kynuté těsto na buchty může být pro pejska taky velmi toxické z důvodu vlastně kvasinných procesů, které v tom těstě probíhají. My když tu buchtu potom upečeme a on pozře pečenou buchtu, už to pejskovi takhle neškodí, ale syrové těsto může pejska vážně poškodit.
0: S Dominikem Gregoříkem, veterinárním lékařem ze Slušovic, budeme za chvíli mluvit i o tom, jak nebezpečný pro naše zvířata může být hmyz. A připomínám, že pan doktor zodpoví i vaše dotazy. Pošlete nám je na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte přímo do studia na číslo 221 555 210. Jízda králů Vlčnov zná svého krále. Desetiletý Marek Dacík převezme vládu od svého bratra Františka. Jaké to je být králem? O tom si budu s bratry Dacíkovými povídat už 19. května. Na setkání v Českém rozhlase Zlín se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín, ve které je dnes mým hostem veterinář Dominik Gregořík. A mám na lince teď jednoho z vás, posluchačů, s dotazem. Dobrý den, vítejte.
1: Já nemám ani dotaz, Miroslav volá. Nemám ani takový dotaz, ale připomínku, poslouchám vás. A měli jsme před časem jezevčíka drsnostného a on nám neustále ožíral hrozny. Okolo spodu, kde on dostal, postavil se na zadní nohy, všechno zmrsál. A vůbec nic mu nebylo z toho.
0: Dotaz byl tedy na to, že váš pejsek smrsal spoustu hroznů a nic se mu nestalo. Porozuměli jsme tomu správně. Pane doktore, vaše reakce?
2: Já si osobně myslím, že spousta psů nemusí mít přímý efekt intoxikace, ale rozhodně podle posledních průzkumů obsah některých kyselin, které nám lidem neškodí a ostatním zvířatům ne, může být pro některého psa jedovatý. Pravděpodobně ve oblastech, jako je, já nevím, kolem Břeclavi, Valtic, kde ti psi se můžou častěji dostávat s různými produkty z toho vína, je ten výskyt, nevím, jestli menší, ale setkal jsem se za svůj život s mnoha psy, kteří měli vážný zdravotní problém po pozření toho vína.
1: Dobře, děkuji.
2: Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: I my děkujeme tedy za váš posluchačský dotaz a připomínám, že ptát se můžete i vy, posluchači, nadále, ať už prostřednictvím e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz anebo právě takto telefonicky do studia na číslo 221 555 210. Pojďme se tedy teď přesunout k tomu hmyzu. U jakých bodnutí, kousnutí nebo třeba poštípání hmyzem bychom měli zpozornět?
2: Znova se vrátím k tomu, že si myslím, že je strašně individuální rozdíl mezi jednotlivci, to znamená, znám ze svého okolí psy, kteří ze sportu stojí u dírky, odkud vyletují osy a jednu po druhé v puse cvakne, pustí a vůbec není v žádném ohrožení. A potom jsou pejsci, které štípne obyčejná včela, majitel nenajde žihadlo a ten pejsek

0: jak oteče a může se začít výrazně dusit. Takže toto je věc, která pravděpodobně nelze úplně paušalizovat, ale na druhou stranu daleko větší problém bývá právě u zmiňovaných brachycefalických plemen. To jsou ti pejsci, kteří mají krátký čumáček, často chrochtají, často špatně dýchají, hlavně v teple. A v případě, že dostane žihadlo někde v oblasti pusy nebo krku, tak může dojít ještě k zhoršení té situace a dojde k otoku těch horních cest dýchacích a může dojít až k udušení. Jsou psi, kteří můžou dostat anafylaktický šok, to znamená snížení krevního tlaku a může to být taky pro ně fatální.
1: Je tedy tlama a oblast krku to nejrizikovější místo, pokud se jedná o poštípání pokousání hmyzem?
0: Určitě ano, právě kvůli tomu, že dochází k otoku těch dýchacích cest, které můžou být fatální.
1: Budeme pokračovat posluchačským dotazem. Dobrý den, dovolala jste se k nám přímo do vysílání, tak co vás zajímá? Dobrý den, slyšíme se, ano.
2: Jsou v pořadu už?
1: Ano, už jste s námi.
2: Tak, já bych poprosila velice moc pana, jestli by mě poradil, co vám s kunama. Mě vám to všecko ničí tady. Dneska ráno jsem stávala úplně špatné. Kosace, všecko rozbíjí, všecko. Co je na to?
0: Musím říct, že sám jsem zažil bídné záhonky, ale řekněme zateplení svého domu s kunama a není jednoduché ty kuny z toho prostředí dostat, protože jsou to velmi chytré zvířata, jsou velmi hravé a dovedou doopravdy, a teď právě je období, kdy vyvádějí mláďata, které dovedou prostě zdevastovat záhonky, květiny a tak dál. Každopádně, pokud použijete některý z těch pseudo, pro mne pseudo pašičů, tak já budu tvrdit, že moc neúčinkují, to znamená, to jsou takové ty pískání a tak dále, ale mně to připadá, že to spíš vadilo mým vlastním kočkám, ale těm kunám moc ne. Spousta lidí se na mne obrací, protože pracují mimo jiné pro zoologickou zahradu, jestli tam nemáme trus od tygra, od lva, je pravdou, že to krátkou dobu dovede ten pach, řekněme těch velkých šelem, těm kunám být nepříjemný a vyhýbají se tomu, ale po třech týdnech vím, že to vyčichne a už jsou tam zase, kde byli. Jo? Takže je to takový boj, kdy je to teď momentálně krátkodobá záležitost, určitě na podzim tam nebudete mít problém, ale oni nemají rádi různé zápachy, to znamená i voňavek. Jako za mě takový já jsem třeba používal kuličku, co se používá jako záchodová dezinfekce.
2: Na WC,
0: dáte ji do nějaké punčošky a pověsit na větvičku někde keříku a doopravdy to jim vadilo. Oni nemají rádi chlor, nemají rádi intenzivní pachy.
2: Vůně, no.
0: Jo, rozhodně, přestože vám něco ničí, nepoužívejte jedy. Je to zvíře, které si nezaslouží někde umírat prostě v tom a snažit se je tím zápachem.
2: Já jsem v noci stala, já jsem jim viděla, jak utěkali.
0: Ano, oni ve tři hodiny ráno v noci, to je největší jejich Eldorado prostě, které milují prostě.
2: Ano.
0: Jo, takže nějaký zápach, který vám nebude nepříjemný.
2: Zkusíme kuličky ještě.
0: Ano, zkuste. Jo.
1: Tak vám moc děkujeme za zavolání.
2: Naschledanou.
1: Tak jsme se v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín dostali od první pomoci domácím mazlíčkům až svým způsobem k první pomoci lidem, a to tedy s problémy s kunami. Mým hostem je dnes slušovický veterinář Dominik Gregořík a pokračovat budeme už za malou chvíli.
3: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

0: To byl Michal Tučný, posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín, ve které je dnes mým hostem slušovický veterinář Dominik Gregořík. Spousta lidí má doma možná perfektně vybavenou lékárničku pro děti anebo pro sebe, ale když přijde problém u psa nebo u kočky, tak často možná zjistí, že doma nemají vůbec nic. Co by podle vás měla obecně obsahovat nějaká základní domácí lékárnička pro zvíře?
1: Já pokud to vezmu z těch zkušeností, které řekněme mám za svůj život, tak já bych preferoval za prvé už zmiňovaný peroxid vodíku, který by se měl ale třeba po roce až dvou nejpozději vyměnit, protože samozřejmě ztrácí účinnost. To je právě k vyvolání zvracení, které může být po jakémkoliv pozření něčeho agresivního, jedovatého, dráždícího. Druhá věc je v podstatě nějaká forma škrtidla, kde ale jako za mě stačí velký kapesník nebo obkousek obinadla, něco, co by mi zajistilo a umožnilo zaškrtit cévu prostě, která například krvácí prostě a může dojít k vykrvácení. Na druhou stranu je tam u některých věcí třeba toto kontraindikované. Spousta lidí se snaží třeba při ušknutí hadem, zmíjí prostě u toho pejska komprimovat něco nad tím ušknutím, aby se to nedostalo do těla. Není to doporučováno, takže já třeba to beru jako první pomoc při doopravdy úrazu, kdy dojde ke krvácení. Zaškrtit a jet k veterináři. Ostatní věci sebou ani já, když jsem šel se svým pejskem na procházku, jsem nikdy nenosil. Prostě toto jsou za mě dvě věci, které bych měl mít buď doma, anebo to škrtidlo na procházce.
0: Vy jste zmínil uštknutí hadem. Možná není tak vysoká pravděpodobnost, že bychom se skutečně se zmíjí potkali, ale mám pocit, že tady tento postup je zažitý, že by se to mělo zaškrtit, aby se přesně nedostal jed do těla. Říkáte, že to není správně. Jak bychom se tedy měli zachovat?
1: Toto je velmi široké téma. Já jsem za svůj život zaznamenal několik ušknutí, v podstatě se to skoro všechno rekrutovalo ze Vsetínska, kde si myslím, že těch zmije nejvíc. Jenom takový zajímavý moment, kdy na jaře ti psi to ušknutí prožívali a jejich zdravotní stav to ohřevalo daleko víc, třeba než v srpnu, září. Je to pravděpodobně množství jedu, které mají po zimě ty zmije větší množství, než když prostě v srpnu používá ten jed k zabití kořistí, myší a tak dále, takže tam mnohdy ta zmije prokazatelně uštkla a ten pejsek neměl žádné problémy. Ale za mě je důležité, pokud možno, toho pejska fyzicky nezatěžovat. Jo? To znamená, jsou někde na procházce uštkného zmije a já chci dojít ještě třeba 2 kilometry k autu. Je lepší, pokud mi to váha pejska umožní prostě, tak ho spíš, řekněme, vzít do batohu, když je to není velký pes, vlčák musí dojít. Ale ten pohyb a proudění krve je v daný moment prostě lepší, když tam není fyzická námaha, ale sami doma už nic neuděláte, rozhodně nevysávat někde ránu pusou, prostě tak, jak se to taky doporučovalo, naříznout, prostě ne. Je potřeba zachovat fyzický klid a co možná nejdřív navštívit veterináře, aby aplikoval léčiva, které sníží ten anafylaktický šok, popřípadě se snaží zehnat sérum, ale já sám za sebe řeknu, že se mi to nikdy nepodařilo zehnat, protože obyčejně mi v nemocnici řekli, dovezeme z Prahy. Jo? A což je skoro pro veterináře nemožné.
0: Spousta mýtů panuje i kolem vytahování klíšťat. Z vaší zkušenosti, jak bychom to měli udělat správně?
1: Tak za mě je nejdůležitější udělat prevenci, to znamená použít opravdu kvalitní přípravky, které zabrání napadnutí toho psa nebo kočky klíštětem, což považuji úplně za nejdůležitější. Je spousta přípravků, to je na samostatný pořad, kdybychom se měli bavit o tom, jestli je lepší obojek, tabletka, pipeta a tak dále, ale jsou kvalitní přípravky, které to dovedou udělat. Pokud se mi stane, že to klíště doopravdy nějakým způsobem už se přisálo, tak ho musím vytáhnout jednorázově, ne moc mačkat. Určitě bych nepoužíval nějaké olejíčky, prostě pinzetkou, kývavým způsobem, tak jako u člověka, prostě uchopit kývavým způsobem vytáhnout a zdezinfikovat a sledovat tu reakci, kterou může mít pes stejnou jako člověk, to znamená výrazné zarudnutí, mnohdy může vést k tomu, že ten pejsek doopravdy se nakazil boreliozou a nebo druhým onemocněním, o kterém se u lidí moc nemluví, a to je anaplasmóza. Má stejný průběh, stejné poškození ledvin na kloubu. Takže ano, klíště vytáhnout, jednorázově nemačkat, netočit, prostě vytáhnout, pokud mi tam zůstane hlavička, navštívit veterináře do druhého dne, aby to vytáhl a nenechal tam ránu prostě s hlavičkou od klíštěte.
0: Pane doktore, pojďme na závěr našeho povídání shrnout, připomenout. Co je tedy z vaší zkušenosti to nejdůležitější, pokud už se dostaneme do situace, kdy musíme poskytnout první pomoc svému domácímu mazlíčkovi?
1: Pro mě je to zachování klidné hlavy, kdy opravdu nejčastěji fatálně končí úrazy autem, to znamená, je to jako malé dítě, pes přeběhne, kočka přeběhne, dojde ke kontaktu s vozidlem a tam je nejdůležitější prostě pokud možno pejska naložit do nějaké deky a přepravit k veterináři. Nečekat, co se z toho vyvine do druhého dne. Doma nikdo nepozná, jestli to zvířátko nekrvácí do dutiny břišní, jestli nemá zlomené žebra a nemá problémy s dýcháním. Toto by vždycky měl po úraze vidět veterinář a zhodnotit, zrengenovat, prostě naaplikovat léky třeba proti otoku mozku. Je tam nepřeberná škála těch možností, které můžou to zvířátko až zabít.
0: Říká veterinář Dominik Gregořík v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín dnes byl slušovický veterinář Dominik Gregořík. Pane doktore, děkujeme za váš čas, naslyšenou.
1: Já taky děkuju, mějte hezký den.
0: Záznam celé poradny o první pomoci zvířatům pro vás bude připraven na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák kapely Soza Petr Lexa.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Pozor.

0: Pět minut nás dělí od 12. hodiny a tak vás pozvu k poslechu zítřejšího dopoledního vysílání. Po 11. hodině budou mými hosty Marek a František Dacíkovi, loňský a letošní král vlčnovské jízdy králů. A prozradí nám, jak jízdu králů vnímají i co všechno musí král zvládnout. Teď už se s vámi rozloučím. Budu se těšit na slyšenou opět po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Obec Ratibor rozšiřuje sad starých ovocných odrůd. V Kunovicích na Uherskohradišťku začali myslivci produkovat populaci nutrií. Jarní mrazy a sucho letos poškodili úrodu zeleniny. Počasí zasáhlo například brambory, zelí nebo cibuli. Dnes bude v regionu převládat oblačno, ojediněle se vyskytne déšť a nejvýše naměříme až 18 stupňů. Matěj Neradělega, polední zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Ratiboři na Vsetínsku pokračují v rozšiřování obecního sadu starých ovocných odrůd. Podle nezávislého starosty Martina Žabčíka loni obec vysadila 55 stromů, především švestek, špendlíků a ringlí. Letos se díky dalšímu příspěvku od nadace ČES podařilo podle starosty výsadbu rozšířit o dalších 50 stromů.
2: Jakmile sad začne rodit, tak při sklizni si uděláme brigádu, uděláme si nějakou akci společenskou při tom sběru a následně to ovoce zpracujeme v místní pálenici a povidlárně.
0: Na řece Olšavě v Kunovicích na Uherskohradišťku se přemnožily nutrie. Radnice získala povolení k regulaci hlodavců. Myslivci zatím odlovili 18 kusů. Celkově jejich počet odhadují na 70. Proč chce město nutrie zlikvidovat, vysvětluje Martin Rolenc z odboru správy majetku a životního prostředí v Kunovicích.
3: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky. Dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory, dokáže ty hrázy poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
0: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místní úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, a to hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily také bouřky a krupobytí. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezony často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri dnes znovu vypovídá u soudu. Obžalovaný je ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Podle obžaloby s ním měla souhlasný sexuální styk, při kterém si ale sundal prezervativ. S tím už nesouhlasila. Když se proti tomu ohradila, Feri podle obžaloby odbil a styk dokončil. Feri dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu vinu odmítl. Rozporuje například, kde se událost měla stát, nebo že mu dívka následně vyhýbala. Dominik Feri si aktuálně za další dvě znásilnění a jeden pokus o něj odpikává 3letý trest ve věznici v Teplicích.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převážně oblačno, v severovýchodní polovině kraje spíše většinou zataženo s možností občasného deště nebo s tvorbou přehánek. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, povane slabý vítr severních směrů a nejvyšší teploty se vyšplhají na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Starém městě u Uherského hradiště v ulici Brněnská je po dopravní nehodě již obnoven obousměrný provoz. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín, další za hodinu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

V podání mistříňanky zazněla v úvodu známá mistřínská. No a pěkný den vám, milým posluchačům, přeje Jiřina Ostrá. No a hned vám také připomenu, kdo má dnes jmeniny. V našem kalendáři je jméno Nataša, ve slovenském pak Viola. Dámám, které se zdobí těmito jmény, přeji jen to dobré a za chvilku pro ně zazní i hudební dárek. Předtím ještě připomenu telefonní číslo 726 46520 a ten hudební dárek předává Lančočanka.

Písničku za doprovodu Lančhočanky zaspívali Břeťa Jitka Osičkovi. No, já vám ještě připomenu telefonní číslo 726465200. Určitě, přátelé, máte ve své blízkosti někoho, koho byste třeba chtěli potěšit. Třeba zrovna na to čeká, že si poslechne nějakou pěknou písničku od nás z Českého rozhlasu Brno a Zlín. No, můžete popřát mu, můžete ho pozdravit, můžete poděkovat. Vzpomínat se potom bude až večer. No ale dnes se dožívá krásných 75 let života dlouholetá kamarádka paní Vlasta Lošáková z Rakové. No a pro ní následující. Milá Vlasto, k tvým dnešním narozeninám ti z celého srdce všechno dobré, mnoho štěstí, rodinné pohody a hlavně hodně a hodně zdraví přeje celá rodina Bláhová. A teď už lidové z Luhačovského zálesí.

0: Tak to byl ženský sbor Děvčice Zvonice a doprovodila je cymbalová muzika Linda. No už tady mám první telefonáty, tak jako první se dovolala paní Marie z Moravce. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás a vašeho kolegu nebo kolegyni, nevím, kdo tam je, a všechny posluchače. Tuto písničku bych chtěla poslat do Lanžota, do Němice, do Miroslavy a do Otnic. A do Němice ještě pro dceru Marušky a Mirečka Koktavy, pro dceru Janičku Smutnou, která v neděli 24. května oslaví svůj svátek. Tomuto svátku přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví, štěstí, pohodu. To jí přeje Marie z Moravce a všem, co jsem jmenovala, Marie a Zdeněk z Moravce. A paní Ostrá, měla bys k nám prosbu. Mohla byste mě někdy zahrát ve srdce písničky Pérko od Štvánku a Žďárské vrchy?
0: Takže Pérko a Žďárské vrchy. Dobře, mám to napsáno, paní Marie. Můžeme se rozloučit, nashledanou. Nashledanou, není zač, nashledanou. No a na druhém telefonu už čeká paní Havlíková. Dobrý den.
2: Dobrý den. Prosím vás, já bych chtěla nechat zahrát sestře Ivě Osecké k narození nám všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko a ať se jí daří a je šťastná. Děkuji.
0: No tak to bylo krásné přání, paní Havlíková. Já jsem ráda, že to i zvukově vyšlo a že si vaše sestřička mohla vyposlechnout vaše slova. Paní Havlíková, nashledanou. No, teď už to zase zlobí. No, ale já si vezmu další přání. Dnes slaví krásných 87 let paní Věra Machalová z Březnice u Zlína. Čtu dál. Milá maminko, děkuji ti za život, péči, lásku a starostlivost. Vždyť největší dar na světě je srdce vlastní matky. Ten, kdo je ztratí, chudý je, byť největší měl statky. Zahrajte prosím krásnou písničku tak, jak to umíte. A ty, maminko, si pěkně zaspívej. Všechno nejlepší do dalších let přeje dcera Světlana s manželem Skelníků a celá naše velká rodina. No a na řadě je písnička, kterou určitě potěší vracovňáci.
3: Český rozhlas Zlín.

0: To byla písnička Františka Kotázka a Vladimíra Salčáka Vůně růží. No a jakými slovy provoní Moravu krásnou zem paní Zdeňka z Jalubí? Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás ve studiu a všechny posluchače. Prosila bych zahrát pěknou písničku do Otrokovic. Bývalé moji spolupracovníci ze Svitu ze Zlína, paní Marie Kotázková, má dneska narozeniny. Tak bychom jej chtěli s manželem popřát hodně zdraví, štěstí, lásky od všech nejbližších a hodně pohody a radost vnoučat a z té dvou pravnoučátek. Ale hlavně to zdraví.
0: To je,
1: a ještě dneska, ano, dneska ještě má narozeniny náš vnuk Filip Sedláček ze Slopného a jeho taťka Ladík bude mít 23. svátek. Také bychom jim chtěli popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání. A ještě tady v Jalubí, prosím vás, také ještě jeden Laďa Sedláček, tak aj kuče.
0: Ano, tak vy říkáte, paní Zdeňko, my bychom chtěli, a vy jste jim popřáli už teď, a takže určitě mají radost, jak paní Marie, tak ti Ladíkové a vnuk Filip, tak se mějte hezky. A pěkný den. Nashledanou. Nashledanou. No a hned tu další písničku věnuji všem, kteří se k nám do Českého rozhlasu Brno přišli v sobotu podívat nebo byli s námi prostřednictvím našeho vysílání. Musím říct, že to bylo milé setkání a všem moc děkuji. Vaši přízně si opravdu velmi vážíme. Já osobně pak děkuji za milé dárky, které jste mě přinesli, nebudu jmenovat, abych náhodou na někoho nezapomněla. To by mě opravdu mrzelo. Takže moc děkuji, ale nyní už písnička, no ale nebude jenom jedna, nakonec vás, návštěvníků, bylo také velké množství, takže to bude přímo směs polek.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do

0: divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Tak, ale teď posloucháte Moravu krásnou zem s Jiřinou Ostrou. Telefonní číslo k nám do studia 726 46 5200. A teď už zdravím paní Ludmilu Jurčíkovou, protože pro ní mám tady připraveno toto přání. Milá babičko Liduško, víme, že určitě posloucháš při odpočinku. Přejeme ti k tvým dnešním 74. narozeninám jenom to nejlepší, hlavně zdraví, boží požehnání, co nejméně starostí a radost ze všech dětí i vnoučátek. A děkujeme ti za všechno, co pro nás stále děláš. Máme tě moc rádi. A ještě další. Dnes se dožívá významného životního jubilea moje dcera Zdenka Maťáková z Brna. Všichni jí přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let. No a to přejí maminka, dcera Baruš, pejsek Andy a všechny kamarádky a kamarádi, dále teta Jarmila a teta Marie s rodinou. Tak to byla další milá přání. A já se hned podívám. No, teď tady vidím, že se rozblikaly telefony, takže já si jeden vezmu. Dobrý den, Ostrá, kdo pak je u telefonu?
2: Dobrý den, tady Černovice Juračková.
1: Aha, tak už jste ve vysílání, paní Juračková.
2: No, tak já bych chtěla pozdravit váš Český rozhlas a chtěla bych vaším prostřednictvím popřát Toníku Riglovi, který dneska slaví narození. A jeho přítelkyně Liduška, ta je slavila 13. Tak jim oběma přeju všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, lásky, pohody, klidu a hodně dechovky, aby s náma dlouho po těch festivalech jezdili a naplno si to všechno užili. To určitě jim se připojí a i jejich kluci a vnoučata, který mají. A narodila se jim teď 11. vnučka Toníkovi, tak má velkou radost, tak ať to řádně zapijou, aby rostla do krásy a potěšení. To z celého srdce přeje Luděk a Maruška Juračkovi.
1: Ano, tak Toní Krígl, to je náš opravdu věrný posluchač. Paní ano. Juračková, no a já vám všem pak přeji, aby teď už, když se oteplilo a sluníčko svítí, tak ty dechovkové koncerty nebo dechovkové festivaly, jak vy říkáte, tak abyste si tam zatancovali, zaspívali a opět se po roce setkali s kamarády. Paní Juračková, ano?
2: Ještě bych chtěla poděkovat tu Farance, která včera hrála ve stanovišti a je to bylo něco nádherného. A i občané stanovišť řekli, že už tam bylo kolik dechovek a je tak krásná, jak tu Faranka, že ještě ne. Tak jim přeju a tím to nadále tak krásně hraje a mají radost lidi z nich a oni z lidu.
1: Ano, no tak tu Faranka nemá chybu, ale ta nám teď hrát nebude, paní Juračková. Teď to bude Krajanka a my se můžeme rozloučit. Hezký den,
2: nashledanou.
1: Nashledanou. Tak a teď už Krajanka.

0: Tak to byla Moje česká vlast, známá to písnička, tentokrát zazněla v podání Krajanky a u telefonu už je připravená paní Žádníková. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím. Mám velikou prosbu. Zítra 19. května se dožívá můj zeť Miroslav Laga, krásný 60. narození. Přejem hodně zdraví, zdraví, lásky, z pohody a božího požehnání na každém dalším kroku ještě mnoho, mnoho roků. A ještě bych chtěla poděkovat, v sobotu uspořádal soubor Spinek v Norovi vesnickou operetku u svatého Jána. Chci jim poděkovat, bylo to velice pěkné. Já myslím, že se to všetkým lúbilo. Děkuju děvčatom, které to nacvičili a také všetkým, kteří se tam zúčastnili. Naschledanou, děkuju
0: tak,
1: vám.
0: Paní Žádníková, ještě neodcházejte. Vy když jste říkala, kolikáté narozeniny slaví pan Miroslav Laga, tak nevím, jestli to byl úmysl nebo kouzlo nechtěného, ale vy zrovna, když jste říkala ten jeho věk, tak jste se tak jakoby vzdálila od toho mikrofonu a nezaznělo.
1: Nezaznělo kolik?
0: No, přesně, tak kolik?
1: 60 už.
0: Tak já teda jsem teď...
1: Mirečku, zdravíčko, zdravíčko, mám tě ráda.
0: Tak jo.
1: A přejeme ti to celá rodina.
0: Tak, každopádně, Mireček slaví zítra ty narozeniny, dnes bude písnička, paní Žádníková, naschledanou.
1: Ano, naschledanou,
0: není zač. No a písnička a přání i pro kolegu a kamaráda Viktora Píšku z Dolního Němčí, který včera oslavil krásné 30. narozeniny. Viktore, přejeme ti všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spoustu životního optimismu a ať se ti daří jak doma, tak v práci. A ještě, minulý týden oslavil 51. narozeniny a zítra má svátek náš kolega a kamarád pan Ivo Kaňovský z Hluku, kterému by se písnička taky moc líbila. Ivošku, kamaráde, přejeme ti k tvým krásným narozeninám hlavně zdraví, pohodu, štěstí, lásku, boží požehnání a ať se daří vše, na co šáhneš. To přejí kolegové z Mechu a kapradi z Hluku. Na písničkou potěší Sokolka ze Šakvic.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Moravu krásnou zem na Sokolka ze Šakvic příjemněla polkou Vladimíra Fefra Jatelinka. No a my si teď poslechneme, komu den zpříjemní paní hejtmánková z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký sunný den. Svátek bude mít Vladimír Vladimíra a pak bude ještě Jany. Tak Biskupicích ať potěší písnička Vlačku Plehovou. A pak ještě synovec Aleš hejtmánek Střebiči má dceru Janu. A v Lítavanech u Hrotovice Jana Divišová, rodačka z Biskupic. A tak zkrátka všem, kdo má svátek narozeniny a všem posluchačům, ať potěší pěkná písnička. Hezký den a naschledanou.
0: Ano, nikdy paní hejtmánková, hodná paní hejtmánková, nezapomene na ty ostatní posluchače. Naschledanou a děkuji. No ale teď už pan Laďa Bobrovský. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní. Já vám přeji taky krásný den. Já taky děkuji paní hejtmánkovi, protože já jsem Vladimír. A já jsem jenom chtěl poprosit poslat písničku do Moravské Nové Vsi naší kamarádce Helence Šimáčkové, jenom tak pro potěšení, pro radost.
0: Tak a to je výborné. Tak se to má, pane Laďo. Ještě máte někoho v srdci?
2: Nemám.
0: Ne?
2: Děkuji moc.
0: Tak jo, tak všechno dobré k tomu vašemu blížícímu se svátku. Naschledanou,
2: naschledanou.
0: Tak a ještě studiové maily. Hezký den přejeme všem a vám v redakci. Prosíme o písničku spolu s blahopřáním pro paní Štefku Machlicovou z Popudinských Močidlan, která žije na Slovensku, milá Štefy. K tvým dnešním 82. narozeninám ti přejeme lásku, štěstí, spokojenost, hlavně pevné zdravíčko a na tvých dalších cestách životem a tě provází boží láska a anděl strážný a tě chrání a opatruje. Z rodiny ať radost máš, v lásce a v pohodě se těšíváš. To ti ze srdce přejí Marie a Miloš z Rosic. Další, tady je přání. K dnešním narozeninám patří paní Bohunce Šuranské. Milá Bohunko, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdravíčko a boží požehnání. No a to přeje bývalá spolupracovnice Marie Remešová s manželem. Lásko, moja lásko.

Krásná píseň Jiřího Zmoška, Lásko moje lásko, podání Vacenoviáku dozněla. A já ještě vyřídím pozdrav paní Marušce Hanákové, pozdrav od Jardy Wolfa a její pozdrav pro něho ho samozřejmě velmi potěšil. A úplně poslední, prosím o zahrání veselé písničky Dobna Žebětína pro šikovná děvčata Alenku a Jarmilku, které pracují v blátě na zahrádce, aby to ve zdraví přežili. Písničku posílá a na shledání se těší Pepa. No tak Alenko a Jarmilko, uvidíme, jak se vám bude líbit zpěv Luboše Holého.

Luboše Holého doprovodila cimbalová muzika Jaroslava Čecha. No a přátelé, tak jako každé pondělí, tak i dnes můžete přijít do MK klubu na Vlhkou ulici 21 v Brně, kde vám k tanci a k poslechu bude hrát dechová hudba Moravská kapela. Přijďte tedy od 17 do 21 hodin. No ale teď je 12 hodin 54 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Těším se na další setkání s vámi a bude to krátce po 18. hodině. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr je to bezejmena Metoděje Prajky. Hrají Bojané.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně začíná rekonstrukce další křižovatky. Modernizace se tentokrát dotkne křížení ulic Benešova nábřeží a ulice Dlouhá v centru města. Mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi nejezdí ode dneška vlaky. Tento týden se v Česku oteplí. Dnes bude v regionu převládat oblačno, ojediněle se vyskytne déšť a nejvýše naměříme až 18 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Na zlínské křižovatce ulic Benešovo nábřeží a Dlouhá dnes začíná její modernizace. Pracovníci během týdne posunou dva stávající přechody pro chodce dál od křižovatky a uzavřou jeden ze čtyř stávajících směrů. Trasa po Benešově nábřeží už od Čepkova bude neprůjezdná pro osobní i nákladní dopravu. Vozidla s vyšší výškou než 3,1 metru budou muset jezdit po objízdné trase. Rekonstrukce za 220 milionů korun se týká všech zlínských křižovatek a hotová by měla být kompletně do podzimu letošního roku. Na trati mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi nejezdí ode dneška až do pátku 22. května vlaky. Kvůli plánované výluce, která je vždy od 7 hodin a 45 minut do 17 hodin, místo vlaků nasadila společnost Arriva náhradní autobusy. Ty pojedou podle pravidelného železničního jízdního řádu, upřesňuje mluvčí Arrivy Jan Holub.
2: Ve Vsetíně a ve Velkých Karlovicích budou autobusy náhradní dopravy odjíždět od nádražní budovy a v Ústí, Janové, Hovězí, Huslenkách, Halenkově, v Novém Hrozenkově a Karolince zastaví na autobusových zastávkách v obcích.
0: V Česku se v tomto týdnu oteplí. Teploměr přes den většinou ukáže kolem 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, k večeru se místy mohou vyskytnout přehánky. Denní teploty budou mezi 16 a 21 stupni. Podobné počasí s občasnými přehánkami a bouřkami meteorologové očekávají i v následujících dnech. Zítra může napršet až 15 mm, v bouřkách i 25. V týdnu se pak bude postupně dál oteplovat. Denní maxima mohou o následujícím víkendu vystoupat až ku 23 stupňům. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu a šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emílie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
3: Haló, haló. Ve vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující oblačno, v severovýchodní polovině kraje spíše většinou zataženo s možností občasného deště nebo s tvorbou přeháněk. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Povane slabý vítr severních směrů a nejvyšší teploty se vyšplhají na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Holešově na Kroměřížsku je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Nerudova. Objízdná trasa je vyznačena, nutno jet přes ulici 6. května Přerovská a náměstí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa, pěv Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení. Tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimplu, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillerát, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám, pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou, no.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem, ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích, činohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve 3 mušketýrech, než Vydost. Hrál jsem v Jindřichovi, nebo já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18 a no bylo to krásný.
0: A kdy do toho přišel ten zpěv, protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar, tak.
1: Asi, no.
0: Tak účastníkem... kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem, nebo jste to chtěl zkombinovat?
1: Já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky. Tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, který jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak zašla hrát a já jsem do toho začal zpívat a... Ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi doteďka, ale byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes 2. kolo. s těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem, to ani, jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
0: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu a vím, že dlouho hledal, nevím jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu, spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím. No. Takže takhle vás objevil. A název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní. Můžeme se smát a brčet smíchy. Tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne víc to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy. A včera taky, takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden, taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže nás jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku a že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškerý emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný. I když si člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písně o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná, ale teď už se snažím psát veselý, co bychom dostali taky toho názvu.
1: No ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já, psal Xindl Inks, Ondra Ládek, ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou svehlsky, takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. Právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah, tehdy jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký, takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako protože já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, protože jsem byl takový raněný. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc. Že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A je mi zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomuji na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak záleží zrovna, v jakým jsem rozpoložení. A často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte, ale sám
2: snažím
1: sebe.
2: Se, snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta zároveň.

0: vydavatelství Universal Music, se kterými jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít. Takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplně náhoda, protože já vlastně my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogi ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si slzu. A ono se tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhutu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl jako, to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta slza dneska je, no.
1: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
0: Tak naštěstí, ono se to nezdá, jak, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takovej ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval, nebo něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěžích, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat. A člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede. Takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
1: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak to není možné, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srandu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy nedoužil.
1: Neudělal, abych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni, 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav. Pro ten seriál?
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, nebo takhle, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně proto mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou, tak se to maličko poupravilo, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně, ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube. Ano. Tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako okliku. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takový stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. A oni tam ty dvě ženy byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě ten klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už tak, to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Petr Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čekat, vlastně hezký tomu říct práce, když, no, jako když si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moct vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tiky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna, vlastně až do října koncertujeme.
0: Tak koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. Také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni.
1: To je za chvilku, no.
0: Na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Spartan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc, takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Máme teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kde jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do novýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajem, v tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili a už se strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No, bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak, to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a je to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes ten den tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Si odehrát ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděl takovou žádost ze strany ženy.
1: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, což se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To, nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký. To bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
0: Zpětná adresa, kontakt je tam?
1: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak... Ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý čas, ty to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
0: Vy jste pamětník úplně.
1: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono, ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat, ano, potkáme se tady a tady, musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas, tak jako Nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
0: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Dopravní společnost Zlín Otrokovice dnes odpoledne představuje veřejnosti své nové bateriové trolejbusy. Ve Vsetíně začíná hubení hlodavců. Připojit se k němu mohou i samotní občané. Na podporu veřejnoprávních médií vyrazili včera do ulic tisíce lidí po celém Česku. Dnes bude v regionu převládat oblačno, ojediněle se vyskytne déšť a nejvýše naměříme až 18 stupňů. Matěj Neradil u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín a jsou tady zprávy. Nové bateriové trolejbusy dnes představí veřejnosti dopravní společnost Zlín Otrokovice. Zájemci si je budou moct prohlédnout dnes do 18 hodin na parkovišti na náměstí 3. května v Otrokovicích. Jde o první nové vozy z plánované rozsáhlé obnovy vozového parku, která je z 85% financována z fondů Evropské unie. Během letošního a příštího roku chce dopravní společnost Zlín Otrokovice pořídit až 50 nových vozidel. Nyní jich provozuje celkem 101, pokračuje mluvčí společnosti Zdeněk Dvořák.
2: Lidé se můžou těšit na slavnostní zahájení provozu nových vozidel, představení moderních technologií, které vozy využívají, na diskuzi s odborníky dopravní společnosti Zlín Otrokovice i na prohlídku historických vozidel společnosti.
1: Nové trolejbusy budou kromě dneška k vidění také tento čtvrtek od 14 do 18 hodin a v pátek od 10 do 16 hodin na náměstí Míru ve Zlíně. Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá až do listopadu. Deratizátoři vhazují otrávené návnady do kanalizačních šachet na sídlištích a rozmístňují je také do sklepů. Mluvčí města Jana Rašková připomíná, aby lidé dohlédli na své psy.
3: Na místech, kde nejsou viditelné nory, jsou návnady v boxech, které mají zabránit pozření jedu psy. Pokud by k tomu došlo, látka v návnadě by způsobila zvracení, aby se předešlo otravě. I tak si dejte na psy pozor a nepouštějte je z vodítek.
1: Do akce se mohou zapojit i obyvatelé města. Výskyt hlodavců mají nahlásit správci městské zeleně nebo deratizační firmě. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona Ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby. Požadují jeho stažení.
4: Média nedáme! Média nedáme!
5: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
6: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
5: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
7: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
5: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc korun, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení. Prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převážně oblačno, v severovýchodní polovině kraje spíše většinou zataženo s možností občasného deště nebo s tvorbou přeháněk. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Povane slabý vítr severních směrů a nejvyšší teploty se vyšplhají na 15 až 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Hluku na Uherskohradišťsku je uzavřena ulice Sokolská. Na silnici 1/55 mezi Starým městem a Veselým nad Moravou dnes provádí údržbu povrchové kanalizace. Ze zpráv bylo vše a teď už Český rozhlas Zlín přeje pohodové odpoledne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dvacátý první týden je v pondělí 18. května, i teď 5 minut po 14. hodině, teprve na samém začátku. Věřím, že jste do něj vstoupili radostně a úspěšně a hlavně jsme rádi, že ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Naše odpolední vysílání jste si pravděpodobně naladili, protože se chcete zaposlouchat do písniček, které nestárnou, dostat cenné tipy a rady z různých oblastí, dozvědět se různé zajímavosti a chcete vědět, co se v našem kraji děje. Tak tímhle vším můžeme posloužit a posloužíme. Už za pár minut se například dozvíte o tom, že v lokalitě Pěné v Napajedlích na Zlínsku se nebude těžit štěrkopísek. Místo už není v plánech surovinové politiky Zlínského kraje. Podrobnosti k tomu uslyšíte už po písničce. Ať vás potěší kapela Rady Kirken. Pavel Vacek přeje dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
0: Český rozhlas Zlín.

0: obcházet náš kraj, můžete i s Českým rozhlasem Zlín a přitom nevytáhnout paty z domu, to je určitě velká výhoda poslechu Českého rozhlasu Zlín. Teď se s námi například můžete vypravit do lokality Pěné v Napajedlích. Tam se nebude těžit štěrkopísek, o tom teď budeme mluvit. 32 hektarů pozemku totiž Zlínský kraj vyřadil ze seznamu lokalit, kde bude v budoucnu možné těžit. Schválený seznam míst pro těžbu štěrku nebo kamene je součástí koncepce surovinové politiky Zlínského kraje. Podrobnosti k tomuto zajímavému tématu má reportérka Blanka Kovandová. Přinesla je do studia, kde ji vítám. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne, Pavle, tobě i všem posluchačům. Tak proti možné těžbě na Pěném protestovali stovky lidí. Obávali se negativního vlivu na přírodu, tak poškození pastvin, které byly v minulosti součástí napajedelského hřebčína. Nové odborné posudky vyhodnotily lokalitu jako nevhodnou pro těžbu kvůli možnému ohrožení životního prostředí i vodního režimu v okolí řeky Moravy. Kromě Pěného se neplánuje těžba ani v dalších lokalitách Títěž, Židy a Oráčiny u řeky Moravy mezi Napajedly a Spytí Hněví.
0: Hřebčín je ale v současné době uzavřený, koně zde nejsou a pastviny se nevyužívají. Proč tedy právě tato lokalita vyvolala takovou pozornost, Blanko?
1: Tak experti při posuzování tohoto konkrétního místa téma pastvin vůbec neřešili. Hlavním argumentem pro vyřazení ze seznamu míst na možnou těžbu bylo to, že by došlo k negativním důsledkům na život v přírodně zajímavé lokalitě a k možnému střetu s vodními zdroji. Celé území je totiž v blízkosti řeky Moravy a Slepých ramen. Pastviny, kam část pozemků v Pěném zasahuje, jsou současně nevyužité a vedou se spory o to, zda mají mít památkovou ochranu, kterou minulý rok získal areál Hřebčína. Pastvinám totiž ochranu minulý rok Ministerstvo kultury nepřiznalo a jeho rozhodnutí letos potvrdil i Městský soud v Praze. Ministr kultury Otto Klempíř z motoristů ale rozhodnutí nechal znovu přezkoumat.
0: Jak dopadlo posouzení dalších míst na případnou těžbu štěrkopísku v okolí Napajedel?
1: Jde o další dvě lokality z názvy Napajedla Topolna. U těchto ložisek experti navrhují při případné těžbě přezkoumat hydrologickou situaci vzhledem k tomu, že blízko je zásobárna podzemní vody v Kněžpolském lese. A to je klíčový zdroj pitné vody pro Uhersko-Hradišťsko. Proto musí být zjištěno a zajištěno, že případná hranice těžby bude nejméně 50 metrů od evropsky významné lokality Kněžpolský les.
0: Pojď ještě říct našim posluchačům, proč vlastně kraj řeší to, kde je možné těžit štěrkopísek nebo kámen a vybírá jednotlivé lokality.
1: Tak jde o dokument s názvem Regionální surovinová politika Zlínského kraje. To je strategický plán, který koordinuje využívání zdrojů nerostných surovin v kraji až do roku 2035 a slouží jako jeden z hlavních podkladů pro další rozhodování úřadů o případné těžbě. Nyní tedy kraj zveřejnil po veřejném projednání vlivy a návrhy opatření na využití jednotlivých zdrojů a surovin po celém kraji.
0: V lokalitě Pěné v Napajedlích se nebude těžit štěrkopísek. Informace a detaily o tomto tématu do vysílání Českého rozhlasu Zlín přinesla reportérka Blanka Kovandová. Děkujeme za ně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Celostátní přehlídka základních uměleckých škol ZUŠ Open se letos koná už po desáté a jednou ze škol, které se do programu zapojily, je i základní umělecká škola Uherské Hradiště. Ta dnes odpoledne veřejnosti představí tvorbu svých nehudebních oborů. Na místo se proto vydá i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. O tom se dozvíte víc už za okamžik.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Regionální stopař.
1: Zahrada umění a hudby v Uherském Hradišti dnes ožije tvorbou mladých talentů. V rámci celostátního festivalu ZUŠ Open představí Základní umělecká škola Uherské Hradiště práci žáků tanečního, výtvarného i literárně dramatického oboru. A právě tam dnes zamíří i regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, kterou ale teď ještě vítám ve studiu. Hezké odpoledne, Petro.
2: Krásné odpoledne. Jak už bylo řečeno, dnes se vydám do Základní umělecké školy Uherské Hradiště, kde bude odpoledne ta patřit nehudebním oborům. Veřejnost se od 16 hodin může na nádvoří školy na Mariánském náměstí těšit nejen na vernisáž výtvarných prací místních žáků, ale také na taneční a divadelní představení.
1: Festival ZUŠ Open letos slaví jubilejní 10. ročník. Co je jeho cílem, Petro?
2: Festival chce veřejnosti ukázat, jak pestré a inspirativně základní umělecké vzdělání. Po celé republice se během několika týdnů konají stovky koncertů, výstav nebo taky divadelních představení, které představují práci žáků základních uměleckých škol. No a Základní umělecká škola Uherské Hradiště si letos připravila týdenní program nazvaný Zahrada umění a hudby. No a ten představí nejen současné žáky z Ušky, ale třeba také úspěšné absolventy.
1: Petro, já vím, že ty sama se věnovala literárně dramatickému oboru a právě na Zušce v Uherském Hradišti, tak jak na takzvaný dramaťák vzpomínáš?
2: Já na něho mám opravdu moc krásné vzpomínky, mám odtamtud taky spoustu přátel, které jsem za ty roky nazbírala, udělala. No a právě protože je mi ten literárně dramatický obor blízký, tak ho dnes společně se současnými žáky a pedagogy přiblížím taky našim posluchačům. No a samozřejmě nabídnu i atmosféru celého dnešního programu.
1: Tak jsme všichni natěšení, pojď tedy dodat ještě podrobnosti, kdy se nám, Petro, ohlásíš přímo z místa dění.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Zlín ze přímo z Uherského Hradiště přihlásím v 17:30.
1: Těšíme se a děkujeme, přejeme hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla regionální stopařka Petra Sedláčková. Dnes se s námi, jak jsme slyšeli, spojí z festivalu ZUŠ Open v Uherském Hradišti. A příště může zavítat třeba na akci ve vašem okolí nebo přímo k vám. Stačí stopařce poslat tip, a to na e-mail, který si napište, případně zapamatujte, není to zas až tak složité. Výborně, čas na to, abyste si vzali něco na psaní, už jsem vám poskytl. Tak tedy stopař.zlín@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Melanom nevzniká přes noc. Často začíná nenápadně změnou tvaru znaménka, jeho barvy nebo velikosti. Právě proto je prevence důležitá. Je to zvyk sledovat vlastní tělo, neignorovat změny a jednou ročně si dopřát kontrolu u dermatologa. Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat kožní lékařka z Uherskohradištské nemocnice Nikola Macková. Už 20. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Poznejte, jak žila rodina mlynáře před 100 lety. Jak stolovali, žili, pracovali. Ve Válcovém mlýně v Šumicích je tento zážitek ještě umocněný tím, že současní majitelé, manželé Pipalovi, tak dávají nahlédnout do vlastní rodinné historie. Život mlynářů i unikátně dochované interiéry s technologií vodního válcového mlýna představím v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Z růží se dá vyčíst ledacos, jak zpívala Helena Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ale co se týče počasí, tak tam asi lépe poslouží různé meteorologické modely a přístroje a tyhle všechny umí ovládat a ty informace z nich krásně interpretovat Jitka Kučerová. Právě s ní jsem teď ve spojení ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dobré odpoledne do Brna.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak co jste zjistila a tedy k tomu aktuálnímu počasí teď v pondělí 18. května přesně 5 minut před 14:30?
1: Oblačnost ve Zlínském kraji je větší zhruba v severovýchodní polovině kraje, tak tam je spíš takové oblačno, skoro zataženo nebo až zatažená obloha. Naopak směrem dál na ten jihozápad, jižní okraj, tak tam by možná mohlo být i chvílemi něco jako polojasno, ale spíše tedy převažující oblačno a směrem dál na ten sever, severovýchod až zataženo. Srážky se ale žádné nevyskytují, respektive nejsou hlášeny ze stanic. Teploty jsou právě díky té větší oblačnosti v té severovýchodní části kraje nižší, tam kolem 10-11 stupňů, na jihozápadě, západě kraje jsou až skoro k 16 stupňům Celsia, no a vítr fouká ze severních směrů a je slabý.
0: Děkujeme za shrnutí a vděční budeme i za výhled na počasí. Pojďme postupně, nejbližšími hodinami začněte tu předpověď.
1: Ta oblačnost by v podstatě měla v té podobě, jako je teď, i nadále zhruba tak nějak stagnovat, takže zase jihozápad kraje méně trošku oblačnosti, to oblačno směrem k severovýchodu až severu zatažená obloha. Oblačnost se bude někdy zhruba k večeru pomalinku rozpouštět. Ještě do té doby se může, ale s nějakou docela menší pravděpodobností, vyskytnout nějaká přehánka a potom během večera bude od jihu přibývat, ona se sice bude rozpouštět tady ta kupovitá oblačnost, ale bude přibývat oblačnost vysoká, nicméně ta bude většinou průsvitná. Teploty ještě trošilinku růst mohou, o nějaký půl stupeň. Potom v noci čekáme polojasno až skoro jasno, ale přechodně může být právě oblačnosti i více, hlavně té vysoké, nicméně ona bude i průsvitná. Kránu se pak v údolích zítra mohou tvořit nějaké lokální mlhy, pravděpodobnost také sice není nějaká velká, ale stát se to může. Teploty by klesat měly v noci mezi 7 až 4 stupně, v údolích o něco méně, lokálně kolem dvojky a nějaký přízemní mrazík, vítr slabý proměnlivý anebo bez větří.
0: Mira, tak přece jen někde lokálně ještě i přízemní mrazíky, leckdo už se možná dívá na teploměry, že by se mohlo trošičku oteplit a zvedat ty teploty. Jak to bude zítra přes den?
1: Zítřek zpočátku by měl být většinou polojasný, anebo může být i skoro jasno. Potom v průběhu dne se bude tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne už nějaké převažující oblačno, takže zhruba to, co je teď v té jihozápadní části kraje, zase s tvorbou lokálních přeháněk nebo s nějakou možností, že se budou tvořit lokální přehánky.

0: středa?
1: Středa bude charakterově hodně podobná tomu dnešku nebo zítřku. Zase ze začátku spíše nějaká menší oblačnost. Během dne se znovu bude tvořit kupovitá oblačnost, bude jí přibývat postupně opět to převažující oblačno. Přeháňky nebo nějaké výjimečné bouřky se mohou tvořit zase v průběhu odpoledních hodin, hlavně v severní a západní polovině kraje. Opět ta pravděpodobnost není nějaká závratná, ale něco se vytvořit může. Večer pak zase budou ustávat srážky, oblačnost částečně ubývat. No a teploty odpoledne 19 až 23 stupňů.
0: A jak to bude dál, to se dozvíme z vysílání Českého rozhlasu Zlín zase příště. Než se rozloučíme, tak poprosím o zajímavost, kterou obvykle končíme naše povídání o počasí v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. A to jsou rekordní teploty spjaté s aktuálním datem.
1: Rok 1921, Napajedla a hodnota nejvyšší 32,2 stupně Celsia a Štítná nad Vláří minus 4 stupně, tedy hodnota nejnižší, a rok 2012.
0: I za tuhle informaci děkujeme. Mějte se krásně, přeji hezké nejen pondělí, ale celý tento pracovní týden. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
0: A za chviličku se s Českým rozhlasem Zlín můžete vydat za hranice našeho kraje, ale jenom kousíček do kraje Jihomoravského, konkrétně do Moravské metropole. Co vás v Brně čeká zajímavého, to zjistíte hned po písni kapely Brontosauři.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po půl třetí vás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vezmeme do zpřístupněných podzemních vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Čeká nás potemnělá podzemní katedrála, ve které se ozvěna vrací dlouhé desítky sekund. Spolu s mluvčí Turistického informačního centra Brno Hanou Bánovskou se do mysteriózních prostor vypravil s mikrofonem redaktor Zdeněk Truhlář.
1: Krásným revitalizovaným parkem přicházíme k návštěvní budově nad vodojemy. Ta vypadá poměrně nově.
2: Ano, je nová, ale je to kopie bývalého domku strážného, která byla při revitalizaci a rekonstrukci areálu znovu vybudována.
1: Nacházíme se v nejstarším ze tří vodojemů na Žlutém kopci. Z jaké doby pochází?
2: Tento vodojem byl vybudován v roce 1874 a jako taková reakce na stále se rozšiřující a zvětšující se město Brno. Takže byly potřeby větší zásoby pitné vody a proto byla vypsána v roce 1869 soutěž, kterou vyhrál anglický stavitel Thomas Dockery. A ten vybudoval

0: Jak vodovod, pisárecký vodovod, který jsem přiváděl vodu, tak tento první vodojem.
1: V čem je právě tento vodojem unikátní?
0: Tento vodojem se vyznačuje zajímavým nosným systémem, který je tvořený cihlovými zdmi, které byly pak odlehčeny takzvanými tlamovými okny. Tento projekt právě projektoval anglický stavitel a podobné stavby najdeme doteď v Anglii.
1: Jak jsou tyto prostory objemné? Kolik se sem vlezlo vody?
0: Celý tento první vodojem má rozměry 45x45 metrů a výšku 6,5 metru a vlezlo se sem 9,5 milionu litrů vody.
1: Nyní už vstupujeme do druhého brněnského vodojemu, který má také cihlové klenutí. Jak je tento vodojem starý?
0: Tento vodojem byl vybudován v roce 1894. Tentokrát stavitelem byl brněnský architekt Emil Procházka. A je zase trochu jiný než všechny ostatní. Má rovnou podlahu vylitou betonovou a z ní vyrůstá 70 pilířů z páleného cihlového zdiva.
1: Vstoupili jsme do třetího největšího vodojemu betonového. Ten je jak starý?
0: Tento byl postavený v roce 1917 a tvoří ho dvě vzájemně přiléhající nádrže vybudované z monolitického betonu. Celkem tady najdeme 87 betonových pilířů a tam jedna nádrž měla rozměry 35x30 metrů, druhá větší má pak rozměry 45x30 metrů a celkem obě nádrže udržely 15 milionů litrů vody.
1: Kdy se vodojemy přestaly používat pro zásobení vodou?
0: Vodojemy byly odpojeny od vodovodní sítě v roce 1997, takže není to tak dávno úplně.
1: Tento betonový vodojem oplývá také nebývale dlouhou ozvěnou. Máte to nějak změřeno, jak dlouho se tady zvuk ozývá, než tedy se stlumí úplně?
0: Měřili to tady odborníci a uchem slyšitelná ozvěna je nějakých 24 sekund a přístroji naměřili až 56 sekund.
1: A protože já tu mám také přístroj, tak si to také vyzkouším. Dostáváme se zpět na povrch. Kdy se mohou lidé přijít vodojemy prohlédnout?
0: Vodojemy jsou otevřené vždy od středy do neděle mezi 10. a 18. hodinou. A pokud máte zájem, tak čtyřikrát denně probíhají také prohlídky s průvodcem, které je ale potřeba rezervovat většinou online, protože jsou velmi rychle vyprodané. Prohlídku těchto podzemních katedrál mohu jenom doporučit. Přijďte se taky nechat uchvátit touto tajemnou architekturou, kterou najdete jenom pod zemí a jenom v Brně.
2: Zve mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská, která úchvatnými prostory někdejších brněnských vodojemů na Žlutém kopci provedla redaktora Zdeňka Truhláře. A já pro vás budu mít za chviličku otázku. Víte, jaký sval v našem těle je nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli poví Martin Písařík. Odpověď není až tak jednoduchá. Počkejte si na ní.
3: Český rozhlas Zlín,

0: Co se týče mezilidských sympatií, tam by samozřejmě měla vést prim vnitřní krása, morálka, případně intelekt. Přesto se leckdo neubrání i posuzování muskulatury. A právě svalům se bude dnes v seriálu Co v učebnicích nebylo věnovat Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, v jehož vysílání už za chviličku dojde také na sport. Nejdiskutovanější událost uplynulého víkendu v první fotbalové lize se nestala na hřišti, ale v tiskovém středisku teplického stadionu. Někteří z vás už asi tuší, na co se zaměříme v pravidelném pondělním souhrnu kola. Ostatním to objasníme hned po písničce.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Zatímco v elitní nadstavbové skupině je po předposledním kole fotbalové šance ligy ovšem důležitém rozhodnuto, skupina o záchranu nabídne dramatické zakončení. V přímém souboji se totiž utkají dva poslední týmy tabulky, Dukla Praha s Baníkem Ostrava. Pražané si přitom mohli zajistit záchranu už o víkendu a jejich prohra v Teplicích vzbudila velké emoce. I k tomu se teď vrátíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v pravidelném souhrnu.
1: Kdyby fotbalisté Dukly Praha vyhráli v Teplicích, vyhnuli by se přímému sestupu bez ohledu na výsledek konkurenčního Baníku Ostrava. Dukla ale prohrála 0-2, a to i kvůli dvěma červeným kartám nebo vstřelenému gólu neuznanému po hře rukou. Trenér pražského týmu Pavel Šustr nerozporoval všechny tyto výroky rozhodčího Ondřeje Berky. Přesto dal emotivně najevo svou nespokojenost s výkonem sudího.
2: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa. A víte, co na tom je největší sranda, že on je sebevědomý, on chodí po hřišti a rozazuje, ukazuje, vyhrožuje kartama pořád nám všem, přitom já se s ním třeba vůbec nebavím s rozhodčíma. Sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
1: Zaváhání Dukly využil Baník, který doma porazil 2-0 Zlín a stále tak drží naději, že se vyhne přímému sestupu. V posledním kole se oba týmy utkají v Praze v přímém souboji. Dukle stačí i remíza k tomu, aby nespadla na poslední příčku. Baník musí vyhrát. Podle trenéra Ostravanů Josefa Dvorníka to paradoxně může být výhoda.
3: Pokračujeme dál, my na Duklu musíme jet s tím, že musíme tam vyhrát. Nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si za tím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remíze nám stačí nebo nestačí.
1: Přímý souboj o záchranu dopředu poutá velkou pozornost. Vstupenky už jsou vyprodané. Další zápletku utkání dodal majitel Dukly Matěj Turek, který vydal v psané formě následující prohlášení.
4: Chceme, aby se utkání s Baníkem rozhodlo výhradně na hřišti, sportovním výkonem, bez zákulisních tlaků, bez podezřelých rozhodnutí. A předem apeluji na všechny příslušné orgány. Zajistěte absolutní regulérnost tohoto utkání. V sobotu chceme hrát fotbal, ale všem říkám naprosto jasně. Budeme sledovat každý detail.
1: Ve skupině o záchranu ještě Slovácko doma prohrálo 0-3 s Mladou Boleslaví. V elitní skupině už je jasno o titulu Slávie, která po oslavách prohrála v Hradci Králové 1-3. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce a účast v evropských pohárech. Záložník Vladimír Darida pak mluvil o tom, v čem je hlavní síla týmu.
5: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí, a je to krásný.
1: V dalších duelech skupiny o titul vyhrála Sparta Praha v Liberci 2-0 a Plzeň doma porazila Jablonec 5-0. Do finále střední nadstavbové skupiny o umístění vstoupila lépe Olomouc, která vyhrála v Karviné 3-1. David Nekvinda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Krajský program Obec v nouzi 2 nově pomůže i větším samosprávám. Na řece Olšavě v Kunovicích na Uherskohradišťsku se přemnožily nutrie. Hokejová reprezentace vyzve na mistrovství světa Švédsko. Dnes bude v regionu převládat oblačno, ojediněle se vyskytne déšť a nejvýše naměříme až 18 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Radilek. Zlínský kraj pokračuje v programu Obec v nouzi. Ten se dosud zaměřoval jen na obce s nízkým počtem obyvatel. Nově na rozvojové projekty mohou získat půjčku také větší sídla do 2000 obyvatel a rovněž samosprávy zapojené do memoranda k vodnímu dílu Vlachovice. Do programu, který je určený na mimořádně významné regionální nebo nadregionální projekty, hejtmanství vyčlenilo 40 milionů korun. Pokračuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
3: Peníze mohou obce využít například na rekonstrukce a výstavbu obecních budov, kulturních a komunitních center, škol, školek, zdravotnického zázemí nebo veřejných prostranství. Podpora se týká také dopravní infrastruktury a pomůže rovněž s budováním kanalizací.
1: V Kunovicích na Uherskohradišťsku začali myslivci redukovat populaci nutrií. Radnice získala povolení k jejich odstřelu, přestože přemnožení hlodavci poškozují hráze řeky Olšavy. To bylo do budoucna mohlo být příčinou ohrožení protipovodňové ochrany města. Hlodavci původem z Jižní Ameriky zároveň mohou být rizikem pro lidi. Přenáší totiž nebezpečná infekční onemocnění nebo parazity. Pokračuje hospodář kunovických myslivců Luděk Hráček.
4: Střílíme to z malorážky, my to střílíme tady po vrchu od té cesty a 18 kusů máme odlovených. Já počítám, že tak ze 70 jich tu bude, po celé Olšavě, ale tady dědina je nejvíc, no. My to pozorujeme tak ze 3 roky určitě jsou tu a bylo jich to pár a to se množí moc, rychle.
1: Víc než třetina zaměstnavatelů letos očekává nárůst počtu zaměstnanců. Každý desátý podnik naopak předpovídá pokles. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, do kterého se zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Víc než 60% z nich zároveň nepředpokládá, že by se v nejbližších 3 letech měnil počet zaměstnanců kvůli umělé inteligenci. Firmám aktuálně chybí 10 000 lidí. Mimo jiné montážní dělníci, pracovníci strahy nebo třeba řidiči nákladních aut a autobusů.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté nastoupí na světovém šampionátu proti Švédsku. Po vítězství nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon zlepšit, co přesně popisuje asistent trenéra Tomáš Plekanec.
5: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli dva hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou. Malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány nebo v tom prostoru, když se vytáhnou ty hráči k těm obráncům, takže určitě to klukům ukážeme nebo řekneme si k tomu něco, aby to prostě bylo lepší.
1: Duel Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující oblačno, v severovýchodní polovině kraje spíše většinou zataženo s možností občasného deště nebo s tvorbou přeháněk. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Povane slabý vítr severních směrů a nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/54 mezi Boršicemi u Blatnice a Stráním na Uherskohradišťsku je dnes prováděna údržba povrchové kanalizace. Ve Zborovicích na Kroměřížsku v ulici Hlavní se jezdí k Ivadlově. Důvodem jsou probíhající stavební práce. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje naše pondělní odpolední vysílání.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
6: Dokázali byste něco říct k takovým tématům jako kvantová fyzika, sluneční soustava nebo vlastnosti atomového jádra a jaderné reakce? Někteří středoškoláci museli, a to poměrně podrobně, protože právě takové otázky dnes losovali maturanti střední průmyslové školy ve Zlíně. Studentům středních škol začala ústní část státní maturitní zkoušky. Jak vypadal první den maturit přímo před zkušební komisí, uslyšíte už za chvíli v našem vysílání. Bude to zajímavé i poučné. Třeba i maturanti si pak budou chtít vydechnout na nějaké zajímavé akci konané v našem kraji. Tak nejen pro ně budeme mít kolem 3:45 potom pár tipů, jak pohodově a užitečně trávit volný čas, ale mimo jiné se dočkáte v následující hodince také rad z naší chovatelské poradny. To bych ale už moc předvíhal. Nejblíže je nám v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem píseň kapely Elán. Tak si ji užijte stejně jako celé naše vysílání. Krásný den!
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín doznívá kapela Elán a s Elánem se jistě také místní vysokoškoláci či budoucí vysokoškoláci a místní maturanti vrhají také do zkoušek dospělosti. Studentům středních škol dnes prostě začaly ústní části maturitní zkoušky. Na střední průmyslové škole ve Zlíně si maturanti losovali otázky například z kvantové fyziky nebo sluneční soustavy či vlastností atomového jádra a jaderných reakcí. Na první den ústních maturit se byla podívat i naše reportérka Michaela Kočendová.
1: Neutrony většinou, které opouští to původní jádro, jsou rychlé a k tomu, aby vyvolali další štěpnou reakci, se musí zpomalit. Jestli by si vzpomněl, s čím se zpomalují.
2: Ptá se studenta Tomáše během maturitní zkoušky z fyziky učitel Tomáš Graja.
1: Ještě bych možná zabrousil k tomu, ta štěpná reakce je řetězová. Co to znamená, že je řetězová?
2: Doptával se učitel na otázku zaměřenou na základní poznatky kvantové fyziky. Po skončení zkoušky odcházel student od komise s úsměvem.
3: Jako měl jsem stres, ale myslím, že to dopadlo dobře.
2: To potvrdil i Tomáš Graja, který pochválil všechny studenty, kteří dnes z fyziky maturovali.
4: Dneska jsem byl teda příjemně překvapený. Studenti byli naučení, tak tahali si různé otázky, jo, i z mechaniky, což je v podstatě asi to nejjednodušší učivo z prvního ročníku, ale exceloval tam i žák, který si vylosoval kvantovou fyziku, což je opravdu nejtěžší otázka asi, jo, tak ten mě velmi příjemně překvapil.
2: Kromě fyziky dnes studenti maturovali také z odborného předmětu pozemní stavby v oboru stavebnictví. Student Jan měl při losování štěstí. Vytáhl si otázku číslo 1, zaměřenou na zemní práce.
5: Byla to otázka, kterou jsem si přál. Byl to vykopové práce, takže to je úplně ta nejjednodušší otázka z celého pozemáku, takže jsem spokojený.
2: Střední průmyslová škola ve Zlíně patří ve Zlínském kraji k největším, co se týče počtu maturantů, říká ředitel školy Radomír Nedbal.
6: Přes 200 žáků nám maturuje letos v 8 třídách a ve 4 oborech. Jsou to strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a technické liceum.
2: Absolventi školy podle něj nejčastěji pokračují na vysoké školy do Brna, Ostravy nebo zůstávají ve Zlíně. Řada studentů ale odchází rovnou do praxe, kde je o technické obory dlouhodobě velký zájem.
6: Já bych řekl, že po našich absolventech, ať už jsou potom po vysoké škole nebo i po té střední, se na tom trhu práce obrazně řečeno zapráší, protože po těch lidech je opravdu velká poptávka na trhu práce.
2: Dodává ředitel střední průmyslové školy ve Zlíně Radomír Nedbal. Ústní maturitní zkoušky tady budou pokračovat i v příštím týdnu. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Ve 14:40 vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v pondělí 18. května nabídneme pozvánky nejen na dnešní den, ale trošičku se rozhlédneme i po celém týdnu, který je v podstatě celý ještě před námi. Ode dneška se můžete v Uherském Brodě učit například lidové tance. Dnes se začíná tanci z moravských Kopanic. Akce se koná v Uherském Brodě v atriu muzea Jana Amose Komenského. Za nepříznivého počasí v tělocvičně základní školy a mateřské školy Uherský Brod Újezdec. A to večer od 18 do 20 hodin. Tak jste zváni k tanci a také k tomu, abyste se něco nového naučili a třeba i dozvěděli, případně i navázali nová přátelství. V Rožnově pod Radhoštěm dnes vernisáží začíná výstava jedinečné fotografie krajiny, lidí a okamžiků, jež utvářejí paměť regionu a muzea. Výstava představuje tvorbu profesionálních fotografů Valašského muzea v přírodě, kteří svým pohledem po desetiletí zachycují nejen podobu krajiny a proměny muzea. Akce se koná ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v 16 hodin. A jaké zajímavé akce tedy nabídne celý tento týden, když ho trošičku prořízneme a projdeme. V pátek bude muzejní noc například v Muzeu Kroměřížska nebo ve Zlíně v Čiperově vile. Konkrétně v Muzeu Kroměřížska se návštěvníci od 18 do 21 hodin můžou těšit na bohatý program pro celou rodinu, hudbu i nevšední zážitky. A ve Zlíně od 19 hodin v Čiperově vile přiblíží expozice okolnosti vzniku této stavby, ale také meziválečnou bytovou a vilovou výstavbu firmy Baťa a veřejné působení osobnosti Dominika Čipery. Od pátku do neděle pak Kunovice na Uhersko-Hradišťsku ožijí jízdou králů, která se tady koná jednou za dva roky. Veliká událost, řekl bych, nejen regionálního, ale celorepublikového, možná celosvětového významu. Kunovská jízda králů je jedinečná též formanskou jízdou, ve které je možné vidět až 80 koňských zápřahů. Podrobnosti k programu celého prodlouženého víkendu tady nemůžeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín všechny vyjmenovávat, ale vy je najdete na webu Jízda králů Kunovice.cz. A spoustu dalších kulturních typů také na našich stránkách zlín.rozhlas.cz. Tak můžete mrknout i na ně, zatím ale budeme rádi, když budete také dál poslouchat Český rozhlas Zlín. Věříme, že vás potěší i hudba našeho kraje, kapela Mňága až Dorp, i cesta může být cíl. Putujte s námi dál pondělkem s datem 18. května. Krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: 8 minut nás dělí od 15:30. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Zlín. Odměníme se jednou zajímavostí. Na jihovýchodní Moravě je místo, ve kterém se píše příběh českých topolů a vrb. Výzkumná stanice v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku ukrývá živý archiv stovek klonů, které formují krajinu. Do laboratoře, kde 10 odborníků pečuje o zachování genetického bohatství pro budoucí generace, se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny. Už za malou chvíli.
1: Jízda králů Vlčnov zná svého krále. Desetiletý Marek Dacík převezme vládu od svého bratra Františka. Jaké to je být králem? O tom si budu s bratry Dacíkovými povídat už 19. května. Na setkání v Českém rozhlase Zlín se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín,

0: A Český rozhlas Zlín vás zve na cestu, a to do šlechtitelské výzkumné stanice v Kunovicích. Je to místo, kde se už 80 let propojuje věda, technologie a praxe do jediného cíle. Vytvářet odrůdy, které obstojí v měnícím se klimatu a posunou kvalitu produkce na novou úroveň. Toto místo je v mnoha ohledech unikátní. Přesvědčila si o tom i redaktorka Silvie Pospíšilová, která se do Kunovic vydala.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Výzkumná stanice v Kunovicích na Uherskohradišťsku není jen laboratoří pod širým nebem. Je to živý organismus, který propojuje vědeckou preciznost s dlouholetou pěstitelskou zkušeností. A právě

0: projekce doslova unikátní.
1: Banka klonů je živý genofond soustředěný za dlouhé generace našich předchůdců, především v oblasti topolů a vrb. Jednak se jedná o domácí druhy topolů, jednak se jedná o vyšlechtěné klony topolů. V oblasti vrb je ta škála využití mnohem širší. V poslední době bych možná zmínil zvýšený zájem o takzvané včelařské vrby.
0: Tato genofondová sbírka je jedinou v Česku a do jisté míry ji mohou využít i lidé, kteří na stanici přijdou. Pokračuje Pavel Kotrala.
1: Pokud si lidé přijdou nastříhat proutky na pomlásku, tak jim to umožníme. A druhá věc jsou takzvané vrbostavby, což je v poslední době taky docela v módě, takže třeba letos jsme dodávali vrbové prouti na vrbostavby do jedné nedaleké školy.
0: Jak už vedoucí stanice v úvodu prozradil, do velké míry pomáhají také včelařům.
1: Včelináři potřebují pil pro svůj rozvoj a máme tady sortiment, který umíme se skládat tak, že ty vrby kvetou v období až 2 měsíců.
0: I druhý obor, kterým se v Konovicích zabývají, lesní semenářství, je jedinečný.
1: Jsme jediné pracoviště, které v rámci celé České republiky provádí rozbory kvality osiva lesních dřevin. V případě, že toto osivo je uváděno na trh, čili se s ním obchoduje. A druhou věc, kterou tady máme, tak byla zde zřízena Národní banka osiva lesních dřevin, kde shromažďujeme osivo z nejcennějších porostů v rámci České republiky. U dřevin jejichž osivo lze dlouhodobě skladovat.
0: V obrovském mrazícím boxu tak uchovávají semínka při minus 18 stupních až 30 let. Když sedím s Pavlem Kotrlou v jeho kanceláři a on vypráví o výzkumné stanici, je vidět, že práce je jeho srdeční záležitostí.
1: Jako každého lesníka mě na tom baví ta skutečnost, že děláme něco pro budoucí generace.
0: Z Kunovic, Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
2: A jak to v takové šlechtitelské výzkumné stanici vypadá, se můžete podívat ve fotogalerii. Tu, stejně jako spoustu dalších zajímavých věcí, najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

úraz, přehřátí nebo třeba bodnutí hmyzem. Věděli byste, jak v takových situacích reagovat u domácích mazlíčků? První pomoc, alergie i obsah domácí zvířecí lékárničky. To byla témata dnešní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín. Ukázku z ní vám nabídneme za chvíli. Jen co dozní sametový hlas Franka Sinatry.

0: Dnešní chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín byla dnes zaměřená na téma první pomoci domácím mazlíčkům. Slušovický veterinář Dominik Gregořík mluvil v našem vysílání i o tom, s jakými akutními stavy lidé přijíždějí na veterinu nejčastěji.
1: Návštěva veteriny z pohledu nějaké urgentní medicíny, která vyplývá z úrazu na procházce, z přehřátí pejska, z tonutím pejska, je v podstatě stejná jak v oblasti lidské, to znamená vlastně setkáváme se v té praxi s jakýmkoliv úrazem, vyčerpáním, otravou. Prostě je tam nepřeberné množství věcí, které může toho chovatele překvapit a může ho uvést do velmi stresové situace a ohrozit život toho štěněte nebo pejska nebo kočičky.
2: Když mluvíme o těch stresových situacích, všímáte se nějaké chyby, kterou majitelé zvířat často dělají?
1: Ano, setkávám se s chybama, ale nemyslím si, že jsou to úmyslné věci. Je to spíš takový stres, který vlastně toho člověka dezorientuje a nezachová se racionálně. To znamená třeba pro mě takový těžký autouraz, který je velmi častý u toho pejska, vede k tomu, že majitel se mu snaží poskytnout resuscitaci, to znamená masáž srdce, a přitom si neuvědomuje, že mu pravděpodobně spíš ubližuje a nepomáhá, a prostě je potřeba vyhodnotit zmírně chladnou hlavou, jak dál postupovat.
2: Pokud se tedy našemu mazlíčkovi něco stane, máme podezření na úraz, tak je to stresující situace, ale zároveň můžeme poznat, jestli je to zvíře v uvozovkách jenom v šoku, nebo jestli jde o nějaký vážný úraz, abychom mu právě třeba spíš neuškodili, než pomohli.
1: Toto je celkem těžká otázka. Na druhou stranu, pokud to zvíře v klidu dýchá, reagují mu zorničky, v případě třeba nějakého úrazu, tak je dobré prostě zachovat klid a doopravdy si telefonicky nejlépe objednat někde prostě možnost přijet na veterinu, protože ne všechny pracoviště jsou například večer 10 hodin otevřené a přitom spousta lidí je třeba na procházce s pejskem 10 hodin večer, tak aby ta možnost tam prostě byla někam přijet, kde ten veterinář bude. Jo, to je nejhorší varianta, když vy přijedete s pejskem třeba po úraze nebo po šokovém stavu a veterina má zavřeno. Jo, takže to potom pramení z toho, jaké časové prodlení, které je v mnoha případech může být i fatální.
2: Mluvíme teď o úrazech, které se často možná stávají spíše ve venkovním prostředí, ale k akutnímu stavu může dojít i doma, v domácích podmínkách. Je nějaký moment, kdy už bychom tu situaci měli přestat sledovat doma a neprodleně vyrazit k veterináři?
1: Já sám za sebe říkám, že je samozřejmě rozdíl mezi tím, pokud mi spadne nůž ze stolu a pořeže pejskovi nohu, tak je potřeba nic neřešit a je potřeba zatáhnout kapesníkem, obvazem tu krvácející tepnu, která může během 2-3 minut způsobit vykrvácení a teprve řešit následný třeba převoz k veterináři. Ale pokud to jde, tak co nejdřív se aspoň telefonicky spojit s tím veterinářem a prokonzultovat: pane doktore, náš pejsek špatně dýchá, prostě zvrací, je nafouklý, co můžu dělat, co mám dělat, a po telefonické konzultaci bych se rozhodl, co dál.
2: Brzy nás čeká nárůst teplot. Existují nějaké varovné příznaky, nebo na co bychom si v kostce měli dát pozor, aby se nám pes nebo kočka nepřehřáli?
1: Tak samozřejmě takové to nejznámější přehřátí je v autě, kdy zapomenu pejska v autě, vrátím se po hodině a půl a můžu tam najít skolabovaného psa. Samozřejmě i dlouhá procházka, pokud mám brachycefalické plemeno, to znamená různé ty buldočky, buldoky, tak je rozumné se vyhnout nějakým těm vycházkám třeba v těch vysokých teplotách. A já to otočím úplně nazpátek, ale u toho přehřátí v rámci té první pomoci je největší chybou, že spousta lidí třeba použije na obklad a nebo na chlazení toho pejska ledovou vodu, po případě ledovou tříšť, která ba naopak může tomu psovi způsobit až kolaps. Jo? Já vím, že jsem to teď otočil, ale toto je taková poučka, že spousta lidí okamžitě vytahuje z mražáku na přehrátého pejska nějaké ty chladicí desky ledovou tříšť. Je to naprosto nevhodné.
0: Aha, a jak tedy v případě přehřátí psa reagovat? Tak i na to se Anna Randárová ptala veterináře Dominika Gregoříka. Záznam celé pondělní poradny si můžete poslechnout na našem webu zlín.rozhlas.cz. Teď si ale poslechněte Janu Kratochvílovou a její hit.

0: dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín už zbývá odehrát jen dvě písně. Hned ta následující ale bude součástí hudební cukrárny Petra Uhříka, takže se k ní dozvíte i řadu souvisejících informací. Vyloženou radost pak přinese jako vždy pořad Humoriáda s obvyklým startem po 16. hodině. Dnes s dvojicí Pavel Kučera, Iva Hitnerová. Pavel Vacek přeje vše dobré k dalšímu poslechu.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dnes to bude zase trochu Ameriky a zajímavé moderní country. Mezi nejúspěšnější tváře zmíněného stylu bezesporu patří Faith Hill, dáma, která od počátku 90. let prodala po celém světě přes 40 milionů alb a získala 5 cen Grammy. Ke svému příjmení přišla tím nejběžnějším způsobem, když se provdala za šéfa hudebního vydavatelství Daniela Hilla. Manželství dlouho nevydrželo, ale posuňme se do roku 98. Písnička This Kiss byla na vrcholu žebříčků, renomovaný časopis Billboard označil skladbu za skvěle produkovanou a mimo jiné dodal, že se může pochlubit chytrými texty a nakažlivou melodií, které jsou extrémně přátelské k rádiu. Vyzdvihl taky vokální výkon jako vášnivý, jásavý a naprosto přitažlivý. Takže samá chvála, písnička se dočkala i nominace na 2 ceny Grammy za nejlepší ženský country vokální výkon a nejlepší country song. Nevyšlo to, ještě o něco lepší tehdy byla Shania Twain, její kanadská konkurentka. U nás písničku This Kiss přespívala do češtiny Šárka Resková, musím říct, že velice vkusně a příjemně. Teď si ale pustíme originál od Faith Hill.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kraj znovu podpoří prodejny na venkově. Ve Zlíně začíná rekonstrukce další křižovatky. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Večera v noci bude v kraji převládat polojasno a nejníže naměříme až 2 stupně. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zlínský kraj finančně pomůže malým prodejnám na venkově. Celkem mezi 73 venkovských obchůdků rozdělí téměř 7 milionů korun. To je navýšení oproti loňskému roku asi o milion. Necelá polovina částky jde z rozpočtu kraje. Zbytek je dotace ministerstva průmyslu a obchodu. Podle krajské mluvčí Soni Ličkové kraj malé venkovské prodejny podporuje už 5. rokem.
3: O podporu mohli žádat provozovatelé maloobchodních prodejen v obcích do 1000 obyvatel, kde se nachází jen jeden obchod. Při hodnocení byly preferovány nejmenší obce do 350 obyvatel, obchůdky s větší vzdáleností od další nejbližší prodejny a ty s nejnižším počtem zaměstnanců.
1: Na zlínské křižovatce ulic Benešovo nábřeží a Dlouhá dnes začíná její modernizace. Pracovníci během týdne posunou 2 stávající přechody pro chodce dál od křižovatky a uzavřou jeden ze 4 stávajících směrů. Trasa po Benešově nábřeží už od Čepkova bude neprůjezdná pro osobní i nákladní dopravu. Vozidla vyšší než 3,1 metru budou muset jezdit po objízdné trase, říká vedoucí realizace firmy Cross Zlín Ivo Gajdošík.
4: Vozidla nad 3,1 metru, kteří tuto trasu využívají jako náhradní kvůli podjezdu na Dlouhé, tak ti budou muset tu trasu objet vlastně až kolem jižních svahů.
1: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč, ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda, definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, ten na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil, je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Soud zprostil exposlance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Feri v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou. Během něj si ale sundal prezervativ. S tím dívka už nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit její prožitek. Situace ale podle soudce nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, jak zněla před 11 lety. Dominik Feri si aktuálně odpikává 3letý trest za jiná 2 znásilnění a 1 pokus o něj.
2: Počasí.
1: Večera v noci bude ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří a nejnižší teploty naměříme v rozmezí plus 7 až 4 stupňů, v údolích lokálně jen kolem 2 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Napajedlích na Zlínsku v ulici Nádražní se střetla 2 osobní vozidla. Na silnici 1/50 u Uherského Brodu ve směru na Brno počítejte s kolonou vozidel. Je zde hlášeno zdržení zhruba na 15 minut. A to už je ze zpráv všechno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
2: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vsadil na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová, dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku, zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom 2 dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě od jak živa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po 2 květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby. Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. Kolegové, s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení kolegové.
0: Ale každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda.
0: Pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu, co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy všude, tady všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem stál v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to...
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřila. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Takový směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, Ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá otázka. Jméno,
0: jenom ano, ne.
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gimpl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl senzační. Zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi. A hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát padesátník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová, Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Haló. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdravím, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady spíká. A...
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel z Bojkovic, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak bych si přál.
1: Ano, vy jste přestal sekat, abyste se neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Haló, haló. Haló. Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, a odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Haló, haló? Haló? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, kromě říš.
1: Výborně.
7: Bčko.
1: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazy vší hlasy a výsledek Příhody s Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičko, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila třeba 90 let. A pět let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jenom pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi půl devátý ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla, říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoj večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih, v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslavské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže a říká, dobrý den, prosím vás, velká čurana. Krocana, on ta říká, prosím? Čurana, pekná Čurana. Za mnou pane vedoucí. Pane vedoucí, je ten, co pro vás.
4: To je to, co jsi říkal ty. Tady mám podobnou příhodu s naší společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť, jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček pro se.
9: Tady sloutaj to, jo.
10: A je, je.
9: Ne, tak to mám musím říct, že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát. Říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, tak... Já se tak styděl vždycky.
11: Moje maminka byla podobná. Tam měla strašné starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit. Že? Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon, a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
12: To jsem se teď opravdu, opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65 letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. Tak a to už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: Jsou takové ty výchovné poštuchovače.
12: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho. Já vím, že můj syn
1: si
12: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
1: No, no tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Etnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku. Jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje. Tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku, ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
2: Já myslím, že určitě, že tam chodí. Oni si to ty kočky řeknou, že tam
1: nohé,
2: jsou určitě, určitě potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete ještě jednou, připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
2: Dobrý den.
3: Přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Děkujem. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jsem na vysílání.
1: Jste tu s námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví. No, nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže zdravím paní Hitnerovou.

0: a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem tak mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy mám zavřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
0: Ne, se bojím. Jo. A vzpomín, proč jsme v 98. vyhráli na Gáno, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme, děkujeme. Za vás, Jirko, mějte se, naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
2: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme, naslyšenou. Další je s námi... Kdo pak? Vítejte.
3: Dobrý den, já bych chtěl Lábuse.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží, ano. Děti se nám tady aktivizují. A nebo jsme omladili posluchačstvo, že by? Dobré odpoledne i vám.
4: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
5: ano,
4: a
5: vím,
4: kde bydlí. Takže krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
5: Děkujeme, mějte se hezky.
1: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kaiserem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
6: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Krombholcová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Krombholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
7: Ano, ano.
6: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
7: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. Zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
6: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste... Velká herečka.
7: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty a všecko.
6: Ano.
7: Lvi?
6: No počkejte, to dostala paní Jiřina Bohdalová.
7: Ne, to jsem dostala já.
6: No dobře, vás jste tedy
7: zastupovala.
6: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
7: No tak upřímně řečeno to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po rámu takhle, když se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
6: exteriér,
7: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, no, teďka si představte, že třeba,
6: já rozumím,
7: když někde, či... taky potom toho textu, co se musí ty herci učit. Jo,
6: teda, či vy jste radši byla doma?
7: Já jsem radši doma, teď, a... co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, bude na mě křičet nějaké režit, taky jsou takový třeba, někteří křičeli, a co já jsem budu takový, tak jsem byla doma.
6: A za vás tedy?
7: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla, tak já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
6: Pani Krombholcová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
7: Při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
6: Takže jste spolu studovali?
7: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
6: divadelní
7: fakultu. Jsme, taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
6: Počkejte, takže už před školou, čili za vás studovala herectví Jiřina Bohdalová?
7: Ano.
6: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
7: Před školou už, ano, dávno.
6: Dobře, paní Krombholcová, nezlobte se na mě, ale... To přece byly všechno její role, její helec.
7: Ne, to právě se pletete, to byla moje role. To
6: já chápu, jistě,
7: moje
6: jako,
7: role.
6: Jistě jako má někdo svého manažera, že?
7: Ano, tak já mám svého
6: svou jezinu. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích. V kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu se z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Já si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Kromboltcové, tak bych poprosila paní Kromboltcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty
2: léta.
1: Je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem. Samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no. Krásný, opravdu, já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod Vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte, ty svátky, radosti. Já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jako?
3: Na nový rok jsem jako žok, na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok, tedy promiňte.
3: To pokračuje, na 3 krále chutná mi stále, na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně. Řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se se mnou trh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
3: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo. No,
3: protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, no, to.
3: Já tady chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako bratranec?
3: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč, jako...
3: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: A, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900, nebo pošlete SMS-ku Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný. To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Jak paní Hitnerovou, tak vás.
3: Děkuju.
2: A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová. Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
4: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas. Naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
5: A hlas dávám Televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní Televariété, tentokrát Viktor Price s Jiřinou Bohdalovou a Zdeňka Malíř.
6: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. Errore mio, Don Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
7: Ale předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
6: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývám? Kolega Leonardo?
7: Ne.
6: Určuje jakýsi koeficient tření.
7: Ale neříkejte tření.
6: Tření.
7: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, mistiego. Minulý týden prý vymyslel padák.
6: Řekla jste padák, Dona Giorgino?
7: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
6: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federacio, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručilo jim bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
7: Já nejsem socha, majstro.
6: Ne, sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
7: Sochy taky nemají čím platit, že?
6: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
7: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá
6: dřevěna. Ne, zkusáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
7: Já se těším, já jsem zvědavá. Nenapínejte mě, ukažte mě.
6: Doňo Giorgino?
7: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý?
7: Píkolo mrňavý.
6: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, řekla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Prajzem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Prajze, třeba portrétovat, co?
3: Ano.
1: To by bylo něco.
3: Viktor Prajz je mimo to vynikající malíř. On měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
3: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Roste počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. V lokalitě Pěnév na Pajedlích na Zlínsku se nebude těžit štěrkopísek. Lokalita už není v plánech surovinové politiky Zlínského kraje. Rodičovská podpora by mohla stoupnout o 50 000 korun, schválila to vláda. Večera v noci bude v regionu převládat polojasno a nejníže naměříme až 2 stupně. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín a u ní vás vítá Matěj Nradilek. Mladiství lidé stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k ním mají mladí lidé často snazší přístup, vysvětluje pracovnice Blanenského centra Zuzana Guričová.
3: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
1: Těžba štěrkopísku v lokalitě Pěnév na Pajedlích nebude. 32 hektarů pozemků totiž Zlínský kraj vyřadil ze seznamu lokalit, kde bude v budoucnu možné těžit. Český rozhlas to zjistil z nově zveřejněného stanoviska koncepce surovinové politiky Zlínského kraje.
4: Proti možné těžbě v Pěnném protestovali stovky lidí. Obávali se poškození pastvin, které byly v minulosti součástí napajedelského hřebčína. Nové odborné posudky vyhodnotily lokalitu jako nevhodnou pro těžbu kvůli možnému ohrožení životního prostředí i vodního režimu v okolí řeky Moravy. Z Napajedel Blanka Kovandová, Český rozhlas.
1: Rodičovský příspěvek možná bude vyšší. Vláda schválila návrh, který zvyšuje rodičovskou na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc. Na dvojčata by pak lidé získali podporu 700 tisíc korun a na vícerčata 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
5: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
1: Někteří opoziční poslanci už dříve kritizovali přesnou hranici pro začátek platnosti, tedy že vyšší příspěvek dostanou jen rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. Podle návrhu by zvýšení podpory příští rok vyšlo stát asi na 230 milionů korun. Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní nemění. Cenové stropy taky bude dál zveřejňovat ministerstvo financí. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření bude pokračovat i v červnu.
6: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
1: Zítra nejvyšší povolené ceny opět mírně vzrostou. Litr benzinu oproti dnešku zdraží o 13 haléřů zhruba na 44 korun a 40 haléřů. Cena nafty stoupne o 3 haléře přibližně na 42 korun za litr.
2: Počasí.
1: Večera v noci bude ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří a nejnižší teploty se budou pohybovat v rozmezí 7 až 4, v údolích pak lokálně jen kolem 2 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Napajedlích na Zlínsku v ulici Nádražní se střetla dvě osobní vozidla. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou za námi. A teď už se od Anny Randárové dozvíte, co přinesl dnešní den v našem kraji.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Přeji vám krásný podvečer, opět vás zdravím a tentokrát vítám u Dne v kraji. Posloucháte Český rozhlas Zlín. Možná už jste zaznamenali, že na řece Olšavě v Kunovicích na Uherskohradišťsku se přemnožily nutrie, které poškozují hráze. Myslivci proto začali jejich populaci redukovat. My pro vás máme připravenou reportáž a uslyšíte ji hned po souhrnu toho nejzajímavějšího, co se v našem kraji událo. Přeji vám pohodový poslech našeho vysílání a na úvod 17. hodiny pouštím písničku Nebe nad hlavou. Anna Randárová.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Zpravodajský souhrn s datem 18. května připravil Matěj Neradilek. Pojďme si ho poslechnout.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá až do listopadu. Deratizátoři vhazují otrávené návnady do kanalizačních šachet na sídlištích a rozmístují je také do sklepů. Na Zlínské křižovatce ulic Benešovo nábřeží a Dlouhá dnes začala její modernizace. Pracovníci během týdne posunou dva stávající přechody pro chodce dál od křižovatky a uzavřou jeden ze čtyř stávajících směrů. Trasa po Benešově nábřeží už od Čepkova bude neprůjezdná pro osobní i nákladní dopravu. Vozidla vyšší než 3,1 metru budou muset jezdit po objízdné trase, říká vedoucí realizace firmy Cross Zlín Ivo Gajdošík.
3: Vozidla nad 3,1 metru, kteří tuto trasu využívají jako náhradní kvůli podjezdu na Dlouhé, tak ti budou muset tu trasu objet.
2: V Uherském Brodě dnes v 18 hodin začíná seminář nazvaný Učíme se lidové tance. Zájemci se během 4 podvečerů mohou naučit tance z okolních obcí nebo také Lipova na Hodonínsku a slovenské Mníchovy Lehoty. Jako první dnes budou lektoři vyučovat tance z moravských Kopanic. Na trati mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi nejezdí ode dneška až do pátku 22. května vlaky. Kvůli plánované výluce, která je vždy v čase 7 hodin a 45 minut až 17 hodin, místo vlaků nasadila společnost Arriva náhradní autobusy. Ty každý den jezdí podle pravidelného železničního jízdního řádu. Ve Vsetíně a Velkých Karlovicích odjíždí od nádraží. Jak je to na trase, upřesňuje mluvčí Arrivy Jan Holub.
4: V ústí Janové, Hovězí, Huslenkách, Halenkově, Novém Hrozenkově a Karolince zastaví na autobusových zastávkách v obcích.
2: Nové bateriové trolejbusy dnes do 18 hodin představuje veřejnosti dopravní společnost Zlín Otrokovice. Zájemci si je mohou prohlédnout na parkovišti na náměstí 3. května v Otrokovicích. Nové trolejbusy pak budou k vidění také tento čtvrtek od 14 do 18 hodin a v pátek od 10 do 16 hodin na náměstí Míru ve Zlíně. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes zdarma zpřístupnilo všechny své areály i výstavy. Připojilo se tak k Mezinárodnímu dni muzeí. Navíc zde i zahájili výstavu s názvem Fotografové Valašského muzea v přírodě.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: To byl Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Posloucháte Den v kraji. Myslivci začali v Kunovicích na Uherskohradišťsku snižovat populaci nutrií. Město získalo povolení k jejich regulaci, protože přemnožení hlodavci poškozují hráze řeky Olšavy. Zároveň můžou být i rizikem pro lidi. Přenáší totiž nebezpečná infekční onemocnění nebo parazity.
1: Střílíme to z malorážky.
2: Říká mi hospodář kunovických myslivců Luděk Hráček, se kterým stojíme na hrázi řeky Olšavy.
1: Loví se, když máme chvilku čas, tak to jdeme lovit. My to stříháme tady po vrchu od té cesty.
3: Je jich hodně těch nutrií?
1: Já počítám, že tak ze 70 jich tu bude.
3: Kolik
1: tak
3: se vám jich zatím podařilo?
1: 18. 18 kusů máme odlovených. My jsme střelili teďka 9,5 kg jedna měla.
3: Kde tak nejvíc se vlastně vyskytují ty nutrie?
1: Po celé Olšavě. Ale tady dědina je nejvíc, no. My to pozorujeme tak ze 3 roky určitě jsou tu. A bylo jich to pár a to se množí moc, rychle. Oni nám to povolili právě, že to můžeme střílet z té malorážky tady, no a tak musí být člověk opatrný na to, aby něco se nestalo.
3: A je to složité vlastně ulovit tu nutriu?
1: Řeknu vám to tak, musíte umět dobře střílet. Máme optiky, je na to mají, ale musíte dávat pozor, je to v dědině, takže opatrný musíte být. Velká bezpečnost musí být tady.
2: Tady u Olšavy je s námi i Martin Rolenc z odboru správy majetku a životního prostředí v Kunovicích. Jaké jsou ty důvody, proč se musí počty nutrií redukovat?
4: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky. Dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory, dokáže ty hráze poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
2: Upozorňuje Martin Rolenc, který připomíná ještě jeden negativní vliv nutrií.
4: Roznáší nemoci, roznáší parazity, kteří se můžou přenášet jak na domácí mazlíčky, tak samozřejmě, že i na lidi. Takže opravdu tady ten druh je potřeba regulovat, už jenom díky tomu, že se opravdu teda dokáže velmi intenzivně množit, protože má 2-3 do roka mladé a ve vrhu je 4-7 zvířat.
2: Před více než 3 lety začali s nutriemi bojovat i v Uherském Hradišti, kde se tito hlodavci usadili na hrázích řeky Moravy.
5: Tady bylo kolem 30 kusů. My jsme za přísných bezpečnostních opatření celou tu skupinu eliminovali.
2: Podotýká lidovecký místostarosta města a myslivec Čestmír Bouda, podle kterého jde o neustálý boj, protože nutrie se čas od času znovu objeví. I proto je důležité, aby je lidé v žádném případě nekrmili. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Melanom nevzniká přes noc. Často začíná nenápadně změnou tvaru znaménka, jeho barvy nebo velikosti. Právě proto je prevence důležitá. Je to zvyk sledovat vlastní tělo, neignorovat změny a jednou ročně si dopřát kontrolu u dermatologa. Připravte si otázky. V poradně pro zdraví na ně bude odpovídat kožní lékařka z Uherskohradišťské nemocnice Nikola Macková. Už 20. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Je 17 hodin 24 minut. Posloucháte Český rozhlas Zlín a Den v kraji, kde vám teď nabídneme aktuální informace o venkovních teplotách.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Jitkou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Ve Zlíně se po deštivém víkendu rozjasnilo slunce. Je podobné počasí v celém zlínském kraji?
2: Postupně oblačnosti ubývá, hlavně v severovýchodní části kraje, kde přes den byla taková největší, tak teď už se postupně začíná protrhávat. Jihozápad kraje, ten už může mít sem tam někde i polojasnou oblohu. Teploty jsou většinou mezi 14 až 17 stupni Celsia. Právě zhruba ta severovýchodní část kraje je chladnější i teď kolem 12-13 stupňů. No a vítr fouká aktuálně ze severních směrů a je slabý.
0: Jaká bude dnešní noc?
2: K večeru se ještě ta oblačnost dál bude postupně rozpouštět. Přehánky už tedy žádné zřejmě se vyskytovat nebudou. V noci polojasno, skoro jasno. Přechodně může být sice více oblačnosti, ale ona bude většinou nebo často průsvitná a bude přibývat zhruba během večera postupně od jihu. K ránu se pak mohou v údolích tvořit nějaké lokální mlhy. Teploty nejnižší budou klesat v noci mezi 7 až 4 stupně. V údolích to může být i někde méně kolem 2 a také nějaké přízemní mrazíky a vítr slabý, proměnlivý anebo bezvětří.
0: Pojďme se rovnou podívat i na zítřejší den, tedy na úterý. Jaké bude počasí?
2: Zítřek by měl přinést nejprve v průměru méně oblačnosti, polojasno, skoro jasno. Během dopoledne se začne tvořit oblačnost kupovitá a potom odpoledne čekáme převažující oblačno, takže zhruba takové počasí, jako je třeba teď. Je tam i možná tvorba nějakých lokálních přeháněk během toho zítřejšího odpoledne a podvečera, pokud se vůbec někde objeví, tak by to mělo být hlavně na severu a západě kraje a večer potom zase ta oblačnost bude ubývat. Teploty zítra odpoledne nejvyšší 19 až 22, takže více už než dnes a slabý proměnlivý vítr.
0: To bylo tedy úterý. Jak se počasí bude vyvíjet dál?
2: Středa nabídne v podstatě podobný scénář, zase ráno spíše málo oblačnosti, to polojasno, skoro jasno, během dne opět bude oblačnost postupně přibývat jako zítra na tu kupovitou oblačnost a převažující oblačno. Potom někdy během odpoledních hodin se mohou asi zvětšit trošku pravděpodobností než zítra, zítra je ta pravděpodobnost malá, takže ve středu trošku větší se mohou tvořit přehánky. Zase se to bude týkat asi hlavně severní a západní poloviny kraje. I nějaká bouřka se může objevit. No a teploty ve středu ráno 7 až 3 stupně, odpoledne 19 až 23.
0: Říká Jitka Kučerová. Děkujeme za aktuální informace a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Vstoupil do svého jubilejního 10. ročníku. Mezi zapojenými školami je také základní umělecká škola Uherské Hradiště, která dnes veřejnosti představuje nehudební obory, tedy výtvarný, taneční a literárně dramatický. Jak to v Uherském Hradišti právě teď vypadá, nám prozradí naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer z nádvoří základní umělecké školy Uherské Hradiště na Mariánském náměstí. Atmosféra je tady dnes opravdu velmi příjemná. Týdenní program nazvaný Zahrada umění a hudby odstartoval s úderem 16. hodiny a návštěvníci dnešní akce už mohli vidět vernisáž výtvarných prací místních žáků. Právě teď se na pódiu představují žáci tanečního a literárně dramatického oboru. No a protože jsem sama absolventkou právě literárně dramatického oboru této školy, zaměřila jsem se dnes právě na něj. Vedle mě už stojí vyučující literárně dramatického oboru základní umělecké školy Uherské Hradiště Eliška Martincová. Dobrý podvečer.
2: Dobrý den.
1: Dnešní program je součástí festivalu ZUŠ Open, jak už zaznělo, který má vlastně za úkol veřejnosti ukázat, jak pestré a inspirativní je základní umělecké vzdělání. Co všechno jste si dnes s dramaťákem pro návštěvníky připravili?
2: My jsme si dneska tady do našeho vnitrobloku připravili hlavně přednesy, protože divadlo by se tady neosvítilo a neuzvučilo, takže hlavně přednesy.
1: Já už jsem byla svědky a některých vystoupení, děti jsou opravdu moc šikovné, jdou do toho s nadšením, beze strachu, což je obdivuhodné. A právě ten literárně dramatický obor často bývá spojený s recitací nebo s divadlem, jak už se znělo, ve skutečnosti je ale velmi, velmi všestranný. Co všechno se u vás děti vlastně naučí, kromě teda toho přednesla divadla?
2: Literární obor, jak jste právě říkala, je šíleně rozkošatělý, protože i když pracujete jenom na nějaké literární předloze, která směřuje k tomu divadlu, tak se musíte zaobírat všema složkama toho divadla. Takže pokryjete dramaturgii, nějakým způsobem upravujete ten text, scénografii, musí to nějak vypadat, kostýmy, musíte řešit i tu pedagogickou stránku té věci, takže nějak vedete ty žáky k tomu hereckému projevu, hlasovky děláme a mimo jiné, mimo právě tady tu práci na divadelním tvaru, můžete ještě dát navíc povinně volitelné předměty, mezi které patří tvůrčí psaní, umělecký přednes. Máme v plánu taky zařadit moderaci, ještě máme, sem tam se otvírá i pantomima a čtenářskou gramotnost.
1: Paní Martincová, já vám moc děkuji za všechny tady ty informace a věřím, že právě podobná vystoupení, která pořádáte dnes právě tady u vás ve vnitrobloku základní umělecké školy Uherské Hradiště, mohou děti a jejich rodiče inspirovat k tomu, aby se nebáli třeba právě váš obor vyzkoušet. Já sama, jak už zazněla, jsem absolventkou tohoto oboru a vím, že člověku dá hodně i do běžného života. No a čím více času od mého studia ubíhá, tím více oceňuji, co mi právě literárně dramatické obor dal. Proto se taky teď přesunu za současnými žáky školy, abych se jich zeptala, co je na dramaťáku nejvíc baví. Vedle mě už stojí žákyně Laura Lučková místního oboru literárně dramatického. Přeju ti taky krásný podvečer.
3: Dobrý den.
1: A pověs mi, co teda tě nejvíc naplňuje právě, řekněme, v kroužku, který navštěvuješ? Věřím, že víc než jednou týdně.
3: Jo, moc mě to baví a vlastně mě baví i ta práce s paní učitelkou a všemi, že vlastně máme práci třeba s emocema a prostě různé pohybové a tak to. Potom máme i nějaké zábavné aktivity a i přespávačky jsme měli a máme i různé vystoupení třeba pro školy a tak to, takže to mě baví.
1: Kdyby jsi měla znovu rozhodnout, jestli do dramaťáku půjdeš,
0: Bohužel jsme měli teďka s naší regionální stopařkou problém. Bohužel jsme se teďka odpojili, takže zbytek vstupu. Slyšíme i nadále.
1: Ano, slyšíme.
0: Výborně.
1: Se.
0: My jsme se ztratili, ale už se slyšíme, tak můžete pokračovat. Děkujem.
1: My už jsme teda s Laurou shrnuli, že se jí tady moc líbí, že by doporučila literárně dramatický obor všem ostatním a říkala jsem, že ona právě teď utíká dál, protože má další kroužek, kytaru, kde právě teď čeká pan učitel. Takže Lauro, já ti děkuji, přeji ti, ať tě divadlo, vystupování a vlastně všechno, co děláš ve volném čase na základní umělecké škole, baví i v dalších letech. No a doplním pro naše posluchače, že festivalový program v Uherském Hradišti pokračuje také v dalších.

0: dalších dnech. Koncerty, výstavami i vystoupeními absolventů školy. Kompletní program je zveřejněn na webu ZUŠ Open a právě tam lidé najdou také přehled dalších zapojených základních uměleckých škol nejen ze Zlínského kraje.
1: Petro, děkujeme za informace i atmosféru z dnešního festivalového odpoledne. Užij si zbytek programu a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: To byla regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková z Uherského Hradiště, kde se zúčastnila akce v rámci festivalu ZUŠ Open, tedy celostátní přehlídky základních uměleckých škol. Naše stopařka může příště navštívit i akci ve vašem okolí, anebo třeba váš spolek. Stačí napsat na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Máme 18. května. Studentům středních škol dnes začaly ústní části státní maturitní zkoušky. Na střední průmyslové škole ve Zlíně si maturanti losovali otázky například z kvantové fyziky, sluneční soustavy nebo vlastností atomového jádra a jaderných reakcí. Na první den ústních maturit se byla podívat i reportérka Michaela Kočendová.
1: Neutrony většinou, které opouští to původní jádro, jsou rychlé a k tomu, aby vyvolali další štěpnou reakci, se musí zpomalit. Si vzpomněl, s čím se zpomalují?
2: Ptá se studenta Tomáše během maturitní zkoušky z fyziky učitel Tomáš Graja.
1: Ještě bych možná zabrousil k tomu, ta štěpná reakce je řetězová. Co to znamená, že je řetězová?
2: Doptával se učitel na otázku zaměřenou na základní poznatky kvantové fyziky. Po skončení zkoušky odcházel student od komise s úsměvem.
3: Jako měl jsem stres, ale myslím, že to dopadlo dobře.
2: To potvrdil i Tomáš Graja, který pochválil všechny studenty, kteří dnes z fyziky maturovali.
4: Dneska jsem byl teda příjemně překvapený, jo, studenti byli naučení, tak tahali si různé otázky, jo, i z mechaniky, což je v podstatě asi to nejjednodušší učivo z prvního ročníku, ale exceloval tam i žák, který si vylosoval kvantovou fyziku, což je opravdu nejtěžší otázka asi. Jo, tak to mě velmi příjemně překvapilo.
2: Kromě fyziky dnes studenti maturovali také z odborného předmětu pozemní stavby v oboru stavebnictví. Student Jan měl při losování štěstí. Vytáhl si otázku číslo 1, zaměřenou na zemní práce.
5: Byla to otázka, kterou jsem si přál. Byl to vykopové práce, takže to je úplně ta nejjednodušší otázka z celého pozemáku, takže jsem spokojený.
2: Střední průmyslová škola ve Zlíně patří ve Zlínském kraji k největším, co se týče počtu maturantů, říká ředitel školy Radomír Nedbal.
6: Přes 200 žáků nám maturuje letos v 8 třídách a ve 4 oborech. Jsou to strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a technické liceum.
2: Absolventi školy podle něj nejčastěji pokračují na vysoké školy do Brna, Ostravy nebo zůstávají ve Zlíně. Řada studentů ale odchází rovnou do praxe, kde je o technické obory dlouhodobě velký zájem.
6: Já bych řekl, že po našich absolventech, ať už jsou potom po vysoké škole nebo i po té střední, se na tom trhu práce obrazně řečeno zapráší, protože po těch lidech je opravdu velká poptávka na trhu práce.
2: Dodává ředitel střední průmyslové školy ve Zlíně Radomír Nedbal. Ústní maturitní zkoušky tady budou pokračovat i v příštím týdnu. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: To byl Jaromír Nohavica v Českém rozhlase Zlín. Posloucháte Den v kraji. Šlechtitelská výzkumná stanice v Kunovicích je místo, kde se už 80 let propojuje věda, technologie a praxe do jediného cíle. Vytvářet odrůdy, které obstojí v měnícím se klimatu a posunou kvalitu produkce na novou úroveň. Toto místo je v mnoha ohledech unikátní. Přesvědčila se o tom i redaktorka Silvie Pospíšilová, která se do Kunovic vydala.
1: Výzkumná stanice v Kunovicích na Uherskohradišťsku není jen laboratoří pod širým nebem. Je to živý organismus, který propojuje vědeckou preciznost s dlouholetou pěstitelskou zkušeností. A právě díky této kombinaci se stává jedním z klíčových míst, kde se rozhoduje o tom, jak bude vypadat naše krajina v příštích desetiletích.
2: Výzkumná stanice byla zřízena na ploše bývalé topolové školky po druhé světové válce a postupně zde vznikly dva obory, lesní seminářství a oblast rychle rostoucích dřevin.
1: Vysvětluje vedoucí stanice Pavel Kotrla. Banka klonů rychle rostoucích dřevin je v České republice doslova unikátní.
2: Banka klonů je živý genofond soustředěný za dlouhé generace našich předchůdců, především v oblasti topolů a vrb. Jednak se jedná o domácí druhy topolů, jednak se jedná o vyšlechtěné klony topolů. V oblasti vrb je ta škála využití mnohem širší. V poslední době bych možná zmínil zvýšený zájem o takzvané včelařské vrby.
1: Tato genofondová sbírka je jedinou v Česku a do jisté míry ji mohou využít i lidé, kteří na stanici přijdou. Pokračuje Pavel Kotrla.
2: Pokud si lidé přijdou nastříhat proutky na pomlásku, tak jim to umožníme. A druhá věc jsou takzvané vrbostavby, což je v poslední době taky docela v módě, takže třeba letos jsme dodávali vrbové prouti na vrbostavby do jedné nedaleké školy.
1: Jak už vedoucí stanice v úvodu prozradil, do velké míry pomáhají také včelařům.
2: Včelináře potřebují pil pro svůj rozvoj a máme tady sortiment, který umíme se skládat tak, že ty vrby kvetou v období až 2 měsíců.
1: I druhý obor, kterým se v Kunovicích zabývají, lesní seminářství, je jedinečný.
2: Jsme jediné pracoviště, které v rámci celé České republiky provádí rozbory kvality osiva lesních dřevin. V případě, že toto osivo je uváděno na trh, čili se s ním obchoduje. A druhou věc, kterou tady máme, tak byla zde zřízena Národní banka osiva lesních dřevin, kde shromažďujeme osivo z nejcennějších porostů v rámci České republiky. U dřevin jejichž osivo lze dlouhodobě skladovat.
1: V obrovském mrazícím boxu tak uchovávají semínka při minus 18 stupních až 30 let. Když sedím s Pavlem Kotrlou v jeho kanceláři a on vypráví o výzkumné stanici, je vidět, že práce je jeho srdeční záležitostí.
2: Jako každého lesníka mě na tom baví ta skutečnost, že děláme něco pro budoucí generace.
1: Z Kunovic, Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Jak to v takové šlechtitelské výzkumné stanici vypadá, se můžete podívat ve fotogalerii na našem webu zlin.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce Mackyho Žbirky pro vás mám pozvánku k poslechu zítřejšího vysílání Českého rozhlasu Zlín. Žáci 9. tříd 17. základní školy ve Zlíně absolvovali interaktivní přednášky. Ty si pro ně připravili studenti Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Vyzkoušeli si například, jak se bránit nebezpečí přímo ve školní třídě. Reportáž Blanky Kovandové pro vás budeme mít v zítřejším ranním vysílání po 6. a 8. hodině raní. Teď budeme pokračovat aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám krásný večer, loučím se písničkou Aby a budu se těšit na slyšenou zítra po 10. hodině. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Krajský program Obec v nouzi 2 nově pomůže i větším samosprávám. Obec Ratibor rozšiřuje sad ovocných odrůd. Hokejová reprezentace vyzve na mistrovství světa Švédsko. Večera v noci bude v regionu převládat polojasno a nejníže naměříme až 2 stupně. Matěj Neradilek má pro vás zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zlínský kraj pokračuje v programu Obec v nouzi. Ten se dosud zaměřoval jen na obce s nízkým počtem obyvatel. Nově na rozvojové projekty mohou získat půjčku také větší sídla do 2000 obyvatel a rovněž samosprávy zapojené do memoranda k vodnímu dílu Vlachovice. Pokračuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
3: Peníze mohou obce využít například na rekonstrukce a výstavbu obecních budov, kulturních a komunitních center, škol, školek, zdravotnického zázemí nebo veřejných prostranství. Podpora se týká také dopravní infrastruktury a pomůže rovněž s budováním kanalizací.
1: V Ratiboři na Vsetínsku pokračují v rozšiřování obecního sadu starých ovocných odrůd. Podle nezávislého starosty Martina Žabčíka loni obec vysadila 55 stromů, především švestek, špendlíků a ringlí. Letos se díky dalšímu příspěvku od nadace ČES podařilo podle starosty výsadbu rozšířit o dalších 50 stromů.
4: Jakmile sad začne rodit, tak při sklizni si uděláme brigádu, uděláme si nějakou akci společenskou při tom sběru a následně to ovoce zpracujeme v místní pálenici a povidlárně.
1: Soud zprostil exposlance Dominika Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Ferry v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou. Během něj si ale sundal prezervativ. S tím dívka už nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit její prožitek. Situace ale podle soudce nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, jak zněla před 11 lety. Dominik Ferry si aktuálně odpikává 3letý trest za jiná 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na světovém šampionátu proti Švédsku. Po vítězství nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon zlepšit, co přesně popisuje asistent trenéra Tomáš Plekanec.
5: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli 2 hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou, malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány nebo v tom prostoru, když se vytáhnou ty hráči k těm obráncům, takže určitě to klukům ukážeme nebo řekneme si k tomu něco, aby to prostě bylo lepší.
1: Duel Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Počasí.
1: Večera v noci bude ve Zlínském kraji převážně polojasno až skoro jasno, povane slabý proměnlivý vítr a nebo bude bezvětří. Nejnižší teploty naměříme v rozmezí plus 7 až 4 stupně, v údolích lokálně jen kolem 2 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Frištáku na Zlínsku je ulice Na Hrádku zcela uzavřena. V Holešově na Kroměřížsku je uzavřena ulice Nerudova. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase v příští hodině. A teď Morava, krásná zem, hezký poslech.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Stejně jako v poledne, tak i tuto večerní část Moravy krásné země zahájila mistříňanka. Ovšem nyní vás pozvala k poslechu mutěnskou polkou Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka. Příjemné chvíle při dalších pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned začneme písničkami ze srdce. Dnes budou opět tři. Pro paní Rutu Makarovou to bude známá Karla Waldaufa Až nás cesty svedou, Martina Janouška potěším tangem Valtice krásné, no a Marek Verbík z Lanžhota si přál valčík v rodném kraju. No a tento valčík jsme, přátelé, naposledy hráli 8. října 2013. No a během pořadu si i vzpomeneme na skladatele Jaroslava Winklárka, který se narodil 18. května 1938 a jeho písničky často zní i v Moravě krásné zemi. Dnes bude píseň Večer v podání Svárovanky, kterou Jaroslav Winklárek řídil. Tak něco málo jsem prozradila, další písničky pak, jak je ostatně zvykem, představím během Moravy krásné země. Připomínám, že v kalendáři jsou jména v našem Nataša, ve slovenském Viola. Nositelkám jmen blahopřeji. No a nyní už telefonní číslo 726 46 520 0 a teď si poslechneme pěkné lidové.

0: Tak to byla Grácia. Ještě připomínám jednou telefonní číslo 726465200. No a mám tady první telefonát. Dovolala se paní Pavla Hromadová ze Žádovic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěla dneska poslat pěknou písničku, i když jste ji uhráli v poledne, paní Zdence Maťákové z Brna. Dneska slaví své krásné narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, lásky do dalších let jí přeje maminka, dcera Barunka, kamarádka Pavla ze Žadovic se svojí rodinou a malý Endík posílá moc pusinek, přes nohý kamarád. A ve středu má narozeniny naše kolegyně paní Zlata Kuhřilová z Kostelce, oslaví své krásné 60. narozeniny. V sobotu jdeme na oslavu, tak už se moc těšíme. Takže hodně štěstí, zdraví a lásky přeji kolegyně z práce Jiřinka, Liduška a Pavla. Vám moc krát děkuji a někdy zase naschledanou.
0: No nemáte za co, paní Pavlo. Já si dobře vzpomínám, jak v poledne jsme předávali přání Zdence Maťákové. No tak to je krásné, i večer bude pro ní hudební dárek. To se určitě cení. No a přeji vám pěknou oslavu. Ať ta Zlatka to tam všechno připraví pro vás a vy uděláte nějakou pěknou, milou společnost, na kterou bude určitě vzpomínat oslavenkyně a všichni ostatní. Tak jo, paní Pavlo, hezký večer vám přeji. Naschledanou.
1: Vám taky. Naschledanou a děkuji.
0: Není zač, naschledanou. No a v těchto dnech slaví své narozeniny paní Květoslava Krmíčková a pan Rostislav Krmíček z Přítluk. Hodně zdraví a spokojenosti přeje za veškeré příbuzenstvo sestra Liba. No a připraveni jsou už Vacenoviáci.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Brno a také Zlín vás ve poslechu Moravy krásné země dnes se mnou s Jiřinou Ostrou. No, Vacenoviáci dohráli směs pěkných písniček a teď budeme, přátelé, vzpomínat. Jistě vám jméno Jaroslav Vinklárek něco říká vám, milovníkům dechovky. No, je to nejenom skladatel, ale také textař. On psal samozřejmě pěkné melodie, otextovali je různě. Textaři třeba Vladimír Salčák, Stanislav Pěnčík, Věra Urbánková, Marie Kolomazníková. No ale některé otextoval, jak sám Jaroslav Vinklárek řekl, k některým melodiím si někdy píši texty sám. Rád upravuji lidové písničky pro dechovou hudbu. Jak určitě víte, tak Jaroslav Vinklárek vedl, dělal kapelníka Veselanům a potom dlouhá léta také dechové hudbě Svárovance, která nám za maličkou chvilku zahraje. Takže skladatel Jaroslav Vinklárek byl také pedagog, umělecký vedoucí právě zmíněné Svárovanky. A my si teď poslechneme jako vzpomínku na tohoto hudebního skladatele, který se narodil 18. května 1938 jeho písničkou, kterou právě i otextoval, a je to píseň Večer.

To byla vzpomínka na skladatele, textaře, pedagoga Jaroslava Vinklárka. S tímto, mohu říct, úžasným člověkem, který se věnoval nejenom dechové hudbě, ale také třeba Dixieland nebyl jeho velmi oblíbený, tak s ním jsme se rozloučili 31. března 2021. Tuto písničku zahrála Svárovanka ze Strážnice, kterou řídil právě Jaroslav Vinklárek. No a za chviličku už by měla zpozornět paní Ruta Makarová. Pro ní bude písnička Až nás cesty svedou. No ale předtím ještě přání. No a toto přání patří paní Jarmile Coufalíkové z Brna z Přízřenic, která dnes v plné svěžesti slaví 86. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let. Za celou rodinu přeje syn Jaromír. 5 vnoučat a 7 pravnoučat posílá velikou pusu. No a teď už slíbená první písnička ze srdce. Jak už jsem říkala, patří paní Rutě Makarové, kterou zdravím, přeji krásný večer. Paní Rudo, Ruto, písničku vám posílá paní Hálová a je to známá písnička Karla Waldaufa Až nás cesty svedou.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, tak Český rozhlas Brno, Morava krásná zem. Samozřejmě před maličkou chvilkou jsme si vyslechli, jak už jsem říkala, první písničku Ze srdce, byla pro paní Rutu Makarovou. Písničku ji posílá paní Hálová, tak já doufám, že paní Ruta poslouchala a že byla spokojena, jak pro ní hrála dnes krajanka, ale určitě se tato písnička líbila i dalším milým posluchačům, kteří si naladili Moravu krásnou zem. No a za maličkou chvilku zazní ta druhá písnička Ze srdce a to už by měl pozornět Martin Janoušek. A já vím, že poslouchám. Martin Janoušek totiž napsal: Dobrý den, milá paní Jiřinko, děkuji za srdcovku, budu poslouchat. Děkuji a krásný den z cesty. No a je tady fotografie přímo z auta, takže Martine, já přeji šťastnou cestu a písnička za maličkou chvilku bude pro vás a bude to vlastně tango, takže můžete ubrat plynu trošku a pomaličku polehoučku po té cestě, tak jakoby, no tancovat to radši nebudu říkat, budete rovně pěkně jet a budete poslouchat tu vaši oblíbenou. No ale přání a písnička k narozeninám i pro pana Antonína Rígla z Jaroměřic nad Rokytnou. Do kalendáře hledíme a tvoje narozeninové datum tam vidíme. Naše přání je jen jedna věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta a radost vnoučat. Josef a Jiřina blahopřejí. Tak a teď už ještě jednou šťastnou cestu, dobrý večer Martinovi Janouškovi a teď už to slíbené tango Valtice krásné.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem. Číslo do studia 726465200. No a před maličkou chvilkou dozněla druhá písnička Ze srdce a ta byla pro pana Martina Janouška, Valtice krásné tango Ludvíka Dvořáčka podání Lanžhočanky. Takže Martin poslouchá, to vím, protože mě dokonce poslal fotografii z cesty, jede autem, tak Martine, doufám, že jste na mé neuvážené doporučení skutečně po té silnici netancoval, že jste se naopak soustředil na tu jízdu. No a já vám přeji krásný večer a šťastný návrat. Nevím, kam jedete, jestli domů nebo prostě do těch míst, kam máte namířeno. Tak Valtice krásné, to byla krásná písnička a za chviličku bude ta třetí písnička Ze srdce a ta bude, jak už jsem říkala v úvodu, pro Marka Verbíka, který mě před maličkou chvilkou volal, takže já vím, že Marek Verbík z Lanžhota poslouchá, nakonec on je nás skutečně věrným posluchačem je naším a jak já vždycky říkám, že mým poradcem, protože všechno ví, všechno znám a třeba teď ta písnička V rodném kraju, to už jsem říkala v úvodu, ta byla naposledy hrána 8. října 2013, což je takřka 13 roků nezazněla od nás z rádia, takže za maličkou chvilku si ji budeme moci poslechnout. A Marek Verbík mi ještě říkal, samozřejmě, že ví, na jakém CDčku to vyšlo, že to vyšlo na CDčku Mladá muzika Šardice, Dít za vychování, všechno souhlasí. Takže Marku Verbíku, já vám děkuji za vaše tipy, doufám, že máte zase nějaký v záloze, no ale teď už dáme možnost, aby nám zahrála Mladá muzika Šardice.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Tak před chviličkou dohrála mladá muzika Šardice písničku V rodném kraju Pavla Svobody a Václava Babuly a byla to ta třetí písnička Ze srdce, byla pro Marka Verbíka z Lanžhota, kterého ještě jednou zdravím a moc mu děkuji za ty jeho tipy, protože zrovna tato písnička naposledy u nás zazněla ve vysílání 8. října 2013, tak teď jsme si trochu osvěžili paměť. No ale paměť si osvěžíme vlastně i teď, když se dívám do kalendáře, protože vám připomenu, kdo všechno další slaví v tomto týdnu svátek. Takže dnes je pondělí, to už jsem říkala Nataša, ale vidím, že je tady ještě jméno Timea. V úterý 19. Ivo a Celestína. Ve středu blahopřejeme Zbiškům a Zbiškám. Dále ve čtvrtek Monikám a Monám. V pátek mají svátek Emilové a Rity. V sobotu pak Vladimíra a v neděli, přátelé, v neděli 24. slaví Jana a Vanessa. Tak to byl náš kalendář a ještě si vezmu slovenský kalendář. Takže dnes je 18. bylo řečeno Viola, 19. Gertruda, 20. ve středu na Slovensku Bernardy, 21. ve čtvrtek pak Ziny, 22. v pátek na Slovensku blahopřejeme, mají v kalendáři svátek, tady je Juliana a Julia, 23. v sobotu Želmíra, no a 24. v neděli blahopřejeme na Slovensku Elám, takže já blahopřeji už nyní všem těm milým nositelům a nositelkám, které jsem jmenovala, a samozřejmě bude pro ně i dárek hudební a budou to lidové.

0: Tak to byly Lidové, zpívali Daniela Magálová a Jana Turčínová. No a teď už dávám slovo paní Turečkové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím ze zádveřic. Chtěla bych popřát k dnešním narozeninám naší mamince, paní Vlastě Lošákové Zrakové, která dneska se dožívá polokulatin, jsou to 75. Za celou naši rodinu bych jí chtěla popřát hlavně zdraví, elán, pohodu, ať ji stále baví chov domácího zvířectva a práce na zahrádce. A samozřejmě největší radost, ať jí přináší potěšení její 6 vnuků, kteří jim ani neustále zásobují jejími historkami z jejich života, ať s něma sdílí jejich úspěchy, ať je prostě s náma ráda. A to jí přeje její dcera Vlaďka, Jitka a syn Vlastík. No a připojuje se k přání i sestra Marie.
0: No výborně, tak paní Turečka, já jsem moc ráda, že se paní Vlasta dočkala i toho rozhlasového vinčování, že to nakonec vyšlo tak, jak mělo, no a já jí přeji krásný život, třeba zrovna s těmi vnoučátky. Naschledanou.
1: Děkuji moc krát. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.
0: No a včera měla svátek paní Aneta Ješková z Cvikova. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeji rodiče, sestra Adriana, přítel, babička, strýc a rodiny Zapletalova a Uhrova. A ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Dnes má narozeniny paní Jaroslava Osíková z Rakvic. Tak milá paní Jaroslavo, samozřejmě my rozhlasáci vám blahopřejeme k narozeninám. Děkujeme, že nás posloucháte. Moc nás to těší. No a do let příštích vám přejeme hlavně, ať jste zdravá, šťastná, spokojená, aby vám život přinášel jenom to pěkné a starosti, aby vás obcházeli širokým obloukem. Takže ještě jednou vše nejlepší a živio, živio, živio. A ještě tady mám studiový mail, tak Jardo Wolfe, já se na to musím podívat, jak to skutečně je, ale teď už si poslechneme další písničku. No a Bečvu sa pěsnička nes.

0: Český rozhlas Zlín.
1: No tak Záhořané nám nebudou hrát do rána, to je jasné, za chviličku to bude Kotáranka, ale toto byla pěkná písnička Antonína Perničky. Mám tady pro vás ještě pozvánku, městská část Brno Černovice vás srdečně zve na festival piva a dobrého jídla. Koná se v sobotu 23. května od 11 do 18 hodin v parku Řehořova, no a vystoupí oblíbený zpěvák a muzikant Filip Zajner. Tak a teď už tedy slíbená Kotáranka.

Tak doufám, že jste si, přátelé, zaspívali tuto známou lidovou My jsme Valaši. No ale teď už je 18 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem končí. Už slyšíte, jak hraje Malo Hanačka závěrečnou orchestrální skladbu. Je to uplakaná Antonína Žváčka. No a hned poté následují zprávy a na pěknou notečku. A budou to hudební radosti z celé republiky. Hudbu vybral a slovem provází Jaroslav Kneisel. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra vás už pozdraví Karel Hegner.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na středních školách dnes začaly ústní části státní maturitní zkoušky. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku začali myslivci redukovat populaci nutrií. Českou armádu by mohl vést Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. V úterý s datem 19. května v regionu očekáváme převládající oblačnou oblohu s možností deště. Na teploměru naměříme až 22 stupňů. Večerní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Radilek u mikrofonu. Studentům středních škol dnes začaly ústní části maturitních zkoušek. Na konci dubna psali slohové práce a na začátku května absolvovali didaktické testy. Někteří maturanti už mají za sebou také praktickou část maturitní zkoušky, jako například ti ze střední průmyslové školy ve Zlíně. Právě tam dnes, stejně jako na dalších středních školách, zahájili také ústní maturity. Pokračuje ředitel školy Radomír Nedbal.
2: Všichni mají v té povinné části český jazyk a volí si mezi matematikou a jazykem a potom mají podle jednotlivých oborů dva odborné předměty. Například třeba obor strojírenství má strojírenskou technologii a stavbu a provoz strojů.
0: Na řece Olšavě v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se přemnožily nutrie. Radnice získala povolení k regulaci hlodavců. Myslivci zatím odlovili 18 kusů. Celkově jejich počet odhadují na 70. Proč chce město nutrie zlikvidovat, vysvětluje Martin Rolenc z odboru správy majetku a životního prostředí v Kunovicích.
3: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky. Dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory, dokáže ty hrázy poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
0: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Vystřídat by jej mohl na konci června.
4: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
5: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie. V armádě.
4: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
6: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
4: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Český rozhlas.
0: Hospodářská strategie vlády nebo plány na zestátnění energetické společnosti ČES, to byla hlavní témata dnešního odpoledního jednání ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO s prezidentem Petrem Pavlem. Detailněji schůzku nekomentoval ani jeden z nich. Havlíček ale po jednání uvedl, že s Pavlem řešili třeba to, že největší hrozba je podle něj v současné době inflace.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, z rána v údolích případně ještě mlha. Během zítřejšího dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, během odpoledne potom bude převážně oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně se může vyskytnout taky bouřka. Hlavně na severu a západě kraje, na to buďte v úterý připraveni. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat. Po celý den zítra povane slabý proměnlivý vítr a nejvyšší teploty se vyšplhají na 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Na Výsluní se střetl osobní automobil s cyklistou. Projíždějte opatrně. Zprávy končí a Matěj Radilek přeje hezký večer ve společnosti Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný podvečer vám v úvodu dalšího vydání pořadu Na pěknu notečku přeje Jaroslav Knajzl. Dnes jsem si připravil opět hudební cestu napříč celou republikou. Pěkně svižně nám hudební půlhodinku už odstartovalo originální uskupení s názvem Duo Grash, tedy rozuměj houslista Lubomír Grafe a akordeonista Jaromír Žižka. Teď si dejme sadu gulaných, tedy melodii k jihovalašskému párovému točivému tanci. Hraje cymbálová muzika Valašsko. Chlapi, muzikanti si taky zaspívají, ale ještě předtím dva ženské hlasy patřící Zuzaně Pavlůskové za Svobodná Šulákové a Martě Santoviákové Gerlíkové. A potom už domažlická dudácká muzika a zpěvák Kamil Jindřich. Příjemný poslech.

To byla rozverná a možná i trochu poučná v podání domaždické dudácké muziky a zpěváka Kamila Jindřicha. Přátelé, v proudu dnešní notečky je čas na jednu píseň dle Františka Sušila od města Příbora. Zpívá Magdaléna Říčná za cimbálového doprovodu Jiřího Petru a s houslovou podporou Luďka Běťáka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte pořad Na pěknu notečku. Rozhodl jsem se, že ve folklorně hudební pěkné notečce může být tu a tam i prostor pro poezii slova. Tedy dnes mi dovolte aspoň kousek z pera Oldřicha Mikuláška a jeho sbírky Prašivec. Na všechno pít lze, dobrý Bože, na čerstvý hrob i mrtvé lože, na divou žalost v srdci svém, na suché místo pod listem. Na hvězdu, která třpit nám střásá, na ňadro z perleti a masa. Na náš stín, na ten hrozící stín prý běda, až vás opustím, a na bolestné první lásky, na oblak, louku, na bělásky. Na nach zakletý do růží a na nebesa v kaluži. Na závrať zvěčná, na dvojici polibkem chvilku spíjející, že sama věčnost pocítí na to, že jsem tu já i ty. A po Oldřichu Mikuláškovi Luděk Běťák se svou kapelou.
2: Blaze temu, kdo nic nemá, nestará se, kde co schová. Večer lehne,

dnešní pěkné notečce dospíval Luděk Byťák i Sbor muziky. A byly to písně spojené s osvětimanskou muzikou. Ovšem v našem brněnském studiu před časem nahrávali tercáš Jan Byťák, kontráž Robert Kulísek, basista Ondřej Mikulka a vše vedeno právě Luďkem Byťákem. Teď mám v playlistu dnešní notečky připraveny písně ze Ščudlova, tedy z jižního Valašska. Tak to je nahrála někdejší cymbálová muzika valašského souboru písní a tanců Kašava ze Zlína. Jde o generaci vedenou primáškou Kateřinou Dlabajovou a solově si s muzikou zaspíval cymbalista Albert Vioral.

Vážení a milí, dnešní pěkná notečka je téměř u konce. Závěrem mám připraven Befor, tedy rozuměj Beskydský folklorní orchestr, který tvoří v Ostravě pod uměleckým vedením Zdeňka Tofla. Do půl osmé nás dovede takzvaný grůňský čardáš. Sólově se představí instrumentalisti cymbalista Lukáš Kolek, klarinetista Jiří Kašpar, kterého jsme slyšeli už hrát s cymbalovou muzikou Valašsko. Dále taky uslyšíme houslistu Václava Kolka a vše, tedy celý Befor pod primášským vedením Jana Šošoly. Děkuji vám za dnešní pozornost. Připomínám, že nejen tato, ale všechny pěkné notečky jsou vám k dispozici také ke zpětnému a klidně dokola opakovatelnému poslechu na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Budu se těšit zase příště a teď už se loučí s tradiční prosbou Buďme dobří od mikrofonu váš Jaroslav Kneisel.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vláda prodloužila regulaci cen benzínu a nafty. V České republice se zvyšuje počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Čeští hokejisté ve třetím souboji na mistrovství světa nastoupí dnes večer proti Švédům. A počasí v Česku zítra oblačno až polojasno, hlavně v oblasti Čech odpoledne místy s přeháňkami. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Cenové stropy u benzínu a nafty bude v České republice nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Dnes to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní měnit nebude. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření pak bude pokračovat i v červnu.
2: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
0: Mladiství v České republice stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snadný přístup, říká pracovnice centra Zuzana Guričová.
3: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
0: Více než 20 muzeí, galerií nebo památníků se od června do září zapojí do středočeského kulturního léta. Po celém kraji nabídnou více než 65 hudebních nebo divadelních vystoupení. Středočeský kraj organizátory podpořil částkou téměř 4 miliony korun. Upřesní krajský radní pro oblast kultury Václav Švenda z TOP 09.
4: Na všechny cílové skupiny se snažíme myslet každý rok, takže máme tam nejenom třeba loutková představení v parku památníku Antonína Dvořáka, ale například na několika místech i dechovou hudbu Krajenka.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté dnes večer od 20 hodin a 20 minut nastoupí na světovém šampionátu proti Švédům. Češi zatím na mistrovství světa porazili Dánsko a poté v prodloužení podlehli Slovinsku. Ve 20 hodin a 20 minut začne ještě utkání Německo-Švýcarsko. Už odpoledne na šampionátu Finsko porazilo Spojené státy 6-2 a Kanada Dánsko 5-1.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, ojedinělé mlhy pršet by nemělo, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni. A zítra přes den, podobně jako dnes, oblačno až polojasno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo, k tomu místy přehánky, ojedinělé i bouřky. Maxima mezi 17 a 22 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 9 Mělník, Česká Lípa opatrně za medonosy. V zatáčkách mezi Bukovcem a Deštnou se brzdí v obou směrech. Provoz je tam omezený po nárazu motorkáře do stromu. Počítejte se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa je v Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do, asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení. Tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillerát, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou. No.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebuje do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích činohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve 3 mušketýdech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, nebo já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18. A no bylo to krásný.
0: A kdy do toho přišel ten zpěv? Protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar. Tak.
1: Asi no.
0: Kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem? Nebo jste to chtěl zkombinovat?
1: Já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, ale když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky. Tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, který jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela. Řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak začala hrát a já jsem do toho začal zpívat. A ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi do teďka, ale byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes 2. kolo. s těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem, to ani, jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
0: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu a vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu, spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím, no. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne mít to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy. A včera taky, takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden, taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku a že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškeré emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný. I když se člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písni o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná, ale teď už se snažím psát veselejc, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já, psal Xindl Inks, Ondra Ládek, ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svahilsky, takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. Právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah tehdy, jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký, takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako že já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, že jsem byl takový raněný. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc. Že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A je mi zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomuji na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak záleží zrovna, v jakým jsem rozpoložení. A často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte,
2: ale
1: sám
2: snažím
1: sebe.
2: Se, no, snažím se v tom hledat jiný věci. Ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech. Já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterýma jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplně náhoda, protože já vlastně, my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogi ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono to tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhutu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takový ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval, nebo něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěží, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat a člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede, takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nebo nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak to není ono, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srandu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy
1: neudělal. Neudělal, já bych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav pro ten seriál.
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně pro to mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou, tak se to maličko poupravilo, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom

0: seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně, ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube, ano. Tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako voklikou. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takové stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupné, a to, co jim bylo přístupné, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. A oni tam, ty dvě ženy, byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě to je klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už se tak nepřibírá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čeká, to je vlastně hezký tomu říct práce. Když no. si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Já tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brany těch festivalů, my budeme moc vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tíky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna, vlastně až do října koncertujeme.
0: Tak koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. A také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni.
1: Na
0: Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Sparťan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc. Takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kdy jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do novýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajem, tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili a už jsem strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, tak co upravíme? A teď člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale... Stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak, to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes týden tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Si odehrá ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděla takovou žádost ze strany ženy.
1: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím v odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, co se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký, to bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
0: Zpětná adresa, kontakt je tam?
1: No je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak, ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
0: Vy jste pamětník úplně.
1: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat, ano, potkáme se tady a tady, musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas, tak jako Nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
0: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vím.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Rodičovský příspěvek by měl v České republice od ledna stoupnout na 400 tisíc korun. Na železnici v úseku Jablone v Podještědí Křižany začala nepřetržitá výluka a počasí zítra oblačno až polojasno, zejména v Čechách odpoledne místy s přeháňkami a maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Rodičovský příspěvek by se v Česku od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes odpoledne schválila vláda. Změna se má ale dotknout pouze těch rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
4: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
5: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
4: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
6: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
4: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá do listopadu. Deratizátoři vhazují otravené návnady do kanalizačních šachet na sídlištích a rozmisťují je také do sklepů. Mluvčí města Jana Rašková připomíná, aby lidé dohlédli na své psy.
7: Na místech, kde nejsou viditelné nory, jsou návnady v boxech, které mají zabránit pozření jedu psy. Pokud by k tomu došlo, látka v návnadě by způsobila zvracení, aby se předešlo otravě. I tak si dejte na psy pozor a nepouštějte je z vodítek.
3: Do akce se mohou zapojit také obyvatelé města. Výskyt hlodavců mají nahlásit správci městské zeleně nebo deratizační firmě. Cestující na železnici mezi Jabloným v Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Správa železnic v úseku udržuje trať, omezení tam potrvá do 27. května.
8: Osobní vlaky v úseku nahradí autobusová doprava. Jedna linka bude obsluhovat obvyklé zastávky, další, rychlejší a přímá, bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj nahradí i rychlíky, bude jezdit v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jabloným v Podještědí. Z Liberecka Michal Jemelka, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalový rozhodčí Ondřej Berka podle komise rozhodčích v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle nechyboval. Pražané zápas prohráli 0-2 poté, co jim Berka neuznal vedoucí gól a také vyloučil dva hráče. Podle komise ale všechny sporné situace posoudil správně. A ještě aktuálně z hokejového mistrovství světa. Čeští hokejisté v poslední minutě první třetiny vedou nad Švédskem 3-2.
1: Počasí.
3: V noci čekáme polojasno až oblačno, ujedinilé mlhy, minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra oblačno až polojasno, v Čechách až zataženo a místy přeháňky, maxima většinou kolem 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Silnice číslo 6 mezi Chebem a německou hranicí je stále uzavřená v obou směrech. U Skalky se ráno srazilo nákladní vozidlo s kamionem. Motoristé musí použít objízdné trasy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nezapomenutelná osobnost naší country, zakladatel skupiny Bluegrass Hoppers a pilíř pozdějších fešáků Pavel Brimmer a titulní Cadillac z jeho prvního samostatného alba, které se objevilo mezi novinkami před rovnými 30 lety. Obsahovalo klasický tucet nahrávek a mezi nimi i písničku Zdeňka Rytíře a Vladimíra Čorta Baby Boy.

Skupina Cadillac v čele s náčelníkem fešáků Tondou Kny a svižná countryovka oklahomské legendy a vlastně tvůrce osobitého stylu Tulsa Sound, J.J. Cale, s textem zručného Honzy Turka, tak rád bych to stihnul. Skvělá středoevropská adaptace písničky Call Me the Breeze, kterou o 11 let dříve takhle naspíval Bobby Bear.

Pavel Brimer z Fišáky a podle textu Petra Novotného Zvony z roku 1982. Výrazná skladba Kanaďana Robbie Robertsona The Night They Drove Old Dixie Down, s níž už v roce 1971 zářila na vrcholu hitparády Joan Baezová a o rok později zpíval i oklahomský countryman Henson Cargill.

jak se říká, ani psa bys ven nevyhnal. Jo, na refíži stál, byl zmoklý jak myš, kytaru dal pod kabát. Z okna na něj koukám, pak ho zvu k nám, toho chlápka přeci dávno od někud znám. A díky řek mi, dal bych si čaj, marně čekám na tramvaj, jsem mokrý jak houba.

0: klidu tohle blues.
1: Podle textu Fišáka Honzy Turka blues děravých duší se skupinou Cadillac a solovým Pavlem Brimerem. Velký pilíř z odkazu jednoho z představitelů éry countryových rebelů Billy Joe Shaver a Honky Tonk Heroes. Takhle si s ním před půl stoletím pohrál jeho opoznání slavnější kolega Waylon Jennings.

Tak tohle byl Karel Černoch s poněkud pozapomenutou výhruškou Odejdu a bude mi fajn. V originále cajunsky raženým popěvkem na téma Louisiany v sobotu v noci všeobecně uznávaného autora Baba McGilla. O pár let později jej uvedl Stetson z Velkého Meziříčí se solovým kapelníkem Karlem Bílkem.

Oklahomská country hvězda 70. a 80. let Mel McDaniel a hitparádová verze písničky Louisiana Saturday Nights z roku 81. O 11 let později vstoupila s houslemi Mirka Ročka do prvního solového alba Pavla Brimera jako Podrážky šmirglujou nabitej sál.

ráno z Bernu provázel je zvon, zkusit svoje štěstí zdolat Matterhorn. Muži jako skála, jež vyzývá on, pevně rozhodnutí

Pavel Brimera jedna z jeho nejvýraznějších nahrávek z Fešáky. Jemně bluegrazový Matterhorn z roku 1975. Pavlovo první solové album Cadillac nabízí i konečnou Jirky Helekala a Honzy Turka, kterou Cadillac natočil jako jednu z prvních ještě pod názvem Nervové sanatorium.

Antonín Kny kytara, Miloš Lezák styl kytara a banjo, Mirek Kroček housle, Miluše Zahradníková baskytara a bubeník Jirka Zahradník. Sestava, v níž se skupina Cadillac představila v roce 1992 na prvním solovém projektu Pavla Brimera.

Když už musíš jít, Pavla Krejči a Honzi Turka na závěr našeho dnešního zastavení v albu Cadillac, které bylo v roce 1992 prvním solovým projektem Pavla Brimera. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a hedvábnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Českou armádu by nově měl vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci dnes schválila vláda. Centrem Znojma už brzy začne projíždět bezplatná autobusová linka a počasí zítra oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, odpoledne místy přehánky, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci dnes schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa České armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
2: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
3: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
2: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
4: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
2: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Český rozhlas.
0: Lidé ve Znojmě se nově dostanou zdarma autobusem z nádraží do historického centra. Vedení města chce touto novinkou podpořit tamní podniky, u kterých se nedá parkovat zdarma, což prý některé zákazníky odrazuje. Vozy budou jezdit od pondělí do pátku od rána do 17. hodiny a také v sobotu dopoledne vždy v půlhodinových intervalech a měly by fungovat od konce května. Upřesní nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
5: Bude to zkušební provoz, tady tahleta linka nebude vlastně součástí integrovaného dopravního systému a pokud bychom naznali zpětnou vazbu, ať už od cestujících nebo podnikatelů, že by bylo potřeba nějak pohnout s těmi časy, tak díky tomu budeme schopni poměrně flexibilně ty časy upravit.
0: A město za provoz bezplatné autobusové linky zaplatí téměř 200 000 korun měsíčně. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky nemoci. Test si mohou zájemci vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání. A proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
0: Výsledky pak bude možné konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, který bude 28. května.
1: Sport.
0: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková je po velmi úspěšném turnaji v Římě na svém maximu ve světovém pořadí. Nově se posouvá na 65. pozici. Českými jedničkami zůstávají 11. Linda Nosková a mezi muži 13. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou běloruska Arina Sabalenková a Ital Janek Sinner. A opět doplníme informace z hokejového mistrovství světa. Aktuálně Česká republika Švédsko po 2/3 4-3.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, ojedinile mlhy, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra přes den oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo, k tomu místy přehánky, ojedinile bouřky. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni a povane jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Praha Karlovy Vary čekejte překážku před sjezdem na Unhošť a Kladno. Na 11. kilometru stojí porouchané vozidlo. A nedaleko Hradce Králové pozor na nehodu. Na silnici 33 do Jaroměře u Předměřic nad Labem havarovala dvě osobní vozidla a zasahují tam záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

svačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kole.

To máte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramu tingle tanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

0: hledu.
1: Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle-tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebe kritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is Singing My Song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatéry a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště nebo nesmyslné povídání o ničem taky, nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebný paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal z účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Spívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná?
0: Ne.
1: Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu, takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodný pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk, děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když ono je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pytlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka, a tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramotingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám, kohokoliv na cokoliv, a on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít někdo, kdo řekne tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jak si, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako
4: tak,
2: bez zábran.
4: Já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo?
2: Neskouši mě hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě?
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je tak.
4: Aha. Na mou ruku.
2: A teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.

0: Translator se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co si stane, co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Jo,
0: odpovídá to skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko. No.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpocketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavý. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z Anfasu strašně.
3: To je zajímavé, to hodně lidí říká, že z Anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak o tam tak celé, a co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli a v tom budeme pátrat. Tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano. Abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U, když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin, má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: To máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let... To máme 10 let, jsme se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli, pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba.

0: A zrovna.
1: Amoba.
0: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
1: Tam, co bydlím, bydlím.
0: Jo.
1: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
0: Tu dubovou alej jste
1: jsem
0: dal
1: vykácet,
0: to je hřích.
1: No, no tak duby mají žaludy, jak znám.
0: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
1: A ty žaludy padají.
0: No jo.
1: A rádi je kdo? Prasata. Černý, černá zvěř. My tam chodila, celý růdle v noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
0: Žvandali dokonce.
1: Se nedá spát.
0: No jo, to se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
1: taky,
0: tam...
1: Taky, taky.
0: No jo, tak to...
1: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil, co no. A jak a to se nedalo
0: jste
1: spát.
0: Jste se nevyspal, to věřím.
1: A dal jsem tam trávu, trávník, anglický.
0: Jo, vy máte anglický, v té přecíně máte anglický trávník.
1: Jo.
0: No jo, ale ten chce péči, že jo, ten chce péči.
1: No, já mám strojek.
0: Seka na trávu.
1: Na holení.
0: Jo, na holení.
1: A tím to dělám a to byste nevěřil, to je vám... To je no jak samet.
0: Elektrický samozřejmě,
1: elektrický.
0: Že jo? No poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně no, dost,
1: toho
0: že jo?
1: Mýdla na to mydlení,
0: no,
1: to kde bych se bral. A ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka.
0: No,
1: no nemám dost mýdla.
0: V té přecíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou alej.
1: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
0: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
1: A proč?
0: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
1: Nepovídej.
0: Chmel tam
1: pěstují. A proč?
0: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodějí studentky na brigádu.
1: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
0: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
1: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
0: no, no.
1: Tak se mě tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž, nebo...
0: Laníže, no.
1: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem cítím, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
0: A co jste s ním dělali?
1: Já na něj vzal DDT.
0: DDT na poustevníky? To není dobrý.
1: Proč?
0: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
1: No jo, dobře, a kde seženu TBC?
0: No tak, to musíte mít známý a seženete i TBC, když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
1: V koupelně. Nádherný kus.
0: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak, najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
1: Nepovídejte. A čím to bylo?
0: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
1: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
0: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba... Kýho víra, tak vím, že...
1: To je dobrý. Kýho víra, to je lepší.
0: Že to pěkný.
1: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
0: No tak s tím poustevníkem, ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl v kořenech poustevník?
1: Kýho víra, znovu říkám.

0: byl slepo rafa.
1: Jednou mu pan pro radost dával kost a byl slepo rafa.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga, nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic nového, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím za žádnou cenu nepochopit toho druhého. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě napadne, že proměnili se zbraně v hudební nástroje a tak dále, a tak dále. A tato nevyžádaná představa, říkejme jí nápad, způsobí, že vznikne má první divadelní hra, kterou potom hrajou nejrůznější divadla dodnes a která se dočkala dokonce zfilmování i uvedení na zahraničních scénách. Zkrátka, když to nejmín čekám, napadne mě něco a v zápětí je tu ona imaginace, s jejíž pomocí se doberu toho, co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tomtež mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jedinej nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jaksi samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení? Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
3: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám vzdání,

když mi teče do bot, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda,

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále pondělí 18. května se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Rozhlas a vy. A já se vás budu vyptávat, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? Jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? To vše mě bude zajímat na telefonní lince, tedy vaše odpovědi, na čísle 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete posílat příběh samozřejmě k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba někdy příště. Využít můžete i webový portál www.rozhlas.cz/linka. Příjemný a nerušený večer i poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní rozhlas a vy, také jak jinak. Český rozhlas slaví své narozeniny každoročně v polovině května, připomínající zahájení pravidelného vysílání 18. května 1923 ve Kbelích. V roce 2023 oslavil významné sté výročí. No a kdo dnes v noci promluví jako první? Tou první volající je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás taky zdravím a jsem ráda, že jsem se dovolala jako první. A tak řeknu vám, jak mě provází rozhlas.
0: Ano.
1: Takže jako první mě provázel, když byla jsem malá a poslouchala jsem každý večer pana Vlastimila Brodského Hajaje.
0: Ano.
1: Hajaja byl, potom jsem byla starší a poslouchala jsem pohádky po obědě, celá hodina po obědě jsme si lehli, pustili jsme rádio a poslouchali jsme odpolední pohádku. Až jsem byla větší, to už mi bylo přes 15,
0: ano,
1: tak začalo Mikroforum, Pozor zákrusa.
0: Přesně tak.
1: Takový. No a teď, teďka já rádio přes den nepustím, a protože já to pustím až teďka o 10.
0: Ano.
1: To poslouchám Divadlo na vlastní uši, potom poslouchám vás. Každý den to tak mám. Mm-hmm. Já to mám přeorientovaný ten den. Potom mám znovu Divadlo na vlastní uši od 1 do 2. A potom mám puštěný rádio až do rána a to poslouchám ze záznamu Humoriádu. A písničky, teda mám strašně ráda české písničky, tak poslouchám písničky.
0: No to budou mít kolegové velkou radost, paní Ludmilo, jak Patrik rozehnal, tak Robert Tamchina, že máte ráda jejich pořady, to jim ráda vyřídím.
1: No a potom ráno, tak potom poslouchám, kolik je počas, jak je počasí, kde kolem Brna. A potom poslouchám pana Junáka.
0: Ano.
1: Taky. No a pak už to vypnu teda.
0: Tak máte takovou noční s Českým rozhlasem a za to jsme samozřejmě moc rádi.
1: Ano. No ano, protože já ve dne zase dělám něco jiného, musím taky něco dělat, nemůžu jenom.
0: Poslouchat, ano,
1: dá,
0: ano.
1: Že já jsem švadlena, teda pánská.
0: Ano.
1: Takže u toho se dá šít, ale už mě neposlouchají ruce.
0: Hmm.
1: A oči, taky oči. Černý, černý, špatně vidím. Takže já vás nebudu zdržovat.
0: Nezdržujete, Janičko? Paní Ludmilo, moc děkuji za příspěvek a přeji krásnou dobrou noc do Brna.
1: Vám taky, moc děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou, dobrou noc.
1: Přidám,
0: ano, taky. Přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Anička. Nedovedu si představit, že by rozhlas přestal vysílat. To není možné. Budu platit i nadále těch pár korun. Přece člověka nezničí. V mém životě rozhlasové vysílání představuje vše, co člověk potřebuje vědět, slyšet. Moc vás zdravím a držím palce, napsala paní Anička. A já za všechny kolegy Českého rozhlasu samozřejmě děkuju, paní Aničko, že nás podporujete. Teď už Arakain, Slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: sobotu byl den otevřených dveří Českého rozhlasu. Já jsem byla na Vinohradech, podepisovala jsem se svými kolegy za Český rozhlas Pohoda, kde vysílám pořad Kolotoč i noční linku, kterou můžete slyšet nejenom na regionálních stanicích Českého rozhlasu, ale také na Českém rozhlase Pohoda. A mám radost, že se dovolal František, protože jsme se viděli, jak mi připomněl právě na dni otevřených dveří na Vinohradech. Zdravím, Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer všichni, tady posluchači Českého rozhlasu Region a Český rozhlas Zlín a i celé České republice posluchači. Chtěl bych se vás vzkázat, že já jsem jako malý posluchám Srdcovky Zdeňka Junáka, anebo Noční linku s paní Marcelou Vandrovou, anebo Morava krásná zem, která uvádí Ivanka Slabáková, anebo Jiřina Ostrá s babičkou.
0: Ano,
1: a teda babička už nežije mezi náma, už bude to v prosinci 3. prosince rok a na ňu vždycky jsem vzpomínal, tak vždycky si pustím noční linku teďka.
0: A připomíná vám to, že jste poslouchali s babičkou, že jo?
1: Ano, a babička, jak byla hlavní v Jevíčku, tak tam chytila Český rozhlas Brno.
0: No, Františku, a promiňte, že vám skáču do řeči, ale připomíná mi to, že jsem to slyšela od hodně posluchačů, že vlastně babičky, když hlídali své vnuky, vnučky, takže třeba poslouchali ať už tu nedělní pohádku, nebo třeba písničky, a že vlastně takhle přivedli i své vnuky k poslechu Českého rozhlasu, tak to mám radost.
1: A jak byl den otevřený na Vinohradech, tak to bylo super. Došlo tam milion lidí a tam byla ta jednička Chladková a bylo tam hodně, a i Maruška Formáčková.
0: Ano. Moc ráda jsem se s ní potkala.
1: A srdečně vás všichni zvu na 13. června, 14. června já a Maruška Formáčková vás všichni zveme na narozeniny Heleny Růžičkové 90. Je to, probíhá to sobotu a nedělu. A 13. už je vyprodané a ještě možná jsou vstupenky na 14. června. Dorážte do Hoštic.
0: No, to bude úžasné. Moc děkuju. Děkuju, Františku, a přeju krásnou dobrou
1: tak,
0: noc.
1: Jeničko, tak se zase uvidíme zase někdy na den.
0: Doufám. Naslyšenou.
1: Já jezdím každý rok, tak ahoj.
0: Tak k Františkovi přidám zprávu od Marka, ten napsal, když ještě neexistovaly internetové přímé fotbalové a hokejové přenosy, poslouchal jsem pořad s mikrofonem za hokejem, fotbalem, sportem, kde byly živé vstupy ze všech stadionů. Zanedlouho to bude rok, co byl ukončen pořad Oldies jako Na dlani a neb Historie z černých drážek. Tam jsem si pravidelně psal o nějaké méně známé hity. Na dvojce poslouchám kriminálku Mirka Vaňury, Historii českého zločinu nebo Toulky první republikou. Na Vltavě poslouchám rozhlasové hry, na Plusu Archiv Plus portréty, jak to bylo doopravdy, nebo příběhy 20. století. Na společném vysílání regionálních studií poslouchám Slavíky v krabici, Humoriádu, Hvězdné návraty, Zlatou lásku a Noční linku. Na Českém rozhlase Ostrava poslouchám Harendu, Hudební přístav a rozhlasové listování. V olomouckém studiu, kdy si běžel pořad Galerie zločinu, na brněnském studiu poslouchám Srdcovky Zdeňka Junáka, napsal Marek. Marku, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, který přistál na adrese www.rozhlas.cz/linka. Využít samozřejmě adresu můžete i vy ostatní, také adresu linka@rozhlas.cz, případně telefonní číslo 731 800 900. Ale to až po písničce, kterou vám zaspívá Petra Janů. S láskou má svět naději. A to si myslím, že je svatá pravda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme na rozhlasové téma také jak jinak a já se vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Zajímat mě to bude i od pana Luboše, který nám volá ze Dvora Králové. Dobrý večer.
1: Zdravím Janu Chláskovou, vaše kolegy do rádia a posluchače.
0: Děkujeme.
1: Tak u mě to začalo tím, že jsem poslouchal rozhlas po drátě.
0: Ano.
1: To byl Kolotoč, magazín Zajímavosti a kuriozit, pak rozhlasový Domino. Potom jsem si koupil stavebnici tranzistorového rádia a trafopájkou, jak jsem si sestavil desku a různý takový tyty, tak pak jsem poslouchal z malého tranzistoráčku. Všude možně, kde jsem chodil, tak jsem poslouchal Domino, Kolotoč a různý takový ty pořady. A furt to se mnou rostlo, takže když jsem jel třeba na skládačce na kole někam, tak jsem měl tranzistoráček a nějaký časopisy na čtení a takhle. Teďka poslouchám ČR Plus, ty dokumenty, jak ano, to bylo zmiňovaný ano, panem posluchačem. Takže potom, co to je, já poslouchám 4 stanice, takže tam jsou zajímavý, jo, magazín Techno, to je na Hradeckém rádiu, hlavně poslouchám Hradecký rádio a když jdou písničky, já to dělám tak, že když jdou písničky, tak si čtu a když jde něco kuriozního, tak
0: se zaposloucháte.
1: To zesílím. A taky na ČR2 je docela hodně starý pořad, který mě nesmí utíct. A když mě uteče kus pořadu, magazín Meteor.
0: Ano, ano, ano.
1: Meteor, to je taky stálice, která je v rozhlase už hodně dlouho. A teďka je výhoda, že když zmeškám Meteor magazín, tak buď to si ho pustím opakování v neděli ve 3 hodiny, anebo když mě to uteče i v neděli, tak si to pustím z audioarchivu.
0: Přesně
1: to je výhoda,
0: tak,
1: že když člověk si nemůže někde pustit rádio třeba, tak si to zase zpětně pustí na mobilním telefonu.
0: Je to teď výhoda, technika přece jenom pokročila, máte pravdu.
1: Jsem takovej rozhlasovej maniák, protože když v humoriádě, nevolám do humoriády často, abych taky dal šanci ostatním,
0: ano,
1: jednou za čas zavolám do hlasování a párkrát tam zažartuju s Patrikem Rozehnalem,
0: ano,
1: a s jeho hostem, taková recese, že jo. A když jsou o víkendu písničky na přání, tak Pavla Kindernajová, anebo je její kolegové, takže teďka, jak byl den otevřených dveří v Hradeckém rádiu.
0: Byl jste?
1: Tak jel jsem do Hradce vlakem, myslel jsem, že přestane pršet, ale že u Hradeckého rádia u vchodu není markýza, pod kterou bych si schoval psa, abych mohl jít dovnitř, tak jsme byli schovaní pod stromem naproti rádiu, protože já jsem měl rozmáčený boty, že bych jim tam nechával kaluže na podlaze. Tak jsem jenom... ale víte, co je docela dobrý for? Já jsem se koukal do Androidu, do telefonu, našel jsem si webkameru v Hradeckém rádiu do vysílacího studia a teďka jsem koukal tou kamerou, která míří směrem oknem k tomu stromu.
0: Ano.
1: A Jakub Šmit tam měl na okně batoh, že jo?
0: No.
1: A zrovna, když jsem koukal do telefonu a viděl jsem ho, že kouká oknem a něco si bere z batohu, tak jsem na něj do okna zamával.
0: Viděl
1: vás? No viděl mě, ale nemával, ale viděl jsem, že koukal. Takže takový nenápadný vzkazy zamáváním do Hradeckého rádia. Docela mě naštvalo to počasí. Přišlo to, jak bylo v Praze v sobotu?
0: Určitě nepršelo, teda aspoň si nepamatuju, že by pršelo.
1: V Hradci pršelo drobně a pes by byl rozmáchaný. Sice bylo teplo, že jo, ale Já jsem ji nechtěl, aby byla promáčená vodou, aby nevystydla. Tak jsem s ní pendloval mezi rádiem a na nábřeží v Hradci ještě byla nějaká akce. Já nevím, co to bylo.
0: Hlavně, že jste si to tam společně, Luboši, užili. A já vám moc děkuju za příspěvek. Dáme zase prostor dalším, dáme si písničku. Já vám moc děkuju a přeju krásný večer. Naslyšenou.
1: Díky vám taky, díky, naschle.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslal Sváťa. Dobrý a prima večer všem linkařům a přání vám, paní Jeno, k blížícímu se svátku. Moc děkuju. S rozhlasem jsem spojen celý život. Už ve škole jsem si sestrojil krystalku. Potřebovala sluchátka, později jednu lampovku jako školní pomůcku. Byly nutná sluchátka, zvlášť baterie pro žhavení a anodová baterie pro napětí. No a co dál? Vlastnil jsem gramorádia, přenosné přijímače, některá i s časem. Nejraději mám rádio Brno. Využil jsem sobotního dne otevřených dveří Českého rozhlasu Brno a měl jsem tak možnost poznat hodně zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. Zaujala mne i historie s různými exponáty. Opět jsem se setkal s Borkem Kapitánčikem i dalšími redaktory, od kterých jsem získal podepsané fotografie. Byl jsem svědkem i živého vysílání. Vše jsem točil kamerou a tak mám zase něco bezva do svého archivu. Držím vám všem palce. Váš Sváťa. Děkuju samozřejmě, Sváťo, i za váš příspěvek a teď už Petr Rezek nám všem bude zpívat píseň Modrá zem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I paní Veroniky z Rakovníka se budu ptát, jaké pořady patří, tedy rozhlasové pořady, patří k jejím oblíbeným. A jestli se dovede představit, že by rozhlas přestal vysílat. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Děkuji vám moc. Já jsem už od malička abych to upřesnila, 16 let poslouchám vaší stanici Region, potom Střední Čechy 16 let, ale rádio poslouchám od malička Meteor. Vzpomínám si, pan Grigar, ještě rodiče mě vedli, poslouchali rádio a televizi a já jsem si prostě jednou jsem řekla, že prostě mám rádio radši než televizi a prostě poslouchala jsem od malička pohádky, které byly v sobotu nebo v neděli. Vlastně rodiče poslouchali, taky jsme poslouchali rádio. Potom třeba Zákrutu,
0: ano.
1: I v práci jsem poslouchala stanici Hvězda, stanici Radiožurnál,
0: ano.
1: Potom my jsme poslouchali i cizí různý, já jsem byla na soukromém, vyhrávala jsem, já mám od vás takových dárků, vyhrávala jsem, no to mám od Marka Čiháka,
0: ano.
1: Já jsem, Ježíš, knížek, já tady mám a kamarády, já to tady mám vyvěšený samý, já jsem hrozně vděčná za Ivetku Chlumskou,
0: ano.
1: To je svatý člověk,
0: ano.
1: Která mě seznámila vlastně s vašimi posluchači, kteří jsou moji přátelé a už těch 16 se známe a píšeme

0: potom v neděli. A potom mám, ale oni jsou, poslouchám hrozně ráda country, dostaník Mirka Černého. A to a mám i ráda zprávaře, poslouchám ráda zprávy, všichni bych je dokázala vyjmenovat.
1: Asi. Úžasné.
0: A prostě mám ráda hrozně písničky, poslouchám všechny písničky, mě prostě jako dělají mi dobrou náladu. No a je vlastně tam ještě Petra Procházková a Pavel Kučera.
1: Ano.
0: A na počítači si vždycky najdu, aby tam se také, vlastně já musím Patrika Rozehnala jmenovat, že Zlatou lásku jsme poslouchali, to poslouchali snad celá
1: To je pravda a byl to krásný a je to krásný opravdu pořád. Že jo? Dojemné příběhy.
0: To bylo opravdu, mám to tady vypsané všechny tři roky, která si Zlatá láska, mám všechny jména všech manželů a všech, co se příhody, všechny mám vypsané. Humoriáda a vlastně Pochoutkový rok a no prostě jsem vyhrávala v těch soukromých rádích, jako nebudu, já nevím, jestli můžu jmenovat, ale...
1: Není potřeba, paní Veroniko, protože se bavíme o Českém rozhlase, děkuju.
0: Ano, teď poslouchám teda rádio Střední Čechy a to již těch 16 let a děkuju, nedovedu si bez rádia, prostě teď jsem takový, jsem jakoby nemocná, takže prostě už si bez rádia nedovedu svůj život představit a jsem vám za hrozně vděčná a nevím.
1: Paní Veroniko, my vám moc děkujeme, že nás posloucháte. Ano.
0: Ještě říct, že jsem byla v Poděbradech, že jsem byla u vás v Karlíně s pejskama, když jsem ještě měla pejska, měla jsem dalmatinku, tak jsme byli na vašich oslavách a rádia a to prostě nedovedu si bez přátel a bez vašich moderátorů a všech pracovníků a hrozně vám moc děkuju a přeju všem krásný večer. A
1: děkujeme.
0: Děkuju moc. Jsem opravdu hrozně vděčná a jsem šťastná s vámi.
1: A přeju hodně zdraví, paní Veroniko. Dobrou noc.
0: Ano, děkuju.
1: Naslyšenou. Taky.
0: Naschledanou.
1: Paní Veronika mi připomněla, že moje maminka už mi říkala, že vlastně se svým tatínkem, tedy mým dědečkem, poslouchali rádio a hlavně přenosy sportovní. A já jsem se vždycky musela smát, protože u nás v rodině to bylo úplně opačně. Většinou je to tak, že muži se dívají na sportovní utkání a manželky v uvozovkách brblají, protože se chtějí dívat na nějaký romantický film. A my s tatínkem jsme se chtěli dívat na film a moje mamka sledovala všechna sportovní utkání. Milovala hokej, fotbal, ale všechny možný sporty, znala pravidla a tak dále. A my jsme vždycky říkali, to snad není možný. A máma mi říkala, víš, to je prostě proto, že my s tatínkem už odmala vlastně mě vedl ke sportu. Mamka byla sportovně založená na rozdíl ode mě a mého otce. My jsme byli úplně s tatínkem prostě jiní. A tak na to tak ráda vzpomínám, že vlastně rozhlas přivedl moji mamku právě k těm sportovním utkáním. No a já zase, když se tak jako zamyslím, tak mi maminka říkala, že už od malička, že nade mnou byl dráťák. A já vlastně už jako mimino pod tím dráťákem jsem poslouchala prostě muziku a říkala, já jsem si tak přemýšlela, po kom ty to máš tak jako, že miluješ hudbu a muziku, no teď my jsme ti to vlastně už od miminkovských let tloukli do hlavy, tak jsem se musela smát, tak něco na tom možná bude. Ale Julča napsala, dobrý večer, rádio, to moje je velká láska, poslouchám ho od rána, někdy až do 2 hodin do druhého dne. Přeji všem krásný večer a hezké poslouchání. Děkuji i Julčo, vám. Pavol Habera bude zpívat Jediná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam sahají první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, případně československého pana Ivana z Nové Paky, se dozvíme právě teď. Dobrý večer, pane Ivane.
1: Přeju dobrý večer, pojďte se, předesílám to, že jsem nevidomý. A ano. Že od malinka už, jak to bylo možné, jsem poslouchal rozhlas. A to tedy nejenom doma, ale ve škole, kdy jsme měli po škole dráťáky. Takže my jsme vlastně byli neustále v kontaktu. Pamatuju ty pořady, které jako třeba Nashledanou v sobotu, to bylo v polovině 60. let, pamatuju rozcvičky pro školy, ranní rozcvičky a přes den rozcvičky a tak dál. Pamatuju začátky pořadu Mikroforum, Houpačky a tak dál. To je bylo mnoho pořadů, které rozhlasové hry. Linka důvěry například, jedna, kterou dokonce někde mám na CDčku nahranou, i na kazetách jsem to potom někde namnožil. V podstatě Hrabě Monte Cristo taky někde mám. To byly ty dnešní hry, už nějak nevím, buď už jsem na to starý, nebo prostě už, ale...
0: Prostě ta klasika, že jo, vás zaujala.
1: Ta klasika, no, to byly krásné hry, na které si opravdu člověk vzpomíná. A jako děcka ve škole jsme se vždycky kolem dráťáků právě nahrnuli, když byly takovéhle hry, nebo třeba Quo Vadis, jo. To o Vánocích, to je už nejste bylo 67, 68, ale hlavně, co prosím vás, to je v roce 1968, v srpnu, kdy jsme u rádia seděli v podstatě ve dne v noci, už člověk padal únavou a opravdu už jsme teda, a navíc jako já jsem vždycky lovil po škále všechno možný, jak teda na středních, tak na krátkých vlnách. Pamatuju si strukturu československého rozhlasu, to už málo kdo dneska asi ví, že bylo Československo 1, později bohužel Hvězda, a pak bylo Československo 2, to je dnešní Vltava, jo. To byl jako teda program pro náročného posluchače. Mm-hmm. Ale hlavně, o co mi jde, prosím vás, zachovat nezávislost rozhlasu. Nezávislost prostě všech médií, protože to, co se dneska kolem toho děje, já se obávám, aby to nedopadlo jako v roce 1969, kdy museli odejít někteří dobří hlasatelé z rozhlasu jako pan Šmehil a podobní, protože prostě nechtěli a neuznávali okupaci jako bratrskou a přátelskou pomoc.
0: Rozumím.
1: Já to CDčko někde mám a je to teda... A právě ono potom to hrozí to, že by se tu jednalo o systém, kdo platí, poroučí. Jo? A tedy co se bude vysílat, kdo bude vysílat a tak dál. Nehle k tomu, že já se dneska zabývám a zaměřuju se speciálně na DAB.
0: Ano, jo? Ano.
1: Speciálně na DAB, který mě zajímá, jak teda jako rozhlas, že jo, i teda dneska jsou i soukromí stanice, že jo,
0: ano.
1: Těch je dneska hodně a sleduju neustále vývoj, prostě sleduju neustále ty... Hlavně teda kvalitu toho signálu, mám teda jenom obyčejný malý rádio a chodím tady po městě, že jo. Bohužel zdravotní stav mi už nedovoluje cestovat. Byl jsem v Praze několikrát, byl jsem i v Liberci, ale bohužel současný stav mi to nedovoluje. Ale v každém případě rozhlas, prosím vás, teď je to nesmysl, kdyby přestal vysílat, teď jsou různé krizové situace, jsou povodně, jsou prostě opravdu živelné katastrofy, které a ten rozhlas prostě, nemám nic proti divákům televizi, já sám televizi nemám, proč bych ji taky měl, když na ní nevidím, ale pravda je, že některé ty pořady, nevím, mám docela pochybu o jejich úrovni, ale to je jiná věc. V každém případě je potřeba ten rozhlas zachovat, i když dneska třeba ti mladí spíš koukají na televizi a já nevím, na všechno možný videa, já nevím, ale prostě rozhlas je prostě nepostradatelný už od roku 1923.
0: Přesně prostě. Tak, pane Ivane. A my vám a za to moc děkujeme.
1: Ano, no, já Rakou třeba mám tu nahrávku, já nevím, tenkrát to bylo k 90 letům a tam jsou ukázky třeba právě, a to je zajímavý, starosta Čermák, jak navštívil Prahu, že jo, ta přednáška Jára Kohout a tak dále, jsou tam ty původní rozcvičky, že jo, to je velmi zajímavý CDčko už jako od toho začátku rozhlasu a tak. Takže opravdu, já si myslím, hlavně prosím vás všechno pro to, aby zůstala zachovaná nezávislost, jo, abyste se prostě mohli vysílat pravdivě a ne podle toho, jak to kdo.
0: Naprosto rozumím, pane Ivane, rozumím. A to je, věřím v to.
1: Ano, prosím, poslouchám vás, vypadá vás.
0: Říkám, pane Ivane, že rozumím a že v to věřím. Musíme v to věřit. Moc děkuju.
1: Musíme. Tak já taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu od pana Bohumíra. Už v 17 letech jsem poslouchal stanici VKV, pořad Jiřího Suchého s Jiřím Šlitrem. Bylo to kolem roku 1963 na krátkých vlnách. Jinak to byla doba začínající hudby Beatles a to se poslouchalo na kanále rozhlasu Donekonečna. Další píseň Karel Gott a jeho dcera Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Jaká je nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání pana Hynka z Vysočiny? To se dozvíme právě teď. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům přeji. Já jsem posluchač rozhlasu úplně, nezoufám si říct, jak dlouho zpátky, ale dneska už vím, že dneska v 71 letech je pro mě rozhlas věrný kamarád, protože jsem přišel o manželku, takže jsem tady z baráku sám a můžu vám říct, jako, jak se skládá můj den. Ráno vstávám a první, co je, zvakne vypínač a pouštím si dobré ráno. Já poslouchám rozhlas Brno.
0: Ano.
1: Pak si přejdu do kuchyně a hádejte, co tam mám naladěný za stanici. Samozřejmě rozhlas Brno. Až jsem připravený, tak vyjdu na dvůr a na tom dvoře mám další rádio. A tam je co? No samozřejmě
0: taky.
1: Rozhlas Brno.
0: Ano. A takže jste věrný posluchač. Ano, ano.
1: Náhodou zabloudím do dílny, tak tam mám další přístroj a tam je naladěný to Brno zrovna tak, aby se to náhodou nevíchalo.
0: Pane Hynku, to by měli kolegové velkou radost, ano.
1: A pro mě prostě začíná ráno, dobré ráno s Pavlem a potom následně to končí s noční linkou, kdy uléhám do postele, tak jako dneska. No a samozřejmě, když byla tady řeč o rádio a já, nemohl jsem odolat a zavolal jsem a je to zajímavé, třetí noční linka za sebou a já jsem se po třetí dovolal. No. Za to vám děkuji.
0: Tak štěstí, pane Hynku, tak to mám rado za vás, protože si posluchači často stěžují, že se nemohou dovolat, tak jsem ráda, že někomu se to stále daří.
1: Je to pravda, že ne vždycky. Je taky je doba, kdy se půl roku nedovolám. To se, jako, to, co se poštěstilo opravdu, stál u mě rozhlasový pámů.
0: moc děkuju, Hynku, za váš příspěvek do noční linky. Zdravím a dobrou noc. Ano?
1: Mně nezbývá nic jiného, než poděkovat vám, rozhlasákům, za to vysílání, protože tak, jak to říkal můj předřečník, povídá, že v té televizi nejenom, že on se chudák nemůže dívat, ale v té televizi kolikrát, já vím, tady mě funguje 30 kanálů, ale na těch 30 kanálech já nenajdu, co bych si zvolil. A tak cvaknu na vypínač a pustím si rádio.
0: A to je pro nás dobře. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Hezkou dobrou noc vám přeji i všem posluchačům.
0: Přidám zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka Monika. Rozhlas poslouchám od narození. Maminka mi ještě co by batoleti pouštěla písničky Karla Gotta. Potom jsem rozhlas poslouchal s babičkou, Jak se máte, Vondrovi a podobně. Československý a později český rozhlas mě provází celým životem. Vážím si všech moderátorů, kteří používají spisovný jazyk v jeho nejčistší podobě. Byť se v českém rozhlase prý smí používat hovorová čeština. Ale pokud se nebude hezky mluvit v rádiu veřejné služby, kde potom? Všem přeji nádherné májové dny, napsala Monika. Moniko, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Za chvíli, konkrétně za půl minuty, bude půlnoc a my se přesuneme do úterý 19. května. A dnes v noci si stále budeme povídat o rozhlase. Zajímá mě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? A jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? Tak a pan Aleš mi napsal a já jsem samozřejmě vybrala jeho příspěvek, který napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Já a rozhlas, to by bylo na celovečerní vysílání. Odhajají přes rozhlasové pohádky v dětství až po čím dál tím náročnější pořady. Četby na pokračování, rozhlasové dramatizace a hry, speciální pořady. Jsou to téměř 3/4 století, co mne rozhlasové vysílání životem provází. Názvy některých pořadů si už vybavuji jen a pouze proto, že jako odkazy na ně existují v mém fotografickém albu. Stárneme a přitom se smějeme 3x60 a to stereo a tak dále. A což teprve, když jsem jako středoškolský student obdržel od rodičů první vlastní rozhlasový přijímač Song. Stal se mým nejvěrnějším kamarádem a souputníkem. Nyní už užívám si důchodu a všude uvádím, že život bez rozhlasu si představit nedovedu. Ale zároveň v této souvislosti připomínám, že rozhlasové vysílání mi slouží k únikům do minulosti. Za absolutně nejlepší pořad považuji Tamchinovo divadlo pro vaše uši. Jenže ouha, několikrát jsem žádal Český rozhlas o příznivější termín vysílání nebo aspoň reprízování. Tou dobou už většinou spím a pakliže tomu tak není, umluveného slova spolehlivě usínám. Je to balzám na duši, naslouchat generaci titánů, čímž mám na mysli herce, kteří baví publikum v Pravdě andělské. A na závěr, měl jsem jeden nesplněný sen, být archivářem Českého rozhlasu. Jenže to už bych asi nikdy nespatřil slunce na obloze a pravděpodobně bych zahynul i žízní a hladem, napsal Aleš. Aleši, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už nám bude všem zpívat Hana Zagorová. Maluj zase obrázky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dokonané. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: I ve druhé hodině dnešní noční linky si budeme povídat o rozhlase. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Vyptávat se budu i na paní Petry Skladna, která nám volá na linku 731 800 900.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak já si vzpomínám, že můj první pořad byl asi Toulky českou minulostí. To jsem tak zaregistrovala. Potom to byl Kolotoč. No a potom, když jsem se přestěhovala do Pardubic, tak to byla Noční linka a Písničky na přání. No a poslouchám ráda vlastně všechny pořady, jako co jdou.
0: Paní Petro, jestli pak posloucháte, když jste říkal, že Kolotoč, tak jestli posloucháte i Kolotoč na Českém rozhlase Pohoda, když se přestěhoval z té dvojky?
1: Ne. Bohužel už ne, no.
0: No tak, ale v každém případě jsem ráda, že posloucháte teď Noční linku, a já vám přeji krásnou dobrou noc a děkuji, že jste zavolala do Noční linky.
1: A já děkuji za vaše písničky.
0: Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan František. Dobrý večer. Moje vzpomínky na poslech vysílání z rozhlasu sahají až do roku 1948. To k nám přinesl kamarád našeho taťky Krystalku. To proto, že u nás ještě nebyl zavedený elektrický proud. Taky mě dali sluchátka na uši, no a já jsem poprvé slyšel hrát něco z rozhlasu. Potom, když byl u nás zavedený elektrický proud, tak naši koupili rádio. Od toho rádia bylo zavedeno uzemnění a taky na dvoře anténa. Bylo zajímavé toto rádio ladit, to všelijak pískalo, až se to vyladilo. Naši strašně rádi poslouchali muziku a tatínek hokejové zápasy a já s ním. V současnosti máme už několikáté rádio i televizor. Taky jsem měl možnost vysílat s paní Rapáčovou v rádiu její hudební pořad. S rádiem mám dobré zážitky. Bral jsem si rádio na stavby, kde jsem pracoval. Dokonce jedno rádio se mnou absolvovalo i pád ve výtahu. Já jsem nemohl na nohy, ale rádio hrálo. Rádio využívám až do konce noční linky. Napsal František. Děkuju, pane Františku, i za váš příspěvek do noční linky. Helena ze Náchodska napsala: dobrý večer všem. První, co se vybavím, je neděle po obědě. My tři sedíme s rodiči v kuchyni a posloucháme pohádku z velkého gramorádia. Pak první tranzistorové rádio, které jsem dostala pod stromeček a nosila ho všude sebou. Usínala jsem u něj. Ráno nás před odchodem do školy provázela ranní rozcvička a časové znamení. Rozhlas mám ráda, televizi skoro nesleduji. Nejradši mám mluvené slovo, rozhlasové hry, četbu, knih, usínám při poslechu noční linky a následujících pořadů, napsala paní Helena. A do třetice všeho dobrého pan Michal napsal: u nás doma nebylo zvykem mít zapnuté rádio. Rozhlas jsem začal poslouchat až po smrti mámy, a to skoro výlučně noční linku. Tento pořad se tedy počínaje rokem 2022 stal součástí mého života. Vlastně mi slouží jako takový zápisníček. Psané příspěvky si archivuji a jejich počet už přesáhl číslo 500. Kdybych je nechal zpracovat umělou inteligencí, vznikl by docela věrný obraz mé osoby a mého života. Ani moji známí mě neznají tak dobře jako ten, kdo si přečetl každý můj příspěvek. Je to velice zvláštní pocit. Ať má noční linka své místo v rozhlase i nadále. Za celou dobu jsem se zatím dovolal asi jenom 7krát, ale je pravda, že jsem se o to moc často nepokoušel, napsal Michal. Děkuji za vaše příspěvky do noční linky, můžete stále ještě psát, zbývá nám necelá hodina a já v tuto chvíli přivítám alespoň k nám teď do studia, ale i k vám domů Jitku Zelenkovou, která nám bude zpívat píseň Mít svůj kout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pana Vladimíra Střeboně se budu ptát na jeho vzpomínky na rozhlas, kdy tedy poprvé poslouchal rozhlas, jaký pořad má v oblibě a jaký význam v jeho životě rozhlasové vysílání představuje. Krásný dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Tak já nějak jsem se stal posluchačem rádia někdy v letech 67-68, když jsem teda jako vycházel z základní školu, teda běhal takový pořad v rádiu, kde už si nepamatuju, na které stanici ani jak se přesně jmenoval, ale byl to písničkový pořad a začínal takovou hláškou: je právě tolik hodin, kolik právě je, jestli máte na svých hodinkách více nebo méně, není to naše vina. Nepamatujete si někdo, kdo to, co to bylo za pořad? Takhle to začínalo a pak začínaly písničky, hrálo se jako v těch 60. letech takový pěkná muzika. Taky jsme si s bráchou brávali tajně transistorový rádio do postele, když jsme už dělali jako, že spíme, a tam jsme si ladili zahraniční rozhlas, to Radio Luxemburg, kde taky dávali pěkné písničky. My jsme spávali s bráchou na takovým, jak se říkalo, v sednici, na takovém roztahovacím gauči vedle sebe. Jsme neměli žádný komfort, byli jsme na vesnici.
0: Ano.
1: Moji rodiče byli takový ty soukromě hospodařící rolníci, ty kulaci. A taky se nám stalo, že děda, jako náš děda, který spal s náma v té sednici na protějším rohu, tak když si myslel, že už my jako kluci s bráchou spíme,
0: ano,
1: tak se odpížil k rádiu normálně, jako klasickému Tesle, a tam si ladil pod Evropu.
0: Aha.
1: A vždycky to pak měl jako přeladit zase normálně. A stalo se nám, že on k nám chodil, k nám do chalupy chodil takový jeden člověk, který se tvářil do zepsy a tvářil se jako velký kamarád, tykal otci, tykal matce, samozřejmě nám dětem taky, ale my jsme o něm viděli, bo otec o něm viděl, že na nás má jako donášet, někam psal o nás nějaký zprávy, jak se chováme. A jednou k nám tak u nás byl a tak jako matka měla nádobí takovým březu a on takový zase nějaký ty vtipy a furt něco jako vyřídal a pak jako stál a pustil to rádio, který děda zapomněl
0: přeladit.
1: A ono se ozvalo právě to z nějaká
0: Svobodná Evropa.
1: Svobodní Evropy. Matka skočila, vytrhla to ze sítě, no a vlastně na nás, na mě, na bráchu, že my jsme to, i když věděla, ale aby odvedla pozornost, tak nás tam začala mlátit nějakým mokrým haderem.
0: Rozumím, aby zachránila situaci.
1: Situaci, no a takhle to dopadlo a potom se musela dávat pozor. No, no tak rádio mě provází celý život, jezdil jsem hodně do dodávku autama v zaměstnání, všude autorádio, všechno okamžitě, když nastartuju auto, se mi spouští autorádio. Nejraději poslouchám, teď z důchodu posloucháme tady Český Budějovice, tam jsou krásné pořady a ty Budějice u nás běží vlastně nepřetržitě. My si je pouštíme i v ložnici, máme rádio a posloucháme potichonku. To rádio vlastně běží celou noc a se přitom krásně usíná. A takhle to u nás rádio vlastně Český rozhlas České Budějovice běží vlastně nepřetržitě.
0: No a my jsme za to, pane Vladimíre, samozřejmě rádi, že posloucháte Český rozhlas, protože tím pádem budeme žít, jak se říká. Bylo by to smutné, kdybychom neměli posluchače. Pro koho bychom vysílali? Sami pro sebe, to by byla hloupost.
1: Poslouchám taky vás, noční rinku, každý den poslouchám noční rinku, pak teprve odcházím spát. Občas se dovolám, no, když mám něco, když chci něco říct. Je to úžasný pořad, tahle noční rinka, a jsou tam témata někdy opravdu jako silný. Tak to je všechno.
0: Děkuju, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu od paní Jany, která napsala dobrý večer všem linkařům a dnes hlavně zdravím vás, paní Jano. Pamatuji si, jak jsme společně s prarodiči poslouchali rádio a je tomu už 65 let. Pro babičku a dědu byl poslech rádia svátkem. Jejich oblíbeným pořadem bylo Na pěknou notečku. Jak se na to těšili? Práce kolem domu už byla hotová a oni si sedli ke stolu a nikdo nemluvil, aby ty lidové písničky bylo hezky slyšet. Pamatuji si na zpěváky pana Jošku Severina nebo Boženu Šebetovskou. To byly doby, kdy jsme ještě neměli televizor, takže i Vánoce byly spojeny s poslechem rádia. A co teprve na Silvestra? To byly několikahodinové pořady plné vtipů pana Jiřího Štuchala, Jaroslava Štercla nebo Josefa Kobra. Vše bylo prokládáno hudbou a písničkami Ljuby Hermanové, Jiřího Vašíčka nebo Josefa Zímy. Tehdy byly velkými hity Zlaté střevíčky nebo Má malý stan v podání Karla Štědrého a Valdemara Matušky. Byla to krásná doba, protože žili moji prarodiče a samozřejmě rodiče. Žili jsme spokojeně v domě, který už několik desetiletí nestojí. Českému rozhlasu děkuji za krásné chvíle, které jsem strávila v jeho společnosti. Dnes kromě noční linky mám ráda toulky českou minulostí, napsala paní Jana. Paní Jano, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek. Teď už skupina Elán bude nám zpívat píseň Že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě půl hodiny můžete volat do noční linky na téma, tedy na rozhlasové téma, kdy se vás vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve československého. Vyptávat se budu i pana Václava z Plzně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem kvůli tomu tématu zůstal vzhůru, protože mě to zajímá.
0: Ano.
1: Hodně, protože v 90. letech jsem dělal v Českém rozhlasu hodně externistu.
0: Ano.
1: Dělal jsem křesťanský pořad a k tomu ještě jsme upravovali Čelby na pokračování.
0: Aha.
1: Upravil jsem pro rozhlas 12 knížek, no, žádný škváry.
0: Ano.
1: Solženicin, Valtár, Jindřich Šimon Bár a takový podobný, mm-hmm. Takže jako docela pěkný věci a tenkrát to režíroval Miroslav Buriánek.
0: Pamatuju si ho.
1: Úžasný umělec plzeňský a plzeňský herci tam chodili to namlouvat. My jsme s nimi samozřejmě spolupracovali, takže nějaký ty herce taky jsem poznal. A teď byl ten otevřený dveří v sobotu.
0: Ano.
1: Tak jsem vzal i syna a šli jsme se podívat. Chtěl jsem nějaký starý kamarády, ještě známý z rozhlasu potkat. Ano, bohužel samozřejmě v těch více než 30 let tak to prořídlo. A i ty vysílací pracoviště, které byly dřív ohromný, prostě ten mixážní pult, tam je technik, vedle je prostě pomocník technika.
0: Ano, ano.
1: Tam 4 magnetofony, které šly pásky. Jo.
0: Ano.
1: Nákupní košík s páskama, který musel ten pomocník toho technika přivez ze sklepa prostě z toho archivu. No, v té době začaly CDčka v těch 90. letech, tak to potom postupně modernizoval. Ale chci se vrátit k těm vašim otázkám. Já si myslím, že rozhlas je potřeba, aby zůstal a musí být odlišnej od soukromých rádií.
0: Ano.
1: Na první pohled, když jdete po té stupnici, na první pohled musíte poznat, že ten rozhlas je profesionální. Já pamatuju, pan ředitel Jakob.
0: Pane Václave, promiňte, že vám teď skočím do řeči. Jenom jste asi se někde uhnul, protože přerušovaný je signál. Tak aby vás posluchači... Tak, teď už je to lepší. Tak.
1: Takže tím je zavolal pan ředitel, udělali jsme si kafe a pustil si ten hodinový pořad a udělal, tak co tomu říkáš? Já jsem se to nemůžu nějak hodit. On říkal, není to špatný, ale ještě si to buď celý napiš, nebo to technikovi, ať to vystřihá. Já jsem tam během hodiny říkal, no. A mě tohle to dneska tak strašně bolí. Já když poslouchám pořady, ať už České rozhlas nebo co to já, ale tam je i televizi. A když ti redaktoři, to je za každým třetím stolem,
0: ano.
1: To je tak naprosto profesionální. Prostě mluvme pomaleji, zrychlá se mluva, to je jasný. A proto oni mluví rychleji, než jim běží mozek. Proto tam jsou ty mezery.
0: Rozumím.
1: Mluvme pomaleji, bude to zřetelnější. A všichni ti staří to prostě tomu budou rozumět. Potom by jsem si moc přál, kdyby víc té tvorby, té četby. Já vím, že to je stahý, ale v těch archivech jsou ohromné množství prostě starých záznamů.
0: To máte pravdu.
1: Čas od času vrátit, jo. To je další věc a potom si říct o posluchače. Vy jste říkali, nebo jen do toho, jestli se dovedeme představit život bez rozhlasu, no a těžko, ale samozřejmě, že ještě v komerční době se financuje to, co má nějaký smysl, anebo co prostě dává peníze. A tady jde o ty posluchače. Ty mladí, tady jsem tam byl v tom sobotu, tak já, i když jsem 65, tak s mým synem jsme to byli nejmladší.
0: Rozumím.
1: Všichni ti zájemci o rozhlas byli 70+, jo. Takže ti mladí těm to no, ty mají v uších vražení sluchátka, jdou po ulici, spadnou klidně pod auto, jo. A neužijou o tom, co poslouchají.
0: Ano, pane Václave. Jste tam? Slyšíme se, pane Václave. Moc se omlouvám, ale ten signál byl opravdu přerušovaný. Doufám, že nám posluchači alespoň z části rozuměli, protože váš příspěvek byl samozřejmě velmi na místě, jako když jste v Českém rozhlase Plzeň spolupracoval a pracoval. Tak mě to moc mrzí, ale asi nebyl úplně ideální signál. Paní Jana z Poděbrad napsala: Milá paní Jano, miluji všechny pořady s Karlem Sladkým z Hradce Králové. Písničky Od srdce s ním jsou balzámem. Pan Karel má nádherný hlas a krásnou češtinu. Navíc je to, jak jsem se přesvědčila, při dní otevřených dveří velký fešák s šarmem. Je radost ho poslouchat a také noční linka s ním měla úroveň. Mirek napsal: Dobrý večer, je mi 57 let a rozhlas poslouchám od malička. Počínaje stanicí Hvězda, soukromými stanicemi konče. Díky stanici Vltava a pořadu Větrník, na který jsem se těšil každý pátek ve 20:30, jsem byl v kontaktu s rockovou muzikou. Byly to 70. a 80. roky minulé století, kdy tohoto hudebního žánru bylo v éteru velmi málo. Zvláště hudební redaktor Jaromír Tůma, který doposud má tento pořad na jednom soukromém rádiu, měl na tu dobu velký přehled o muzice. Recenzoval nová hudební alba a díky němu jsem poznal spoustu nových kapel. Tenkrát jsme je nahrávali přes mikrofon na magnetové kazety. Dnešní mladí by to asi nepochopili, ale byli jsme za to hodně vděční. Přeji všem posluchačům pohodové jarní dny, napsal Mirek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na téma rozhlasu. Vyptávám se samozřejmě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu, jaké máte rád pořady, tedy, které patří mezi vaše oblíbené a tak dále a tak dále.
1: Já jsem ročník 49 a už tak od nějakých 4-5 roků bylo to, že já jsem byl s matkou přechodně doma sám, táta byl s přeraženou páteří v nemocnici a máma večer šla třeba do chlíva a mě posadila k rádiu. A to bylo perfektní. To slítila stupnice. Já jen si pamatuju třeba hru Radusa Mahule na to. Na to pamatuju jako dneska. A pak se to... Pak máma neměla moc času, ale každý sobotu jsme, každou sobotu jsme poslouchali Meteora, protože jí to zajímalo taky. No a potom v 60. letech, že bylo, já jsem poslouchal Houpačku a
0: ano.
1: Vím, že se tam objevil už Karel Kryl a bratřičku Zavírej Vrátka a když jsem to zavolal kámošovi, který moc neposlouchal, tak si to poslech a říkal, je to parádní do ten pořad. No, to byly ještě takový odevřený ty, že jo. Já teď byla, předevčírem bylo tablo a tak jsem chtěl volat, tak je nedovolal jsem se, ale třeba teďka řeknu, že jedna maturitní otázka byla taky Souřenicin jeden den Ivana Denisoviče, že jo. Tenkrát to bylo v maturitních otázkách z ruštiny. No a jinak teďka rádio poslouchám, mám teda už i digitální.
0: Tedy dabové, ano.
1: Ano. A Hradec teda poslouchám hodně, hlavně odpoledne poslouchám Radio Bazar. To co? A tak celkově přes den. Někdy to přehodím také třeba i na Prahu na dvojku.
0: Na dvojku, jo? Ano, ano.
1: Nebo hnedka vedle mám radiožurnál, jen malinko pomotočím a je radiožurnál, ale převáží to Hradecký vysílání.
0: Tak to budou mít kolegové taky velkou radost. Moc děkuju, pane Miloslave, i za váš příspěvek do Noční ligy. Ano.
1: Ten pan Karel, to je
0: myslíte Karel Sladký?
1: Sladký, ano. Toho poznám, člověk on pozná po... Jo, ještě jsem chtěl říct, jak jsem poslouchal ty pohádky, jsem byl malý ještě v těch 5 letech.
0: Ano.
1: Jak člověk pod mě a jen jsem viděl svítit tu stupnici a já jsem si představoval celý ten děj, víte? Že to strašně pomáhalo jako budovat...
0: Fantazii, ano.
1: A to jsme se takhle s posledním kolegou jako to mluvili, že člověk všechno si uměl představit a bylo to jako, když jsem zavřel oči, tak jsem to uměl jako televizi. A pak přišel ten špatný okamžik, kdy jsem viděl poprvé zapnutou televizi, poprvé to nebylo barevný a za druhý to bylo sotva vidět, to byla ta 4001, taková velká bedna s malou obrazovkou vlevo nahoře a ještě to šlo bídně, no. Bylo to velký zklamání tenkrát, to už jsem možná tenkrát říkal v tom vstupu.
0: No moc děkuju, pane Miloslave. Přeju krásnou dobrou noc.
1: Minul jsem mluvil taky s váma. Je to
0: ano,
1: dobrý.
0: Ano, říkal jste mi, a to je, že už je to rok a půl, čas strašně letí a já mám radost, že se vám podařilo dovolat zrovna mě.
1: Já jsem předevčírem jsem se strašně chtěl dovolat na to, jak bylo to tablo.
0: Ano, ano.
1: Úplně. A my jsme měli pěkný tablo v Pardubicích, že si mohlo děvče přiložením ruky k nějakému kapacitnímu snímači se rozběhly světýlka pod našima fotkama a mohl si vybrat studenta.
0: Mm-hmm.
1: Že se to zastavilo po nějakých chvilce a to, když tak to panu Ještě, ten je dobrý, ten z Brna. Ten
0: myslíte Boris Kapitánčík?
1: Boris Kapitánčík, ano.
0: Moc děkuju.

0: pane Miloslave, dáme zase šanci dalším. Děkuji a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jsem rád, že jsem vás slyšel a že jsem vás poznal hned.
0: Taky, taky, děkuju.
1: A tak jsem si říkal, ne, to je znamení, že musím zkusit zavolat.
0: Tak fajn, tak to jsem moc ráda. Naslyšenou. K panu Miloslavi přidám zprávu, kterou napsala paní Zdena a Josef, tedy manželé z Berouna. Nechápu tu směšnou diskuzi ohledně rozhlasového poplatku. Když to půjde ze státního rozpočtu, stejně to zaplatí všichni a někde se na to bude muset vzít, takže třeba zvýší daň z nemovitosti. Myslím, že v dnešní době nikoho těch 200 korun měsíčně nezabije. A tato máme krásné pořady v Českém rozhlase a hlasy vybírám podle hlasů. Takže máme s manželem rádi Roberta Tamchinu, Karla Sladkého, vás Jano a ještě pana Kučeru. Navíc jmenovaní máte kultivovaný projev a mluvíte přirozeně příjemně. Tak, jak se má. Děkuji manželé z Berouna, Zdena a Josef. Moc děkujeme. Ráda kolegům vyřídím, budou rádi a máte pravdu. Myslím si to taky, ale to víte. Tak to prostě někdy na tom světě chodí. A já se k tomu radši nebudu vyjadřovat, protože jsem zúčastněný člověk. Takže mám radost, že i úplně ty nezúčastnění to chápou stejně. Teď už ale další písnička. Kateřina Marie Tichá nám bude zpívat Plamen.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si povídáme o rozhlase, o vaší lásce, vášni k rozhlasu. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na první poslech pořadu československého, nyní Českého rozhlasu. Vyptávat se budu i paní Dany, která nám volá z Blatné. Dobrý večer, paní Dano.
1: Krásný dobrý večer vám, všem posluchačům, vám Janičko. A já jsem spojená s tím Českým rozhlasem opravdu od malinka, co si pamatuju, tak já nějak v 4-5 letech, a to už je hodně dávno, abych se přiznala. No a vzpomínám se vždycky na ty nedělní pohádky. Pak si vzpomínám i na rosičky raní, jak byla taková znělka byla, a pak se cvičilo. Jo? To já jsem kvůli tomu i vstávala brzy ráno. Ale víte, co pro mě bylo nejdojemnější v Českém rozhlase, ve spojení s Českým rozhlasem? Mě bylo 17 roků a přijela jsem domů z Ústí nad Labem na prázdniny. A přišel 21. srpen a úplně do dneška slyším, jak mě tatínek zbudil. A vlastně vysílal tenkrát rozhlas, ona vlastně televize vždycky končila o půlnoci. A on mě prostě zbudil a říká, prosím tě, co se to děje? A já hrozně plakala, že bude válka prostě. A ta okupace prostě, to je 21. srpna, která začala.
0: Ano.
1: To mě do dneška prostě z toho mrazí, když vám to jenom vyprávím. A pak, jak ten rozhlas vlastně volal i o pomoc.
0: Ano.
1: Prostě, ano. Protože to bylo tak velice dojemné, že já to prostě do dneška mám v těch uších.
0: Že se to vrylo do paměti, že jo?
1: Ano. No a protože už mám nějaký ten pátek za sebou, tenkrát mě bylo 17, jo, vlastně v tom srpnu. A tam ty prázdniny byly takové bouřlivé, tady jezdily vlastně německý tanky potom a ten rozhlas byl jediný spojení vlastně. Mě už pak televize ani nezajímala, protože ona v podstatě taky tak nějak nevysílala. Bylo to. A já jsem viděla ten film Vlny, takže si to zase znovu připomínám. Ale fakt je, že Český rozhlas mě dal do vínku mnoho zážitků. Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Já jsem myslela, že už mě neslyšíte, ne, ne. Že mi tam něco zapítalo.
0: Ne, ne.
1: No, prostě příjemný zážitků i těch, které mrazí do dneška. A je to prostě krásná vzpomínka. Taky rozhlas po drátě jsem se... A dneska mám doma ve svém bytě 3 rádia, kde se ladím. Já tady ladím Plzeň, protože
0: ano.
1: Plzeňsko o tom mluvil jeden pan posluchač přede mnou. Plzeňsko
0: pan
1: je...
0: Pan Václav, ano. Ano.
1: Ano. A pak teda Budějce, ale jinak teda si to přelaďuju. Samozřejmě, jak potřebuju, nemám dat. Ale když přijedu do zahrady, tak tam si pouštím taky rádio, taky Český rozhlas vlastně. A prostě poslouchám tam, co tam naladí bylo. To může to problematičtější. A vzpomínám si, jak svítila fakt ta obrazovka na tom starém rádiu, jak jsme to poslouchávali, jak jsem měla i gramofon. A víte, co mě nejvíc baví? Hudba.
0: já vím, paní Dano.
1: A
0: za ty roky už se známe. Ano.
1: Písničky, protože které všechny jsou krásné. A vůbec za české písničky, protože ta naše písnička česká, ta je tak hezká.
0: Tak hezká, tak hezká. Máte pravdu, paní Dano.
1: Mějte se moc krásně.
0: Děkuju za příspěvek do Noční linky.
1: A zdravíčko všem a krásné jaro. Krásné.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal na adresu linka@rozhlas.cz pan Mojmír ze Svitav. Nemám televizi, trvale mám naladěný Český rozhlas Pardubice od rána do noci. Pokud můžu, nevynechám folkové pohlazení, také dostavník. Býval jsem tramp a moc rád bych jezdil na vandry i teď, ale zestárl jsem a sotva chodím. Celý život jsem sbíral pohlednice, teď mi posílají přátelé fotky přes Facebook. Jsem pravoslavný kněz, nyní už kaplan důchodce, ale občas můžu při liturgii energii pomáhat. Zdravím všechny, kdo poslouchají noční linku a přeju jim štěstí, zdraví, splnění všech dobrých přání a požehnání Boží. Děkuji, pane Mojmíre, i vám. Paní Johanka napsala, všechno, co to bylo jmenováno, jsem měla a mám ráda. Ale chci vám napsat, co měla nemocnice v Praze v Londýnské ulici, dnes už neexistuje, za výborný nápad pro pacienty. V polštáři byl zabudovaný rozhlas po drátě, který jsme si mohli libovolně pouštět celé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Daniela napsala: Dobrou noc všem posluchačům, kteří se celý večer vyznávají ze své lásky k tomuto médiu. Za války se u nás scházeli tatínkovi přátelé a poslouchali Londýn. Mě pokaždé odnesli do postele, kde jsem musela být v 7:30. Naučila jsem se poslouchat rozhlasové hry. Nedělní pohádka byla doma samozřejmostí a taky koncert posádkové hudby. A pak i všelijaké sportovní reportáže. U dědy, kam jsem jezdila na prázdniny, se denně večeřelo za doprovodu rozhlasových zpráv a znělky ku předu levá, zpátkyní krok. Když mě pak vybrali při konkurzu na hlasatelku dětského vysílání 7 hlásek, byla jsem štěstí bez sebe. V roce 1960 jsem do rádia nastoupila a domnívala se, že tady na tom vysněném pracovišti budu až do důchodu. Proto jsem si vybrala na vysoké škole specializaci rozhlas. Přišel srpen 1968 a zatímco jeden z předchozích posluchačů vzpomínal, jak už unavený seděl v té době u rádia a poslouchal, já byla celý týden v rozhlase za mikrofonem. Celá republika oceňovala naši práci, všichni nám fandili. Možná to trochu připomíná současné nadšení. Pak přišly komise, přišlo vystřízlivění. Většina nás byla odejita. To všichni vědí, ale nevím, zda si poctivě ti starší připomenou, jak rychle nechtěli mít se svými rozhlasáky nic společného a velmi rychle přijala posluchačská obec prověřené pracovníky. Je mi to trochu líto, ten rychlý obrat společnosti, a přeju si jediné, aby se to už neopakovalo, napsala paní Daniela. Paní Danielo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky ve čtvrtek 28. května. Téma jsem pro vás vybrala o vaší oblíbené knize. A tak mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili. Dnes už se můžete těšit na Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat, co se učíme od mladých. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

to dál nesnesu a prchnul do lesu. Žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin, to už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude. A je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhali podo mě, čichali, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si to.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, bylo by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte, rok 1961 na Tukunu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme. Víc?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme
6: hned... Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam,
6: ano.
2: Tam byl taky s náma, naše, ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech. A on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium. A to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo. Neměla kyslíku dost. To se pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo.
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no. Takovej byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotný. Každá s jiným.
3: No, to zase... Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. Tak, no, veď, a my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. a bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažený, jak jsme se šinuli tam vy a teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani a Ivuška říká, já jich chci hodně a pán, no jasně, nejmíň 6. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do Semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli, a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a vnikli jsme do tvého
0: bytu. Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš o fall, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
2: udělal.
1: Teď už mám i jiný bonbonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: No. Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval ji na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
8: Dobrý den, paní Higginsová.
7: Kulí vám, madam.
9: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
8: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
2: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
2: Ale.
6: No, nemám páru odchud, ale... Váš hlas znám.
2: Ano.
6: Řekněte kulíba.
2: Kulíba.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
2: No, teda.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
2: Ale kde pak?
8: Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo...
9: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
9: Já.
8: Plukovník Pickering.
10: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
10: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
8: Překážíme?
5: Ne, kde pak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
2: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
9: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
2: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Zprosté by to bylo.
8: Slečna Doolittlová. Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
10: Dobrý den, slečna Doolittlová.
8: Och, vy zde, plukovníku.
11: My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittlová.
8: Těší mě, madam.
11: Moje dcera Klára.
8: Těší mě.
11: Můj syn Frodo.
8: Těší mě.
9: Určitě jsem už měl to potěšení.
8: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
10: Máte pravdu.
6: Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
8: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
9: Pardon.
11: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
8: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
8: No to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se spamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
6: Bože můj.
8: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
2: Sejmul? Co to znamená?
10: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
11: Sraci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
8: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Začnu Doolittlová.
6: To už je ale hodin.
8: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
5: Naschledanou.
11: Bylo mi potěšením, slečno.
2: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittlová.
8: Naschledanou, pane plukovníku.
10: Naschledanou, slečno Doolittlová.
9: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittlová? Jestliže ano...
8: Pěšky, já... doprčit. Tedy nikoli. Já si beru taxi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shoah, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další z tváří Ivy Jenžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi Dalskabáty Hříšnou ves a Ivu Jenžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím ti předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu, žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů. Klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Píškytle.
4: Co radšej velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla, jak pomejdle. No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
4: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
4: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, piškytle. Přiveďte mi sem.

0: Tom ťa čukni, to mi tých pár žípků stálo za to. Ešte, že sa mám kde skovať. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšla to? Už to si držím. Co to jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Sem ne, přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? Ah, to by se mi hodilo. Klícka je to pěkná.
1: Straším. Ani justu straším.
0: Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bez hlavýho psa.
0: Tak ukaž. To je všechno?
1: Ne, ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku, jen to fíčelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš, dělej ohnivý pometlo?
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no?
1: Pust mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontande krucí písek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpal dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, babo, ne, rozčilím, roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta.
1: Roztrhám tě na čučky, kruč, cajda, fix, hajda. Vycuč, cucnu ti duši z boku.
0: No vím, to máš z toho. Už máš jistě let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastudenej. Marš na pec, já ti spařím trochu lipovýho květu.
1: Herdek, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře nejdi, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se dají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No? Budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Půj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Pozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampádí do kácně.
1: Do horor.
0: Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Kdo ví, řešli?
0: Kováři! Jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne. Chytla vás tak římavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
2: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertů, abych se bála.
2: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
2: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
2: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra, ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád. Praštím tam radši sekerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
2: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
2: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně vohebná a vláčná.
2: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí, nemeho. Marš do pece a buď tam sticha.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dalskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadine, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi

0: strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase Jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jihočeské písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jihočeských písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou, ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak se být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo. Jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhý na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala, já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obrace, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedovedl rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, a on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holzmana Včera, dnes a zítra s větou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holzman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holzmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Já? Ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den. Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
4: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Aha, no jo, to je pravda, no. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo, vás,
3: no, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zas není, že jo.
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužského, je to úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
3: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem, pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
4: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
3: Štrapácnějšího?
4: Ano, ano.
3: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
4: No tak něco, no, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
3: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
4: Ano.
3: V případě, že u té ženy zůstanete. Ano.
4: No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
3: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
4: Jo, takhle,
3: ano. Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
4: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
3: Sekačku.
4: Sekačku, ano.
3: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
4: No vidíte, tak to bych bral teda,
3: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
4: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
3: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
4: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
3: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
4: Nekuřáka a abstinenta?
3: Ano, myslím, že takového něco říkala.
4: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
3: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
4: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
3: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
4: Jo, takhle proto. Ano.
3: A tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
4: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
3: Ne, to je velmi pohledná žena.
4: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
3: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
4: Jo, myslíte?
3: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
4: No je to zvětší trošku, asi, ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
3: Prosím?
4: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
3: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
4: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
3: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
4: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřenej, nebo co, já nevím.
3: Odřenej zadek?
4: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
3: boule?
4: Nevím. No jo.
3: No tak to je normální, ne?
4: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
3: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
4: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
3: Váš soused?
4: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
3: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
4: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
3: Prosím
4: no,
3: vás.
4: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
3: Tak to se stane.
4: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
3: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
4: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
3: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
4: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
3: No.
4: Tak zatím naschledanou.
3: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
4: Ne, já nejsem na sobotku.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.